0: Vláda si nepřeje, aby byl přítomen v Ankaře. Poškozuje Českou republiku.
1: Výkon ústavních pravomocí prezidenta není libovůlí. Je to v podstatě jeho pracovní povinnost.
2: Premiér Andrej Babiš bude podle oznámení úřadu vlády na obou hlavních akcích summitu, tedy na úterní neformální večeři i na středečním jednání NATO. Do Ankary ho doprovází odloučená, ale stále manželka Monika. Program prezidenta Petra Pavla hrad zatím nezveřejnil. A Tour de France nakonec. Obhájce prvenství Tadej Pogačar ze Slovinska vyhrál třetí etapu cyklistického závodu a dostal se před dánského rivala Vingegaarda těsně do čela průběžného pořadí. Oba největší favorité tak mají na sekundu stejný čas. Český debutant na Tour Matyáš Vacek ještě zhruba 2 kilometry před cílem vedl peleton. Před začátkem nejprudšího stoupání, ale jeho práce skončila a dojel 38. Celkově českému šampionovi patří 31. pozice. Kvůli lesním požárům na jihu Francie organizátoři i úřady vyzvali fanoušky, aby nebyli u trati, aby se mohly bezpečnostní složky soustředit na boj s ohněm. Pro místní obyvatele ale zákaz neplatil a tak kolem silnice ve stoupáních diváci nechyběli. Úterní čtvrtá etapa o délce 182 kilometrů by mohla nabídnout šanci uprchlíkům. Vedle dvou vrchařských prémií druhé kategorie ale může cyklisty potrápit horké počasí. Ve Francii se v úterý na trase čekají teploty až přes 40 stupňů Celsia. Ráno a dopoledne u nás bude polojasno až oblačno, odpoledne a večer se může zatáhnout s občasným deštěm. Naměříme teploty 22 až 30 stupňů.
3: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: muzika. Ta si u nás pauzu nedává ani v noci. Na Impulzu hrajeme každý večer jen česky a slovensky. Od 8 až do rána. Jen písničky, které máte rádi. Rádio Impuls. Žijeme českou muzikou. Ve dne v noci. Rádio Impuls. Jsou 3 hodiny. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
1: Posloucháte zprávy a zdraví vás Jiřina Součková.
2: V Česku je na 300 tisíc dětí ohrožených chudobou a chudoba se podle projektu Neviditelní často dědí. Jedna škola v Prstenci kolem Prahy přišla s řešením, jak znevýhodněným rodinám pomoct a vybudovala si vlastní systém sociální podpory.
3: S nápadem přišli podle ředitelky základní a mateřské školy Líšnice Aleny Fialové sami žáci.
4: Chlapci z druhé třídy přišli s tím, že jim je líto, že jejich spolužák nemůže s nimi jet na výlet, protože na to jeho maminka nemá, tak jsme tu situaci řešili nárazově, ale zjistili jsme, že by asi bylo dobré aktivně takové rodiny, kde ta pomoc je potřeba vyhledávat.
3: Pomáhají tak hlavně samoživitelům s různými platbami související se školou. Podle Fialové je pro ně nejdůležitější anonymita.
4: Aby všechny naše děti žili stejný školní život bez ohledu na ekonomickou situaci rodiny. My se opravdu snažíme o to, aby všechny naše podporované děti nevěděli o tom, že jsou podporované.
3: Analytik Centra ekonomických a tržních analýz Michal Fanta Impulzu řekl, co dědění chudoby způsobuje.
5: Tím prvním je vzdělání a nějaké příjmy rodičů. Ve velké míře to determinuje to, jestli to dítě bude taky dobře nebo špatně vzdělané, což se potom promítá do toho, kolik vlastně peněz vydělává ve svém produktivním životě.
3: Dále rodiče podle Fanty předávají svým dětem své dluhy. Martina Kroa, Radio Impuls.
2: V Praze přistál první ze 2 transportních letounů pro českou armádu. Ta letadla pořídila ještě za minulé vlády za víc než 11 miliard korun. Stroj přistál na pražském letišti Václava Havla. Stroj umí přepravit těžkou vojenskou techniku, ale vejde se do něj i 80 lidí nebo 64 plně vyzbrojených výsadkářů. Využít se dá třeba v případě hašení požárů. Letoun je také schopný vzletu a přistání na letištích s nespevněnou dráhou. Plně naložený stroj má dolet 2000 kilometrů, maximální dolet pak dělá 6000, při použití přídavných nádrží až 8000 kilometrů. Praha měla letoun převzít už loni na podzim. Dodání se ale na žádost brazilského výrobce posunulo. Druhý by měli mít čeští vojáci k dispozici v příštím nebo dalším roce. Víkendové referendum na Slovensku skončilo fiaskem. K urnám přišlo jen 16% občanů. Jde historicky o nejhorší výsledek ze všech platných referend. Stát to stálo 300 milionů korun.
6: Nízká účast sa dala v lete čakať. Podľa politológov výsledok ovplyvnila takmer nulová mobilizácia opozície. Ani otázky neboli šťastné. Napríklad zrušenie renty pre premiéra Roberta Fica. Suma na jeho rentu bude stáť oveľa menej ako náklady za referendum. Takisto obnovenie národnej kriminálnej agentúry a špeciálnej prokuratúry. Išlo by iba o premenovanie súčasných zriadených orgánov. Referendum je podľa koalície neúspechom opozície. Jozef Bálko, Rádio Impuls, Slovensko.
2: Linda Nosková postoupila poprvé v kariéře do čtvrtfinále Wimbledonu. Česká tenistka porazila na londýnské trávě Američanku Kýsovou 6-4 a 7-6. O postup do semifinále se utká s Belgičankou Mertensovou, která vyřadila jinou Češku Marii Bouskovou 2x6-4. 21-letá Nosková je druhou českou čtvrtfinalistkou na letošním Wimbledonu. Připojila se ke Karolíně Muchové, která v neděli zdolala Krajanku Barboru Krejčíkovou. Ráno a dopoledne bude polojasno až oblačno, odpoledne a večer až zataženo s občasným deštěm. Naměříme 22 až 30 stupňů.
0: Rádio Impuls. Radost ze života.

U nás v domě říkají mi Franta Šiška, to už od pohledu chytrý jsem jak liška. A když Kerry něco neví, nebo když je na co levý, tak jde za mnou a já všecko najdu v knížkách. Aha, aha, aha, tak jde za mnou a já všecko najdu v knížkách. Raz mi říkal jeden z námi dole v baře, že z tu hlavu mohl bych do milionáře. Čemu neříkám si brachu, však má železný dost prachu, no a Čechovi se podíváš do tváře. Ha, ha, ha, ha, ha, no a Čechovi se podíváš do tváře. Dostal jsem se mezi partu uchazečů, nikdo nemá šajnu, jak tam nervy teču. Všecko viděl jsem to hněde, tak jsem zmačkul ABCD, no a už mě kurva ke stolečku vleču. Ha, ha, ha, ha, no a už mě kurva ke stolečku vleču. Čech to začal taky malým interview, co prý robíme si kuřím a co piju. Tak jsem řekl, co jsem řekl, on se evidentně leknul a už začí blíkat světla ve studiu. Ha, ha, ha, ha, ha, a už začí blíkat světla ve studiu. První otázka prý, co je ukulele, tož to se přiznám, měl jsem bobky u prdele. Tak jsem radši hlavu sklonil, abych to všecko neskonil, říkám, chtěl bych se obrátit na přítele. Ha, ha, ha, ha, ha, říkám, chtěl bych se obrátit na přítele. Lojza byl po hlasu silně nevyspali, asi zase celou šichtu prochlastali. Bylo slyšet, jak tam dýchá, ale 30 vteřin ticha, to je tak, když se vám kamarád navalí. Ha, ha, ha, ha, ha, to je tak, když se vám kamarád navalí. Moju starou zatím doma brali mory, lidi ohryzávali televizory. Tady nešlo na čím plesat, tož 50 na 50, ať víme, jestli jsou to ty bulharské hory. Ha, ha, ha, ha, ha, ať víme, jestli jsou to ty bulharské hory. A už jasně na tým komputeře svítí, buď to je to závzac neluční kvítí, nebo za mě nastroj struny, tude kurňa o koruny, a stejně jak na začátku jsem v žiti. Ha, ha, ha, ha, ha, a já stejně jak na začátku jsem v žiti.

Prachy jedem kysly. Sam jsem byl zvědavý, co publikum zvolí. Boj v obecenstvu můžu sedět volí. 90% za B, ale to mi přišlo slabé, po co není 100, proto mě vždycky smolí. Po co není 100, proto mě vždycky smolí. Ještě, že jsem chlap, co z boja neutíká.

opravdu byl to nástroj hudebníka. Lidi tleskali, bo úspěch to byl plný, radosti zrobili dvě mexické vlny. A já, co mám srdce skromné, jako všetci zdolní lomne, jsem byl spokojený, bo jsem úkol splnil. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, jsem byl spokojený, bo jsem úkol splnil. Pane Čechu, nerad přetáhnul bych strunu,

0: zesunul. První třídu do Ostravy Intercity, viděl nějakou celou cestu, valím kity. A ta stovka, co mi zbude, to je příspěvek na chudé, bo Ostrava je region razovitý. A ta stovka, co mi zbude, to je příspěvek na chudé, bo Ostrava je region razovitý.
1: Žijeme muzikou, žijeme českou muzikou, až do rána.

0: že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav
1: a v něm si ty celý můj svět. Laskavá ne.

0: Katka je zpátky z dovolené.
1: A vy jste se ptali, proč jsem se pro boha vracela v pátek? No, protože se mi stískalo. Hraní Impulzovi nabízí letní kolo oblíbené hry. Halo, tady Impulz.
2: Rád poslouchám Impulz, takže děkuju vám oběma.
0: A protože žijeme prázdninami v Česku, doplňující otázka bude vždy z vašeho kraje. Které ze dvou uvedených měst nepatří do východních Čech? Trutnov anebo Turnov?
1: Tak tohle to čirou náhodou ví.
3: Každé ráno až 20 000 korun pro vás.
0: Prázdninově se naladil i pan profesor.
4: Tak ať je vám dnes do zpěvu. Váš pan profesor.
3: A co vy? Přidáte se k rádiové rodině už v úterý ráno?
0: Klára a Honza startují v 5.
5: Jsme Impulzovi. Vaše rádiová rodina. Každé všední ráno od 5 do 9. Rádio Impuls. Jsou 4 hodiny. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
6: U zpráv Impulzu vás zdraví Jiřina Součková. Obyvatelé Plas na severu Plzeňska se dočkají obchvatu. Staví ho ředitelství silnic a dálnic. Hotovo má být za 2 roky. Jeho součástí bude nejvyšší silniční most v Česku.
7: Současná silnice první třídy z Plzně na Žatec a most prochází celými Plasy kolem barokního kláštera a je silně zatížená. Téměř 6-kilometrový obchvat vyvede dopravu z centra a řidiči se vyhnou nebezpečným zatáčkám. Součástí bude nejvyšší most v Česku. Povede 87 metrů nad hladinou řeky Střely. Cyklostezkou, stezkou pro pěší i vyhlídkou s průhlednou podlahou. Vše má být zprovozněno na podzim 2028. Klára Fajstová, Rádio Impuls, Plasy.
6: Po 2dennním ochlazení se v úterý vrátí 30. V pondělí se teploty většinou dostávaly jen mírně nad 20 stupňů. Už v úterý může být místy polojasno s teplotami do 30. Čeká se ještě déšť. Ve středu začnou srážky během dne slábnout a oblačnost bude ubývat. Přes den se čekají maxima kolem 25. Ve čtvrtek a v pátek už ale teploty vystoupají většinou až ke 30 stupňům a o víkendu může být až 31 stupňů. Celsia. Premiér i prezident dnes ráno odstartují směr summit NATO v Ankaře, každý svým letadlem. Po takřka půlročních tahanicích mezi vládou a hlavou státu o složení delegace si Petr Pavel účast vymohl díky předběžnému opatření ústavního soudu. Delegaci ale povede z rozhodnutí vlády a k Pavlově nelibosti premiér Andrej Babiš.
8: Naše vláda si nepřeje, aby byl přítomen v Ankaře. Poškozuje Českou republiku.
9: Výkon ústavních pravomocí prezidenta není libovůlí. Je to v podstatě jeho pracovní povinnost.
6: Premiér Andrej Babiš bude podle oznámení úřadu vlády na obou hlavních akcích summitu, tedy na úterní neformální večeři i na středečním jednání NATO. Do Ankary ho doprovází odloučená, ale stále manželka Monika. Program prezidenta Petra Pavla hrad zatím nezveřejnil. A Tour de France nakonec. Obhájce prvenství Tadej Pogačar ze Slovinska vyhrál 3. etapu cyklistického závodu a dostal se před dánského rivala Vingegaarda těsně do čela průběžného pořadí. Oba největší favorité tak mají na sekundu stejný čas. Český debutant na Tour Matyáš Vacek ještě zhruba 2 kilometry před cílem vedl peleton. Před začátkem nejprudšího stoupání, ale jeho práce skončila a dojel 38. Celkově českému šampionovi patří 31. pozice. Kvůli lesním požárům na jihu Francie organizátoři i úřady vyzvali fanoušky, aby nebyli u trati, aby se mohly bezpečnostní složky soustředit na boj s ohněm. Pro místní obyvatele ale zákaz neplatil a tak kolem silnice ve stoupáních diváci nechyběli. Úterní 4. etapa o délce 182 kilometrů by mohla nabídnout šanci uprchlíkům. Vedle 2 vrchařských prémií 2. kategorie ale může cyklisty potrápit horké počasí. Ve Francii se v úterý na trase čekají teploty až přes 40 stupňů Celsia. Ráno a dopoledne u nás bude polojasno až oblačno, odpoledne a večer se může zatáhnout s občasným deštěm. Naměříme teploty 22 až 30 stupňů.
0: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: hladinu si člověk nevybírá, až na tu rádiovou. A ta naše stojí za to. V hlavních rolích Honza Daněk, Klára Šedová a vy, naši posluchači, jste nejlepší dopravní agenti, specialisté na počasí a umíte vyprávět příběhy.
1: Tak já před 27 lety jsem se oženil s manželkou, kterou jsem si vylovil osobně z rybníku.
0: Začínáme každé všední ráno v 5. Jsme Impulzovi, vaše rádiová rodina. Rádio Impuls. Je 5 hodin. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
2: Posloucháte zprávy a zdraví vás Jiřina Součková. V Česku je na 300 tisíc dětí ohrožených chudobou a chudoba se podle projektu Neviditelní často dědí. Jedna škola v Prstenci kolem Prahy přišla s řešením, jak znevýhodněným rodinám pomoct a vybudovala si vlastní systém sociální podpory.
3: S nápadem přišli podle ředitelky základní a mateřské školy Líšnice Aleny Fialové sami žáci.
4: Chlapci z druhé třídy přišli s tím, že jim je líto, že jejich spolužák nemůže s nimi jet na výlet, protože na to jeho maminka nemá, tak jsme tu situaci vyřešili nárazově, ale zjistili jsme, že by asi bylo dobré aktivně takové rodiny, kde ta pomoc je potřeba vyhledávat.
3: Pomáhají tak hlavně samoživitelům s různými platbami související se školou. Podle Fialové je pro ně nejdůležitější anonymita.
4: Aby všechny naše děti žili stejný školní život bez ohledu na ekonomickou situaci rodiny. My se opravdu snažíme o to, aby všechny naše podporované děti nevěděli o tom, že jsou podporované.
3: Analytik Centra ekonomických a tržních analýz Michal Fanta Impulzu řekl, co dědění chudoby způsobuje.
5: Tím prvním je vzdělání a nějaké příjmy rodičů. Ve velké míře to determinuje to, jestli to dítě bude taky dobře nebo špatně vzdělané, což se potom promítá do toho, kolik vlastně peněz vydělává ve svém produktivním životě.
3: Dále rodiče podle Fanty předávají svým dětem své dluhy. Martina Kroa, Radio Impuls.
2: V Praze přistál první ze dvou transportních letounů pro českou armádu. Ta letadla pořídila ještě za minulé vlády za víc než 11 miliard korun. Stroj přistál na pražském letišti Václava Havla. Stroj umí přepravit těžkou vojenskou techniku, ale vejde se do něj i 80 lidí nebo 64 plně vyzbrojených výsadkářů. Využít se dá třeba v případě hašení požárů. Letoun je také schopný vzletu a přistání na letišti s nespevněnou dráhou. Plně naložený stroj má dolet 2000 kilometrů, maximální dolet pak dělá 6000, při použití přídavných nádrží až 8000 kilometrů. Praha měla letoun převzít už loni na podzim, dodání se ale na žádost brazilského výrobce posunulo. Druhý by měli mít čeští vojáci k dispozici v příštím nebo dalším roce. Víkendové referendum na Slovensku skončilo fiaskem. K urnám přišlo jen 16% občanů. Jde historicky o nejhorší výsledek ze všech platných referend. Stát to stálo 300 milionů korun.
6: Nízká účast sa dala v lete čakať. Podľa politológov výsledok ovplyvnila takmer nulová mobilizácia opozície. Ani otázky neboli šťastné. Napríklad zrušenie renty pre premiéra Roberta Fica. Suma na jeho rentu bude stáť oveľa menej ako náklady za referendum. Takisto obnovenie národnej kriminálnej agentúry a špeciálnej prokuratúry. Išlo by iba o premenovanie súčasných zriadených orgánov. Referendum je podľa koalície neúspechom opozície. Jozef Bálko, Rádio Impuls Slovensko.
2: Linda Nosková postoupila poprvé v kariéře do čtvrtfinále Wimbledonu. Česká tenistka porazila na londýnské trávě Američanku Kýsovou 6-4 a 7-6. O postup do semifinále se utká s Belgičankou Mertensovou, která vyřadila jinou Češku Marii Bouskovou 2x6-4. 21-letá Nosková je druhou českou čtvrtfinalistkou na letošním Wimbledonu. Připojila se ke Karolíně Muchové, která v neděli zdolala Krajanku Barboru Krejčíkovou. Ráno a dopoledne bude polojasno až oblačno, odpoledne a večer až zataženo s občasným deštěm. Naměříme 22 až 30 stupňů.
7: Za mikrofonem Klárka Šedová.
8: A Honza Daněk.
7: Vaši ranní společníci a dneska budeme poprvé volat v novém letním kole hry Halo tady Impulzovi za doplňující otázku. Můžete mít a získat až 20 000 korun.
0: Impulzovi. Jsme vaše rádiová

0: České prázdniny s rádiem Impuls.
1: Regionální výrobci, tipy na výlety, slavní rodáci. S prázdninovým vysíláním rádia Impuls putujeme tento týden po severní Moravě. Včera byl náš reportér Tomáš Kabát třeba ve velmi známé restauraci všech cyklistů a turistů Maralák.
2: Pro tuto restauraci jsou typické bramboráky, které mají opravdu obří rozměry. Já sedím u stolu na zahrádce této restaurace, a to přímo s jedním z majitelů, Vlastimilem Výchou. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Pojďme na ty bramboráky, kolik jich uděláte za den?
3: Strašnou spoustu. Troufám si tvrdit, že 200 průměrně denně.
2: Kdy se vlastně bramboráky staly typickými pro toto místo?
3: Konkrétně my, provozovatelé tahle restaurace, majitelé, tady působíme už 20 roků, ale bramboráky jako takové jsou tady už 30 roků na tomhle místě.
2: Máte nějaké speciální recepty?
3: No samozřejmě, že máme speciální recept. Nikomu ho samozřejmě neřekneme, pečlivě si ho střežíme, a je to tím receptem přesně tak, no.
2: S čím vším si tady můžeme dát bramboráky?
3: Máme klasický čistý bramborák, úplně jenom základní surovina brambory, koření, vajíčko, mouka, a pak můžeme kombinovat se zelím, slaninou anglickou, s kuřecím masem, s pikantní masovou směsí. Vynikající je třeba tvaruškový, smraďoch mu říkáme. Jsou tam tvarušky, cibula, ještě slanina. Pak máme bramborák i na sladko, což je naše specialita, samozřejmě bez koření, protože by nechutnal, dáváme ostruženy zakysanou smetanu. No a pak klasické místní speciality, ondráž s kuřecím masem vevnitř nebo s vepřovým masem vevnitř, vybere si myslím úplně každý.
2: Povídali jsme si s jedním z majitelů restaurace Maralák, Vlastimilem Výchou. Díky za rozhovor, nashledanou.
3: Já děkuji taky, přeji hezký den a nashledanou.
2: A z Beskyce loučí i Tomáš Kabát.
4: Co vás napadne, když se řekne Moravskoslezský kraj, Klárko?
1: Olomouc.
4: Vždycky.
1: Olomouc vždycky, pak si vzpomenu na Jarka Nohavicu, na Ostravu, taky na kamarády z Opavy, na svatbu v Opavě, na které jsem byla. Ale jako je to krásné místo vlastně.
4: A to je vlastně dnešní ranní téma. Ozvěte se i vy, třeba přímo z Moravskoslezského kraje, a nahrajte nám zkaz přes aplikaci nebo WhatsAppem 605 222 007.
0: Všude dobře, u nás.

0: Příjemné ráno mám přeji Klárka s Honzou, vaši ranní letní společníci. Léto je v plném proudu a pokud jste právě teďka za volantem, stačí nám napsat jedu na 605-222-007 a vstoupíme spolu do vysílání, pustíme vám písničku na cestu. Třeba i podle vašeho vlastního výběru, pokud to bude takzvaně formátové, takže nezapomeňte se zamyslet, ale hlavně napsat na náš radio WhatsApp jedu 605-222-007. Zavolám vám zpátky, voláme ze skrytého čísla, tak se nelekejte.
1: Naplánujte si dovolenou snů v Energylandii s nejlepším venkovním akvaparkem v Evropě a 20 horskými dráhami. Pouze teď rodinná akce 3+1 zdarma. Vstupenky na tiket Energylandia.pl.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x5 litru za 99,90. Vím, to se vyplatí.
3: Rádio Impuls. Doprava 007.
0: Příjemné ráno, nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Zdraví vás Honza. Jenom si to nalistuju, tak mi dejte chviličku. A doprava je poměrně klidná. Spozorněte na Břeclavsku. Na příjezdu do Bořetic směrem z Terezína havaroval osobák, jezdí se kyvadlově. V obou směrech si postojíte na D1 u Ostravy před 357 kilometrem. A ještě pohled do hlavního města. Silný provoz je už v Belské u sjezdu z Novopatské ve směru do Letňan. Kdybyste měli doplňující info, nezapomeňte ho nahrát přes aplikaci Rádia Impuls.

0: tady Impulzovi letní vydání a s náma je taky, doufám, že letně naladěná posluchačka Andrea. Dobrý den, Andriko.
1: Dobré. No, pozitivně naladěná.
0: To máme radost.
2: Andreo, krásné ráno, kam jedete?
1: Jedu do práce.
2: Do práce?
1: Do Olomouce.
2: Aha, tak vy jste přímo tam, kde my chceme, na té Severní Moravě.
1: Tento týden budete na Severní Moravě?
0: Ano.
1: Ano.
0: Ano. Takže Olomouc je vaše pracovní místo, pochopil jsem správně.
1: Ano, ano, ano. To je Olomouc, je to moje pracovní místo.
0: Nádherné místo. Bydlíte daleko od Olomouce, nebo to máte, co by kamenem dohodil?
1: No, je to 65 kilometrů z Karlova pod pradědem.
2: To není úplně jako za ruškem. A dojíždíte takhle každý den?
1: Dojíždím každý den a musím teda říct, že jako je to takový opravdu ranní relax. Za prvé na silnicích je prázdno a za druhé projíždím krásnou krajinou. Jediné, z čeho mám respekt, tak je lesní zvěř, protože nikdy nevím, co mě skočí přes kola.
0: No a máváte srnkám teda?
1: No teď zrovna tady mám srnku po pravé ruce na louce, ale byla dostatečně vzdálená, takže jako nic nehrozí.
2: No, srnku po pravé ruce, Daňka v uších, to je zvěřinec hnedka od rána. Hele, Andrejko, co děláte za práci?
1: Jsem zdravotní sestra a pracuji ve fakultní nemocnici na endoskopickém pracovišti.
2: To je nádherná práce.
1: Sice jako ne moc příjemná vyšetření, pacienti se toho, nebo lidé se toho hodně bojí, ale není vůbec důvod, takže jako jo, pěkná práce.
0: Ano, děláte ji, předpokládám, určitě ráda, když se schopna dojíždět každý den nějakých 130 kilometrů. Každopádně, ať vás nezdržujeme a přeci jenom ty srnky můžou přeběhnout rychle, tak co si dáte za muziku? Mám tady Kolu od Michala Davida nebo Céline Dion.
1: Céline Dion.
0: Tak dáme Céline Dion jenom pro vás, aby se vám krásně v té nádherné krajině Severní Moravy jelo. Všechny pozdravujte, úspěšný pracovní den.
1: Moc děkuji, mějte se hezky.
2: Šťastnou cestu, naslyšenou.
3: Písnička na cestu.

0: Příjemné ráno všem, kteří pustili Klárku s Honzou. Tady je letní vydání Halo tady Impulzovi a první volací den v novém letním kole Halo tady Impulzovi.
1: A dneska bude oblačno až zataženo, místy i polojasno a občas i déšť nebo přehánky. A nejvyšší teploty vysoko 26 až 30 stupňů Celsia. Boží dár aktuálně 13, napsal Tomáš. Pepa z Moravskoslezského kraje, z Rudné pod Pradědem, hlásí 13. A Honza ve Znojmě dokonce 21. Děkujeme za všechny vaše zprávy. Ať už jsou ze severní Moravy, anebo odkudkoliv, pište nám dál. Náš WhatsApp má číslo 605 222 007.
2: Vtip Vlasty Korce.
3: Haló, dobrý den, prosím vás, je to Policie České republiky?
4: Ano, tady je Policie České republiky.
3: Prosím vás, soused prodává marihuanu.
4: Cože, marihuanu a za kolik?
3: 50 korun za gram.
4: Ale co, ne v pořádku, kde je problém?
5: Dvě minuty po půl šesté, zprávy jednou větou a Kateřina Palajová. 12 000 domácností v Praze 4 je od čtvrtka stále bez teplé vody. V Praze přistál první ze dvou transportních letounů Embraer pro českou armádu. Na Karlovarském festivalu dnes režisér Jan Hřebejk představí nový seriál Na tělo o krizi středního věku. Kubu postihl celostátní výpadek elektrické rozvodné sítě. Bez elektřiny se ocitlo na 10 milionů lidí. A do čtvrtfinále fotbalového mistrovství světa postoupila Belgie, Španělsko a Anglie.
0: Co vás jako první napadne, když se řekne severní Morava a které místo byste doporučili každému, kdo k vám přijede? Ptáme se dneska v ranním tématu. No a na co jste u vás v regionu, ve městě, v obci nejvíc pyšní? Ozvěte se.
2: Impulzovi. Jsme vaše rádiová rodina.
0: Naše radio WhatsApp má číslo 605 222 007.

0: Krásné ráno vám všem, přejí letní impulzové dresou Klárka s Honzou a dnešní ranní téma. Jsme na severní Moravě. Co je na ní nejlepší? Co napadne jak první je Petru?
1: Olomouc. V Olomouci jsem nikdy nebyla, jednou bych se tam moc ráda podívala. Takže jediný, co mě napadá, když se řekne Olomouc, jsou olomoucké tvarůžky. Čerstvý rozpečený chleba, noc v kempu, namazat pěkně čerstvým máslem a na to olomoucký tvarůžky.
2: Zapít pivem nebo mlíkem. Ježiši, vy nám děláte chutě hnedka takhle po ránu. Janička taky zmiňuje Olomouc a píše, že jí miluje. A když byly děti ještě malé, tak jsme tam jezdili dívat se na orloj, který dětem přímo učaroval. Já jsem zase ráda jezdila na Floru Olomouc a vždycky jsem si tam připadala jako v ráji. No a napsal taky Zdeněk z Prahy. Když se řekne Moravskoslezský kraj, tak si vzpomenu na babičku z máminy strany. Osobla. Prázdniny tam neměly chybu. Děkujeme za vaše zprávy. Pište nám dál, co vás váže k té severní Moravě, co se vám tam líbí a na co vzpomínáte.
0: Na co vzpomíná Zuzka Bubílková? Dobré ráno.
3: Zdravím Impulzovi. Jako první mě napadne příhoda z ostravské televize. Byla jsem hostem pořadu Sama doma a měli tam amerického kuchaře, který vařil. Nuda k ukousání a tak mi těsně před vstupem do studia řekli, že mě vyzvou, abych mu dělala pomocníka, jelikož vědí, že neumím vařit. On lámal češtinu, já angličtinu. Najednou mi povídá, podala mi bílá lilek. Já nepoznám ani fialový lilek, tak jsem vzala ze spousty připravených nakrájených ingrediencí něco bílého a podala mu to. Kouknul a povídá, vy komik, to ne lilek, to mozzarella. To už se kameramani smáli. Za chvíli povídá, podala mi maso beef. Byly tam asi tři druhy masa, co já vím, jak se pozná hovězí. Tak jsem podala krajní talířek a on povídá, to prase pik, já chtěla krava. Povídám, no krava jsem tady jenom já. To už se smáli všichni a moderátorka od chatu zahlásila, mohu přečíst, co píší diváci? Nejčastěji si přeji, aby dovařila paní Bubílková. Krátce poté jsem dostala nabídku z jiné televize do jejich kuchařské show, abych tam dělala kuchařovi blondýnu. Vaše Zuzana Bubílková.
0: Tak tohle ji napadne, když se řekne severní Morava.
2: Já si musím vygooglit bílý lilek, protože já vůbec neznám bílý lilek.
0: Tak googli a já pouštím další písničku. Co napadne vás, když se řekne severní Morava, co byste tam doporučili? Dejte nám vědět dneska. Radio WhatsApp má číslo 605 202.

0: Dobrý den, milí posluchači, my se vás dneska ptáme, co je na severu Moravy hezkýho. A abychom vám to vysvětlili, my do toho bereme Olomoucký, Moravskoslezský a Klárinko i Zlínský kraj.
1: Teda. I Zlínský kraj jo, tam dáme.
0: My to tam celý bereme, my jsme tam zahrnuli. My nevíme, proč nám to produkce takhle vymyslela. My bychom rádi byli jenom třeba v Moravskoslezském kraji a zeptali se vás, co vás napadne, když řekne Ostrava, ale takhle to máme pro vás prostě připravený. Takže berte to, jako že vás tam bereme všechny najednou, jo?
1: Jo.
0: Zlíňáky, jo. Olomoučáky, Ostravany a všechny přidružený, jo? Teď jsem řekl, ta velká správní města, to znamená Zlínský, Olomoucký a Moravskoslezský kraj.
1: Ano, je to tak, je to tak, patří tam i Šumperk, třeba taky Jeseník. Prostě berem vás jedním šmahem.
0: Berem, přesně.
1: A je to.
0: Jo, nemáme zdroje na to, aby jsme vzali každý, šetříme.
1: No musíme no, taky mít nějaký tak. Úsporný opatření.
0: Jako, co si budeme, není to del, jo, dneska. Člověk to musí brát úsporně, všecko.
1: A všechno.
2: Rádio Impuls. Doprava 007.
0: Začneme na Pražském okruhu. Požár auta komplikuje provoz na sjezdu do Vestce cestou Zde 1 na letiště. Komplikace na Mělnicku nám volá Aja. Pěkné ráno.
3: Krásné dobré ráno. Silnice číslo 16 směrem od Mělníka k dálnici D8 na 18. kilometr se štosuje níž od odbočky na Vraňany. Netuším, co se stalo, ale už je tam docela slušná kolona.
0: Že se přesuneme na Jižní Moravu. Ucpávat se začíná příjezd do Brna po bratislavské D2 od 3. kilometru a pomalu to jede na D1 ve směru z Vyškova do Brna mezi 210. a 204. kilometrem. Kdybyste měli doplňující informace, zavolejte je k nám do rádia a my je zazdílíme ostatním řidičům, aby se vyhli možným komplikacím.
2: Plynulou jízdu vám přeje Carvago. Online prodejce automobilů s více než milionem vozů. Bezpečný nákup vašeho auta carvago.com.

0: kola s panem profesorem na rádiu Impuls.
1: Dobré ráno, studenti. Naše prázdninová škola se přesouvá na severní Moravu. Slovy Jarka Nohavici jde o kraj rozovity a slovy mými o kraj místy drsný, ale povětšinou i krásný a zajímavý. Důkazem jsou severomoravské hory. Tam je opravdu nádherně. A já se vás ptám, ve kterém pohoří najdete nejvyšší horu Moravskoslezského kraje? Pozor, na ten kraj kladu důraz. Jsou to za A Jeseníky, za B Beskydy, za C Bílé Karpaty. Doufám, že jsem vám moc nezamotal hlavy, protože na první dobrou jste asi určili praděd v Jeseníkách. Ale pozor, tahle nejvyšší hora Moravy leží na pomezí kraje Moravskoslezského a Olomouckého. Opravdu nejvyšší horu kraje Moravskoslezského hledejte v Beskydech. Je to lysá hora s výškou 1323 metrů nad mořem. Byl to trochu chyták, já vím. Tak prožijte den s patřičným nadhledem. Váš pan profesor.
0: Prázdninová škola s panem profesorem. Každé ráno u Impulzových.
2: A byla jsi tam, pradědu? Nebyla.
3: Nebyla.
2: Byla jsi na lysé hoře?
3: Nebyla.
2: Nebyla. Já jsem byl na obou dvou
3: horách.
2: Jo, abys věděla. Posloucháte halo tady.
3: Já tak lezu po hora.
2: Posloucháte halo tady Impulzovi. Dejte nám vidět, které místo na severu Moravy máte rádi vy. 605 222 007 je náš radio WhatsApp.

0: Ano, vám se jí Klárka s Honzou z Halo tady Impulzovi.
1: Bude oblačno až zataženo, občas sprchne a nejvyšší teploty 26 až 30 stupňů Celsia.
2: České prázdniny s rádiem Impuls. Regionální výrobci, tipy na výlety, slavní rodáci. Každý týden jiný region, jeho krásy a příběhy.
3: Alpy tě ohromí, Karole, ale tohle to tě dojme.
2: Celé léto, celé Česko křížem krážem. Stačí poslouchat. České prázdniny s rádiem Impuls. Všude dobře, u nás nejlíp.

0: Španělsko postoupili do čtvrtfinále fotbalového šampionátu. Je 6 hodin, zprávy má Kateřina Palajová.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
0: Část Prahy stále čeká na teplou vodu. Už ve čtvrtek minulého týdne přestalo těsnit primární potrubí v Praze 4 na křižovatce Michalské a Ohradní. Tisícům lidí přestala téct teplá voda. Někteří přitom bez ní byli už týden kvůli plánované odstávce. Opravy po havárii potrubí měly být původně hotové do pátku, ale nebyly ani v pondělí během dne. Podle starosty Prahy 4 Kubína je úřad s vedením Pražské teplárenské ve spojení. Na odstranění havárie podle něj nepřetržitě pracují. Upřesnil, že problém se týká pražské Michle, Nuslí, Podolí a Krče. Premiér i prezident ráno odstartují směr summit NATO v Ankaře, ovšem každý svým letadlem. Po takřka půlročních tahanicích mezi vládou a prezidentem o složení delegace si Petr Pavel účast vymohl díky předběžnému opatření ústavního soudu. Delegaci ale povede z rozhodnutí vlády a k Pavlově nelibosti premiér Andrej Babiš.
2: Naše vláda si nepřeje, aby byl přítomen v Ankaře. Poškozuje Českou republiku.
3: Výkon ústavních pravomocí prezidenta není libovůlí. Je to v podstatě jeho pracovní povinnost.
0: Premiér Babiš bude podle oznámení úřadu vlády na obou hlavních akcích summitu, tedy na dnešní neformální večeři i na středečním jednání Severoatlantické rady. Program prezidenta Petra Pavla Hrad zatím nezveřejnil. Spojené státy vyzývají Čínu k diskuzím o kontrole zbrojení. Činí tak v kritice na čínský zkušební odpal mezikontinentální střely z jaderné ponorky. Podle agentury Reuters Čína v Tichém oceánu včera zkušebně odpálila střelu s maketou bojové hlavice. Zatímco Peking hovoří o rutinním kroku během každoročního vojenského cvičení, Spojené státy a také další země, včetně Japonska, Austrálie či Tchajvanu, vyjádřily obavy. České prázdniny s rádiem Impuls pokračují druhým dnem. Máme před sebou druhý den na severní Moravě. Náš reportér Tomáš Kabát se zaměří na jeden lokální výrobek typický pro Olomoucko a taky na vysokou, ale dostupnou gastronomii. Ahoj Tomi.
4: Zdravím vás. Já už jsem teďka na cestě do Loštic na Šumpersku. Právě tam se už od roku 1876 vyrábí olomoucké tvarůžky. Ty jako celorepublikově proslavený lokální produkt nemůžeme při našem prázdninovém vysílání opomenout. Výhodou pro posluchače bude, že naše vysílání nepřenáší zápach. Tvarůžky letos slaví 150 let nepřetržité výroby. Na jejich začátku byl punčochář Josef Wessels, který začal tvarůžky své manželky rozvážet při svých cestách. Jde tedy o velký příběh. No a z Loštic se pak dnes přesuneme do Olomouce, kde navštívím restauraci s názvem Long Story Short. Představíme si jejich sezónní kuchyni i příběh tohoto podniku. Tomáš Kabát, Radio Impuls.
1: S Impulzem na fotbal.
0: Fotbalový šampionát zná další čtvrtfinalisty. Jsou jimi Belgičané, kteří porazili Spojené státy 4-1. V dalším kole se utkají se Španělskem, které předtím porazilo Portugalsko 1-0. S reprezentací se tak už v slzách definitivně rozloučil Cristiano Ronaldo. V osmifinále vypadly všechny tři pořadatelské země. Kromě Spojených států neprošly dál ani Kanada po debaklu s Marokem a Mexiko, které udolala Anglie. Dnes si o čtvrtfinále zahraje Argentina s Egyptem a Švýcarsko s Kolumbií.
5: Klárka s Honzou, dobré ráno.
6: Dobré ráno.
5: A české prázdniny na Impulzu pokračují. My jsme v Olomouckém a v Moravskoslezském kraji na střídačku a vás se ptáme, co je v těchto místech to nejkrásnější, co tam máte rádi.
1: Impulzovi, jsme vaše rádiová rodina.
5: Za svým tepem se za chvilku ozve posluchač Karel. Nahrál ho přes Radio WhatsApp 605 222 007. Krásné dobré ráno do celého Česka.

0: Sever Moravy zahrnuje naše letní putování. Počítáme tam Moravskoslezský kraj, Olomoucký kraj. Na Olomoucko se přesune dneska náš reportér Tomáš Kabát. My se vás ptáme, co vás napadne jako první, když se třeba řekne Ostrava nebo Olomouc. A jestli jste ze severu Moravy, co tam milujete úplně nejvíc?
1: Dobré ráno, Impulzový. Já na severní Moravě žiju celý život a neměnil bych, prostě mi se tady líbí a je tu nádherně. Takže klidně se přijďte se podívat.
0: Karel se rozplýval, ale konkrétní tip nedal. Ozvěte se taky.
2: Na severní Moravě doporučuju navštívit Velké Losiny, termální lázně a ruční papírnu Bouzov a Javornické jeskyně. To nám napsal Petr. Jestli chcete konkrétní tip, tak tady jich bylo víc než dost. Petře, mockrát za ně děkujeme. Mirek Jílek nám píše, pocházím ze severní Moravy a krom překrásné přírody bych doporučil velkolosinské pralinky paní Jany Kašpárkové. Luxusní maso ze statku Winter a bezkonkurenční knedlíky z horské chaty Paprsek.
0: No ty bláho, já si píšu poznámky a všude tam rozhodně pojedem.
3: Žijeme muzikou i v létě na Rádio Impuls.
0: A k letnímu putování jedna letní píseň. Můžete si zpívat taky šalalalala.

0: Čá, posloucháte Halo, tady Impulzovi, dobré ráno, stále věřím, zaspívá za chvilku Marek Ztracený a povozím vás taky po silnicích a dálnicích v Česku.
1: Jako liška na otázku.
0: Klárko, kam ty na ta,
1: jak to... To je z pohádky, to
0: já vím, že to je Budulínek.
1: Že jo?
0: No. Ježiši Kriste. A kam ty na ty asociace chodí?
1: Ne, já nevím, mě to tam prostě naskakuje rovnou.
0: Jako já řeknu nejrychlejší dopravní informace z celého Česka.
1: A já tam mám Budulínka a lišku.
0: Že vás povozím po silnicích a dálnicích a... A Klárka řekne, že vás povozím na odzásku.
1: A počkej, teďka už jsem zase u ebonitový tyče, jo? Takhle mi to tam prostě jede a už jsem zase u Cimrmana a ty se mě ale neptejte jak.
2: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
3: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera... A samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
2: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun. Tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
4: Naplánujte si dovolenou snů v Energylandy s nejlepším venkovním akvaparkem v Evropě a 20 horskými dráhami. Pouze teď rodinná akce 3+1 zdarma. Vstupenky na tiket Energylandia.pl.
5: Mobil? Mega sleva! Kávovar? Mega sleva! A vy váš? Taky mega sleva! Na Alze jsou jich teď tisíce! I na drogerii nebo kosmetiku! A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš! Ušetři v mega slevách na alza.cz!

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Příjemné ráno, nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Zdravím vás na silnice a přeji šťastnou jízdu, ať už jste kdekoliv. Ucpávat se začínají příjezdy do jihomoravské metropole. Popojíždět budete na D1 z Vyškova do Brna mezi 213. a 204. kilometrem. No a jak to vypadá na příjezdu do Brna po D2, to mám v hlasové formě.
2: Dobré ráno, tak ta D2 směrem od Břeclavy se nám začíná štosovat s těmi kamiony už od 9. kilometru.
1: Od 9. díky moc, milá posluchačko, že jste se ozvala. Jdeme na Vysočinu, silnice 38 z Humpolce do Pelhřimova v obou směrech si postojíte mezi Komorovicemi a Velkým rybníkem. Pražský okruh. Auto po požáru brzdí provoz na sjezdu do Vestce, je to ve směru z D1 na letiště. Přímo v hlavním městě se zdržíte v Novopatské směrem do Letňan a před sjezdem na Kbelskou. A 2-kilometrová kolona je také na příjezdu do Prahy z Chomutova před sjezdem na letiště. Z dopravy vše, ty další informace už můžete doplnit vy.
3: Za chvilku se taky se Zuřivcem vypravíme na hranici Moravy a Slezska. Co budeme dělat? Nechte se překvapit.

0: Rádia Impuls.
1: Zuřivec zamířil tam, kam se pohybujeme i my, tedy na hranici Moravy a Slezska, a objevuje výrobu oceli. Aleši, krásné ráno.
2: Impulzovi, zdravím vás, krásné dobré ráno z třetího největšího města České republiky, a to je město Ostrava, 283 tisíc obyvatel, tak jak Pajlajfik, plus minus, nějak tohle to je. Tak kdo by si náhodou řekl, no a co jako kam do Ostravy, nebo kde co v Ostravě podniknout? To byste se divili, tady toho je třeba nejvyšší radniční věž, ale tam já nejsem, já jsem ještě na vyšší vyhlídce, nebo půjdu ještě na vyšší vyhlídku, a to je dolní oblast Vítkovice, a tady jsem teďka v infocentru s Lenkou Kaštilovou. Lenko, dobré ráno.
3: Dobré ráno.
2: Co ta dolní oblast Vítkovice, protože třeba spousta lidí tady možná ještě nebyla, třeba z druhé strany republiky a tak dále. Co to vlastně je? Já ještě řeknu jako taky nadneseně, sám za sebe jako za laika. My jsme v podstatě v srdci železáren, bývalý železáren.
3: Ano, my jsme v části bývalých vítkovických železáren, kde byla právě ta hutní prvovýroba. Tady vlastně vůbec vznikly ty potom obrovské Vítkovice.
2: Když sem přijdete, dostanete helmu, aby prostě kvůli bezpečnosti samozřejmě, protože jste prostě přesně v industriálním provozu. A vlastně od plynojemu, od vysoké pece, od tavení železa se tady projde úplně všechno.
3: Tak přesně tak, projdete vlastně ten celý proces výroby surového železa ze vstupních vlastně surovin, jste v Sásky, což byla železná roda koks vápenec, projdete si tu vysokou pec, v rámci té komentované prohlídky vejdete přímo do srdce vysoké pece. Aha. To se vám nikdy jinde nepovede, aha, protože už byste v životě nevylez.
2: Podíváme ale se dneska, máme možnost.
3: Podíváme se tam. A uvidíte to místo, kde vlastně byly odpichy toho surového železa a strusky. Uvidíte Velín, což je zase mozek té vysoké pece. Takže to je v rámci těch komentovaných prohlídek. A samozřejmě v rámci prohlídky se dostanete právě na ten Bolt Tower, na tu nejvyšší vyhlídku, o které jste mluvil.
2: Takže ano, vlastně je to zároveň i nejvyšší místo tady v Ostravě, kde se odkud se někam podívat do města?
3: Ano, z takových těch průmyslových staveb nebo z takového to industriálu je to nejvyšší místo. Ano. Samozřejmě potom vyšší už je pouze Halda Ema.
2: Takže Impulzovi, tohleto je dolní oblast Vítkovice. Jsem v infocentru s Lenkou Kaštilovou. Lenku, já vám zatím děkuju a za hodinu naslyšenou.
3: Děkuju taky.
0: Cyklový let za město? Co takhle protein sandwich? Partnerem českých prázdnin Rádia Impuls jsou bagety, sendviče a wrapy Crocodile. Chuť!

0: Posloucháte Impulzovi, krásné dobré ráno vám přeji, Honza s Klárou.
1: A dneska bude oblačno, zataženo, místy teda polojasno, ale pozor, vyskytne se déšť, přehánky a nebo možná i bouřky, ale přesto teploty vysoko 26 až 30 stupňů Celsia. Iva nám hlásí z Havířova 15 stupňů, Mimoň 14, víme od Mirka, Broumov chráněná krajinná oblast 14 stupňů, zataženo mírný vítr a všem krásný den přeje Zdeněk. My taky samozřejmě přejeme všem krásný den, napište nám dál, náš WhatsApp má číslo 605 222 007.
0: Já si myslím, že dneska je ta předpověď, ze které mají v Komořanech radost, protože tam je úplně všecko. Oblačno, zataženo, slunečno, déšť, místy, ojedinělé přehánky, občas i pousky.
1: Může být.
2: 2 minuty po půl sedmé, zprávy jednou větou a Kateřina Palajová. Záchranáři v Rakousku pomohli sestoupit z Grossglockneru dvou českým horolezcům, kteří tam nouzově bivakovali.

0: zemí dvoudenní summit Severoatlantické aliance. A tenistka Nosková prošla do čtvrtfinále Wimbledonu, Bousková neuspěla a lehečku v duel se Zverevem byl přerušený kvůli regulím.
1: Dneska je šťastný den. Jsou tam sedmičky 7.7. a možná se vám poštěstí dneska vyhrát v Haloteli Impulzovi až 20 000 korun. Jaký je princip nového letního kola, vám za chvilku vysvětlí Klárka Šedová.
2: A mám zadaně.
1: Krásné dobré ráno.
3: Impulzovi. Jsme vaše rádiová.

0: Tak holka, kolo je na půdě, takže co to pro nás znamená, že lidi musíme taky potěšit nějakýma penězma v létě, že jo? A co to znamená? Halo, tady Impulzovi stačí říct výherní heslo a když ho řekneš, máš?
1: No 10 000.
0: Přesně tak. A pak je tady doplňující otázka, která se týká našich českých prázdnin. Vždycky každý týden jsme v nějakém regionu, tentokrát jsme vyrazili na sever Moravy, zahrnujeme do toho Olomoucký i Moravskoslezský kraj. Z tohoto kraje bude samozřejmě i dnešní doplňující otázka, když člověk odpoví správně, kolik dostane?
1: No 20.
0: Přesně, zdvojnásobím tu výhru. Ale když odpoví špatně?
1: No tak má nic.
0: No přesně. A to je smutný. Je to hra, je to smutný, přesně tak. Takže dámy a páni, přihlášení zdarma přes impuls.cz nebo přes aplikaci Rádia Impuls není žádný problém a můžete zažívat i v létě příjemný ranní adrenalin.
1: No já se těším, teda až vrátíme i to kolo, protože na té půdě mám strach, aby nám
0: to
1: sežrali myši.
0: To nevíš, jestli vrátíme kolo.
1: To je pravda, no tak buď ho sežerou nebo nesežerou, že kolo, jo, to se uvidí.
0: To kolo pak dostaneš možná jako prémii a můžeš si s ním točit doma. Každý, když vstaneš, kočička.
1: Tam ano nebo
0: takový,
1: ne?
0: Jako, jaký ano, ano, půlka ano, půlka ne. A pozor, jedno políčko bude? Nevím.

0: Je úterý 7. července. Dneska budeme poprvé volat v novém letním kole hry Halo Trojim Plusovi. Buďte připraveni a procvičujte výherní heslo. Vysílají Daněk Šedová.
1: A máme pro vás písničku Na cestu. Věříme, že vaše cesty jsou příjemné, ale můžou být ještě příjemnější s námi. Stačí, když nám napíšete na náš WhatsApp 605 222 007 Jedu a my vám zavoláme a tu písničku Na cestu pošleme je najen vám.
0: Jedu, pište na 605 222 007. Voláme zpátky, pozor, je to skrytý číslo, nelekejte se.
2: Impulzovi, vaše rádiová rodina. Halo, tady Impulzovi. Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Žijeme muzikou. Českou muzikou.
1: Chcete romantiku? Máme.
2: Chcete české hity a pořádně si zaspívat?
1: Není problém.
2: A nebo radši kytary, co vás nakopnou do nového dne? Jeden impuls a tolik hudebních světů, kolik potřebujete. Tak si stáhněte naši aplikaci. Tu se čtyřmi A.
0: Rádio Impuls. Doprava 007.
3: Krásné ráno, nejrychlejší dopravní informace z celého Česka a Honza Daněk. Zdravím vás a přeji krásné ráno na silnice. Začneme na Jižní Moravě. Tradičně vás neprovoz na D1 cestou z Vyškova do Brna mezi 216. a 204. kilometrem. Plný je příjezd do Brna po Bratislavské D2 od 3. kilometru. Pro řidiče kamionů je zdržení výrazně delší. Profici z Global Assistance hlásí zdržení na Vysočině. Ucvaná je z obou stran 38 mezi Vystrkovem a Velkým Rybníkem. Stojí se také na příjezdech do Prahy. 3-kilometrová řada je před sjezdem na letiště směrem z Chomutova a stejně dlouhá fronta je před sjezdem na Kbelskou směrem z Ústecké D8. Přímo v hlavním městě jsou kolony v Novopatské směrem do Letňan od Černého mostu až ke sjezdu na Kbelskou a ve východní části okruhu mezi D11 a Štěrboholi. Komplikace máme ještě v západních Čechách, na trase z Plzně do Tábora před spáleným Poříčím. Zasahují záchranáři u nehody osobáku. Z dopravy vše, šťastný dolet.
4: Toho je, viď?
3: To teda.
4: By člověk nečekal takhle v létě.
3: Přesně. A co chceš, no? Audi jak?
4: No jezděte opatrně. Jo. A s impulzem.
3: Přesně. Úterý 7. července, krásné dobré ráno vám přeju.

0: Krásné dobré ráno, teďka vidím, že s náma ve vysílání je Richie, slyšíme se?
1: Ano, slyšíme se, dobré ráno.
2: Richie, krásné ráno. Richie znamená, že jste Richard?
1: Ano, správně.
2: Richarde, kam jedete?
1: Jedu do Liberce.

0: Ano.
1: Dobře, to stačí. Víte, což nepotřebujeme. Je to napití
2: tak
1: a je to
2: adresu
1: alkohol.
2: Impulzu snad znáte.
0: Klárka. Ale za volant to nepatří. No.
1: Jo, to je jasná věc, to je bez komentáře. Byl jste někdy na severu Moravy, třeba v Moravskoslezském nebo Olomouckém kraji?
0: Ano, byl, protože jezdím po celé republice.
1: Rozumíme. A máte tam rád nějaké místo, které byste vypíchnul a dal jako tip posluchačům v našem letním putování napříč republikou?
0: Je to třeba líbí Olomouc.
1: To rozhodně.
0: Svojí strukturou a svojí polohou, kde je, to je krásné město.
1: Souhlasím.
0: A mají tam dokonce odloď pracovní.
1: No to je jasný, teď je to královské město.
2: Krásné město.
1: Nádherné město. Tak díky za tip. A co vám zahrajeme? Mám tady Petra Kotvalda, Avu Max. Co byste rád? Co máte rád za muziku?
0: Českou muziku.
1: No tak co byste rád teďka? Co vás napadá?
0: No, optimální by byly slovenští Elány, ale to tam asi nemáte, nevím.
1: Tak jako Elán, prostě, kterou máte rád od Elánu? Povídejte. Co třeba Ulica?
0: Ano, může být.
1: Může být?
0: Ano, může.
1: No tak, máte jí mít? Já vás blbě slyším, to handsfree není úplně ideální. Takže Ulica od Elánu pro Richieho, který napříč celou republikou rozváží dobrý alkohol. Mějte se moc hezky, ahoj.
2: Papa.
0: Ano, dobrý den.
3: Písnička na cestu.
1: Ty spojení někdy, víš, jako
2: no
1: přece.
2: Jo.
1: Posloucháte Halo, tady Impulzovi. Písničku na cestu vám hrajeme pravidelně každý den v tomto čase. Tak pokud na vás nevyšla řada dnes, zkuste to prostě zítra. Heslo je jedu.

v Moravskoslezském i Olomouckém kraji. Chcete-li, klidně i ve Zlínském je spousta krásných a nádherných míst. Napadá vás právě teďka nějaké z míst, které byste vypíchli a doporučili nám jako výlet, nebo těm, kteří třeba bydlí v Ústí nad Labem či v Domaždicích a nikdy nebyli na Pradědu nebo na Lysé hoře, nebo v Ostravě, nebo v Olomoucu, na Tvaruška. Ozvěte se, přes náš radio WhatsApp, krásné dobré ráno.

0: bude 7, letní impulzový Honza s Klárou, dobré ráno.
1: Očekávejte od počasí všechno, co je možné, oblačno, zataženo i déšť a teploty 26 až 30 stupňů.
2: Počasí nezměníte, okna ano, Vekra okna, se zárukou 20 let. Vekra a máte klid.
3: K českým prázdninám patří živá muzika a my ji pro vás máme pořádnou dávku.

0: Rádia Impuls. Skvělá atmosféra. Do obýváku, na chatu nebo k táboráku. Kde budete poslouchat vy? Víkendový živák. Každou sobotu v 8 večer. Na Rádiu Impuls.
1: Ty jo, tady je strašný vedro. Dala bych si něco studenýho.
2: Na OMV mají teď tři nový letní kávy Viva. Espresso Sunrise, Espresso Tonic a kokosovo-jahodové latte.
1: Dobře, tak je jedeme vyzkoušet.
2: Ledové kávy Viva na vás čekají na čerpacích stanicích OMV.
3: Rakouští záchranáři pomáhali českým horolezcům. Zapojení českých firm do obnovy Ukrajiny vázne. Ronaldovo Portugalsko se loučí s fotbalovým šampionátem. Je 7 hodin, posloucháte zprávy s Kateřinou Palajovou.
0: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
3: Nečekané komplikace řešili dva Češi v rakouských horách. Horolezci museli přečkat noc v nouzovém bivaku nedaleko vrcholu nejvyšší rakouské hory Grossglockner poté, co je zaskočilo prudké zhoršení počasí. Vzhledem k povětrnostní situaci nebyla možná záchrana vrtulníkem. K oběma vyčerpaným alpinistům proto vystoupili dva záchranáři z horské služby. Pomohli jim se zahřát natolik, že oba byli schopni s pomocí sestoupit. Už v sobotu zasahovala rakouská horská služba při záchraně 29-letého Čecha, který se těžce zranil při 10-metrovém pádu. Nehoda se odehrála na hřebeni stejné hory. Celá na levné balíčky z Číny mohou přinést záplavu podvodných zpráv. Ty se mohou tvářit jako oficiální žádost o zaplacení celního poplatku. Na falešné SMS zprávy z údajné celní zprávy se už nachytalo několik nešťastníků. Před možnou vlnou budoucích útoků varuje podle CNN Prima News spotřebitelská organizace D-Test. Pro zákazníky je podstatné, že celní úřad nevystavuje faktury na úhradu cla a s veřejností komunikuje prostřednictvím ověřených komunikačních cest, jako je poštovní zásilka či zpráva do datové schránky. Banky, policie ani dopravci nemohou nikoho nutit, aby zadávali pod tlakem citlivé údaje po kliknutí na odkaz. Takové zprávy je třeba ignorovat a na odkazy neklikat. Ústavní soud vyhlásí rozhodnutí o stížnosti ex-ředitele pražské motolské nemocnice Miloslava Ludvíka. Ten zpochybňuje důvodnost trestního stíhání ve své korupční kauze. Od ledna je stíhaný na svobodě. Ve vazbě strávil téměř 11 měsíců. Podle policie se Ludvík a jeho bývalý náměstek Budínský nechali uplácet od různých dodavatelů nemocnice, kteří zajišťovali nejen stavební zakázky, ale i úklidové služby či řemeslnické práce. Odevzdávání části peněz bylo údajně předem dohodnutou podmínkou pro platnost smluv. Ludvík vinu popírá. Česko je pozadu. Naše země se podle Česko-ukrajinské obchodní a průmyslové komory dostatečně nepřipravuje na zapojení českých firm do obnovy Ukrajiny. Největší překážkou podle prezidentky komory Michály Macharyk není nezájem podnikatelů, ale nedostatečná informovanost, financování a pojištění investic, řekla to v rozhovoru s ČTK.
4: Je to obrovská příležitost samozřejmě pro státy celé Evropské unie jako nového biznisu. A proto by Česká republika neměla a firmy, které chtějí, neměly by čekat na to, že válka skončí. Ono to nevypadá, že nějak jako brzo skončí. To je důležitý.
3: Ukrajina podle Macharyk potřebuje modernizovat vodohospodářskou infrastrukturu i energetický sektor. České firmy podle prezidentky Česko-ukrajinské komory často narážejí na praktické problémy, například na komplikace při přechodu ukrajinské hranice. Firmám tak doporučuje především konzultovat své plány s lidmi, kteří mají přímou zkušenost s podnikáním v zemi.
0: S Impulzem na fotbal.
3: Fotbalový bůh Ronaldo jede domů. Jeho Portugalsko ve včerejším osmifinálovém utkání mistrovství světa podlehlo Španělsku 0-1. Vývoj fotbalového šampionátu sleduje i naše reportérka Martina Kroa. Pěkné ráno.
5: Hezké ráno. Jeden z nejlepších fotbalistů Cristiano Ronaldo včera večer našeho času pravděpodobně odehrál svůj poslední zápas v portugalském dresu. Ve svých 41 letech je totiž druhým nejstarším hráčem na letošním fotbalovém šampionátu. Portugal Portugalce poslali domů Španělé, když v 91. minutě vstřelili branku a výsledkem 0-1 si pojistili místo ve čtvrtfinále. Proti Španělsku ve čtvrtfinále nastoupí Belgie. Ta v noci na dnešek porazila Spojené státy americké 4-1. A to i přes velmi kontroverzní zásah Donalda Trumpa, na jehož popud mohl po schválení FIFA nastoupit nejlepší americký střelec. Ten měl ale kvůli červené kartě proti Belgii za trest zůstat na lavičce. Podle mnoha expertů je to velký skandál světového fotbalu. Poslední dvě osmifinálová utkání se hrají dnes večer. V 6 hodin večer našeho času nastoupí Argentina proti Egyptu a v 10 hodin večer hraje Švýcarsko s Kolumbií. Martina Kroa, Radio Impuls.
6: Kdyby jsi byla právě teďka třeba v Olomouckém kraji, kam mě zavedeš, kromě Olomouce?
7: Na Orloj.
6: No, to jsme v Olomouci pořád.
7: No a ty
6: kromě,
7: jsi říkal,
6: kromě
7: jo, kdybych byla v Olomouckém kraji, kam bych tě zavedla, já tam toho víc neznám.
8: Jsme vaše rádiová.
6: A to je ono. Hledáme ten nejkrásnější místa u vás v regionu. Klidně se nám můžete ozvat vy na 605 222 007. Klára s Honzou.

0: Letní písničku Ketchup Song si zahrajeme za malou chvilku, ale ještě předtím potřebujeme vaše doporučení třeba z Olomouckého nebo Moravskoslezského kraje. Jaká jsou tam krásná místa na severu Moravy? Hledáme dneska s našimi posluchači.
1: Zdravím Impulzový, dobrý ráno. Takže já musím doporučit jako opavský rodák a člověk, který tam žil 23 let, Opavu, bývalý hlavní město Slezska. Je tam nejstarší muzeum v republice, Slezské muzeum v Opavě. Centrum je tam určitě nádherný. Na Opavsku dále máme Hradec nad Moravicí, krásný zámek, Raduň, taky zámek, je to všecko kousek od Opavy.
2: Sylvie píše, rádi jezdíme na Radhošť, je tam krásná příroda. Moje srdcovka jsou už léta lázně Jeseník, dodává další posluchač, ty hory okolo, příroda, prameny, prostě nádherná. Je to sice z Prahy trochu z ruky, ale jeďte tam, děkujeme za tip.
0: Ještě Forest.
3: Tak ještě se zapomněli na Štramberk, tam jsou štramberské výborné křupavé uši. Vyzkoušejte, přeji vám plýmáre.
0: Na co jste tam hrdí vy? Kde se vám líbí? Ozvěte se taky, nahrajte to přes aplikaci Impulzu, nebo hlasovku můžete klidně poslat WhatsAppem 605 222 007.
4: Žijeme létem, žijeme muzikou na rádiu.

0: Ketchup Song. Posloucháte Impuls, letní vydání. 2 minuty chybí do 14:15.
1: Mě to furt jede v hlavě, to je neuvěřitelná písnička, to je hrozný brouk.
0: Nedostaneš to z hlavy dneska.
1: Aha, no nic. Klas Ketchup nepřijedou na Benátskou, ale budou tam třeba Roxetti, Lucie, MiG-21, Činasky, Richard Miller, Mirai, No Name a spousta dalších. Jak jsem říkala, to je jenom malá část sestavy. Hvězdné sestavy na Benátské s Impulzem. Jestli chcete být u toho, máme pro vás dobrou zprávu. V odpoledním vysílání po celý týden rozdáváme celofestivalové vstupenky. Jak je získat? To vám zatím úplně neprozradíme, ale napovíme jen tolik, že se vyplatí pozorně poslouchat Petra s Renátou. Tak si nalaďte Rádio Impuls každý všední den od 3 do 6 a třeba se potkáme na Benátské.
2: Mobil, mega sleva. Kávovar, mega sleva. A vyváš, taky mega sleva. Na Alze jsou jich teď tisíce. I na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v mega slevách na alza.cz.
3: Prosecco přesně v italském stylu.
4: To je Mionetto.
3: Kvalitní prosecco s ležérním šarmem.
4: Mionetto.
3: Prosecco z rodinného vinařství s téměř 140-letou tradicí.
4: Mionetto.
3: Prosecco z nejlepších hroznů, lehké a svěží.
4: Mionetto. Víc než jen prosecco.
5: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní krém Veleda Skin Food Light se slevou 20% za 199 korun. Allegro Days jen do 19. července.
6: Víte, co budete vařit? Nechte si poradit od držitele Michelinské hvězdy.
7: Kdo by si nepamatoval hovězí s mrkvičkou, parádní symfonia chutě a všichni si chodili přidávat. Já jsem recepis samozřejmě povýšil na michelinskou úroveň. Jak jsem to zrobil? Tak třeba místo muky dávám nastruhanou bramboru a místo cukra včelí mrdík.
6: O dobrou chuť se na Impulzu stará ostravský gastrošef Heřman Gazda.
7: Kurňa, tolik recepisů na bramboráky jsem ještě neviděl. A těch názvů, no kýho gizda čert, aby se v tom vyznal. Bramborák, vošouch, smunda, sejkora, strouhanec, toč, bač, strýk a milion dalších názvů.
6: Vařte jako Michelini. Každou neděli na Impulzu. Cestovatel Rádia Impuls Jirka Kolbaba.
8: Ti Tuaregové, to jsou kočovní pastevci, a ti Berbeři, tak tady mají zvláštní vlastnosti, takový zvláštní metabolismus. Oni vydrží prý bez vody až 5 dní.
6: Létá po světě a bere nás sebou.
8: Když se dotkne dláva moře, tak se říká, že bohyně ohně Pele se hádá se svojí sestrou, která je zase bohyní moří. Takže až budeme někdy na Havaji, tak na Big Island anebo Maui navštívme sopky, stojí to za to.
6: Cestovatel Jirka Kolbaba, každé dopoledne po 10. na Rádiu Impuls. Zprávy, oblíbená muzika, to nejlepší z vysílání nebo přihlášení do Halo tady Impulzovi. Všechno na jednom místě. Už ho znáte? Impuls.cz. Radio Impuls. Doprava 007.
0: Krásné ráno, nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Začneme na severu Čech. Na zdržení se připravte na příjezdech do Liberce cestou z Chrastavy, dále z Liberce do Turnova, kde je kilometrová kolona před Hodkovicema. Jsme na Pražském okruhu, pomalu to jede mezi Vestcem a Ořechem ve směru na letiště. V hlavním městě je ucpaná východní část okruhu mezi D11 a Štěrboholy, popojíždí se v Novopatské směrem do Letňan a v Liberecké do centra. Jsme na jižní Moravě. Klasicky se zdržíte na D1 ve směru z Vyškova do Brna mezi 216. a 196. kilometrem. O nic lepší to není ani na bratislavské D2 před Brnem. Tady to popojíždí od 11. kilometru od Blučiny. A bezmála 3-kilometrová kolona je na příjezdu do Náchoda směrem z Polska. Z dopravy všechno. Další dopravní zprávy můžete nahrát přes aplikaci Impulzu. I vy.
1: Za chvilku taky podnikneme cestu se Zuřivcem. A to na hranici Moravy a Slezska.

0: Rádia Impuls.
1: Pojďme si vyrobit ocel. Ocelové šperky taky letí, ne? Aleši, co myslíš? Krásné ráno.
2: Krásné ráno.
3: No Impulzovi, my vás zdravíme z Ostravy, z třetího největšího města v České republice. Jsme na první vysoké peci tady v dolní oblasti Vítkovice a právě do dolní oblasti Vítkovice vás zvu a jsem tady s Lenkou Kaštilovou, která mě tady provází. Dobré ráno, Lenko.
4: Tak ještě jednou dobré ráno.
3: Teď říkáme, jsme na první vysoké peci.
4: Vysoká pec číslo jedna.
3: Co to znamená? A jsme na vyhlídce teda. Jsem se dostane každý stejně jako my dva.
4: V rámci té prohlídky. V rámci komentovaných prohlídek nebo při návštěvě kavárny, tak mají návštěvníci možnost tady vlastně absolvovat tu vyhlídku.
3: Ano.
4: Užít si ten pohled na Ostravu, užít si pohled na celý areál.
3: Beskydy,
4: jak na dolní,
3: krásně
4: předává přímo Lysá hora.
3: Ano.
4: Takže když je dobrá viditelnost, bývá vidět na druhé straně i Pradět. Takže krásně do okolí, jsme opravdu vysoko a odsaď ze zhora teď nádherně vidíme celý ten areál Dolních Vítkovic. Takže ano. Tady, když tady vyjedete, uvidíte zelenou Ostravu a uvidíte areál Dolních Vítkovic.
3: Jen vám to skočím, jak jsem vlastně říkal vždycky, Ostrava, že je černá Ostrava, tak Ostrava je zelená, my to teďka tady vidíme, že Ostrava má spoustu zeleně.
4: Ostrava patří mezi města, které mají na počet obyvatel nejvíce stromů.
3: Aha.
4: A jak my tady říkáme, kde je ta černá Ostrava, jak návštěvníci přijedou. My tady máme klimatické lázně v podstatě, proti tomu, co tady bylo kdysi.
3: Ano, to je jasný.
4: Tak bez debaty.
3: Ano, i mimochodem koukáme vlastně tady odtud z té vyhlídky i na ten váš vlastně nejvyšší bod Ostravy jako takové a to je Halda.
4: Halda Ema. To jsou vlastně za stovky let navršené zbytky z dolů, kde se vyvážela ta hlušina. Takže Halda Ema je místo, které je v Ostravě velmi ikonické.
3: Ano.
4: Ona vevnitř stále prohořívá, protože tam to tlí, tam to prohořívá, je tam 1600 stupňů uprostřed, ale jsou tam tu nádherné výhledy zase na Ostravu z druhé strany.
3: Dolní oblast Vítkovice, jsem tady v Ostravě a Lenka Kaštělová mě tady provází, děkuju za to a za hodinu se odtud ještě přihlásíme.
4: Taky děkuju, těším se.
3: Zatím dobré ráno.
2: Naslyšenou, moc vás zdravíme a teďka jdeme do San Franciska, až z Ostravy. A

0: Některé písničky jsou tak krásné, třeba tahle. Miluju. Posloucháte Halo, tady Impulzovi. Krásné dobré ráno všem, kdo nás naladili. Mimořádná doprava, požár kamionu zastavil provoz na D1 na 255. kilometru ve směru z Kroměříže do Brna. Projíždějte úsekem opatrně.
1: Jak to s tebou vypadá od půl devátý do 8 ráno?
0: Klárka je zpátky z dovolený, chyběla 14 dnů. Je to moje pravá ruka, je to láska. Tak mě vždycky každé ráno zajímá, Kláro, jak to s tebou vypadá?
2: Pravá a někdy i levá, nebo někdy jenom levá ruka. A někdy opravdu levá. Jako levá, kompletně levá. Tak protože to... co vám chci říct, tak to si pak jako řeknete, že jsem se opravdu už zbláznila. My jsme včera byli na krásné velké procházce. Pravou? Prahou, ne pravou.
0: Pravou nebo levou?
2: Prahou. A já jsem si nebrala kabelku, protože jsem si říkala, nepotřebuju, telefon si dám do kapsy. Měla jsem džíny, takový ty jako velký, volný. No a už jsme byli docela uondaní, tak jsem si říkala, na chvilku si sedneme na lavičku, tak jsme si sedli a já měla v té kapse mobil. A já, jak jsem si sedla, tak jsem si ten mobil zarazila takovou silou do břicha, jo, že se mi tam okamžitě udělala modřina jako blázen. Na takový té hraně, jak tam máte tady, že jo, ten, víte co, a já to nechci říkat. Jo, takže přesně tam já jsem si ten telefon zarazila. To byla taková bolest, ježiši, taková. Já jsem vám původně chtěla vyprávět něco jiného, ale když jsme zůstali u té pravý a levý, tak levá jsem solidně.
0: Klárka břichomluvkyně. Dneska bude oblačný zatažený den, ráno a dopoledne místy i polojasno. Lokálně se nám vyskytnou bouřky nebo deští. Teploty 26 až 30, prostě vyberte si.
2: A Pardubice aktuálně 19, píše Standa. 19 je taky v Olomouci. Zdraví nás Kristýnka, posílá pozdravy do Prahy. A agent Dýr nám napsal, že v Hustopečích je už 22. Děkujeme za všechny vaše zprávy, pište nám dál na 605 222 007.
3: Vtip Vlasty Korce.
4: Haló, dobrý den, prosím vás, je to Policie České republiky? Ano, tady je Policie České republiky. Prosím vás, soused prodává marihuanu.
5: Cože, marihuanu a za kolik?
4: 50 korun za gram.
5: Ale co, ne, v pořádku, kde je problém?
6: Plné výher s bleskem pro ženy je tu. Hrajte každý týden o 4000 korun v hotovosti a luštěte křížovky o super ceny. Získejte kosmetiku, elektroniku nebo domácí spotřebiče a navíc startuje velká bylinková soutěž o zahradní nábytek a další extra výhry. Každé pondělí v blesku pro ženy.
7: Planeo vykopává akční týdny plné elektra. Přihráváme vám kupóny až minus 40%. Chyťte si je online nebo na prodejnách. A k tomu si užijte bleskové doručení do druhého dne. Planeo.
8: Je půl osmé.

0: 33 lidí, 17 se jich podařilo zachránit. A do čtvrtfinále fotbalového mistrovství světa postoupila Belgie, Španělsko a Anglie.
1: V našem letním putování brázdíme sever Moravy, za malou chviličku se tam vypravíme i s posluchačskými tipy. Vy se můžete ozvat přes náš radio WhatsApp 605 222 007. Je úterý 7. července, Daněk Šedová.
2: Krásné dobré ráno.
3: Impulzovi, jsme vaše rádiová rodina.
4: Náš svět promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou hvězdy, co lidem plují nad hlavou. Co teď možná jsme spolu naposled, sladká

0: Posloucháte Halo, tady Impulzovi, Klárka s Honzou brouzdají společně s vámi po severní Moravě. Ano, přesně tak. Co vás napadne jako první, když se řekne tento region, třeba Olomoucký, Moravskoslezský kraj?
1: Olomoucké tvarušky mě třeba napadají hnedka takhle. Ty miluju. A je to skvělý nahubnutí a je to vyvážený. My jsme se tady s Honzíkem před chvilkou dívali na sýry, kolik které sýry obsahují bílkovin. A ty olomoucké tvarušky mají strašně moc bílkovin. Na 100 gramech je to 30 gramů bílkovin a minimum tuku. Takže z Olomouce určitě děkujeme a do Olomouce vzkazujeme, že víc takových cerečků.
0: Bílkovinová bomba, takže si to nezapomeňte dát někde, kde je hodně lidí.
1: Ideálně ve vlaku v létě
0: a nejlépe v kupečku, uzavřeném kupečku pro 6 lidí. Tam se vyloženě doporučují olomoucký tvarušky, protože budete mít dobrou náladu a hodně bílkovin do sebe dostat.
1: A Romadur taky vemte sebou,
0: přesně,
1: bude to fajn.
0: A zkombinujte to, nejlepší Romadur a olomoucký tvarušky zkombinovat. Co by nám doporučila naše posluchačka?
2: Například Malemné lázně, Karlova studánka, odtud se můžete vydat naučnou stezkou Bílé Opavy na Pradět, dál pokračovat přes Švýcárnu až třeba na Červenohorské sedlo, odtud Hřebenovka, Našerák, přes Vosku, Kamenné okno a těch typů je opravdu velká.
0: Neskutečný a já za to moc děkuju. Co posluchač Strapoš?
3: Tak v Moravskoslezském kraji máme ještě Bruntál, Bruntálský zámek, nebo hned kousek od toho Harta, Přehrada, Vrbno pod Pradědem taky, Malá Moravka, Borůvkové hody, Řízkové hody. Tak se mějte pěkně. Čau.
0: Mňam.
1: Soňa napsala, v okolí Olomouce doporučujeme hrad Bouzov a Javořické jeskyně. Soni, děkujeme za to. No a Míla taky píše, když se řekne severní Morava, no tak zrovna tenhle víkend jsme navštívili Ostravu, radnici, Slezsko-Sledský hrad a zoo. Ale zoo, že prý velké zklamání, což se divím, protože v dalších zprávách zoo chválíte, to jako asi podle gusta, no.
0: Přesně, člověku se nezavděčíš, jako.
4: Cyklový let za město, co takhle protein sandwich. Partnerem českých prázdnin Rádia Impuls jsou bagety, sendviče a wrapy Krokodil. Chuť nezná hranic.
0: No a pokud taky rádi brouzdáte tam po tom vašem krásném regionu, dejte vědět, na která místa by se měli vypravit.

0: Tohle je krásná srdcervná píseň. Prostě, když ji milujete, není co řešit. Robbie Williams. Za chvilku jedna svěžná písnička Jermaineho Jacksona. My se dneska ptáme, jaké je nejhezčí místo na severu Moravy, a opravdu určit nějaké nejhezčí místo je hrozně těžký. Třeba vodopády Bílé Opavy, píše mi můj kamarád, předčerpávací vodní elektrárna Dlouhé Stráně, pustevny Srdce Beskydy, a Beskydy miluju, často to tady říkám, historická malebná městečka, jako je Štramberg, zmiňujete velmi často, mimochodem dneska během celého rána. Průmyslová Unika, kde je dneska zuřivý reportér, odkud vysílá, a to je Dolní Vítkovice.
1: Ostrava.
0: Přesně tak, úplně parádní věci jsou tam. Takže díky vám všem za skvělé tipy, které nám posíláte, a dál můžete posílat třeba přes aplikaci Rádia Impuls, nebo to nahrajte přes naše Radio WhatsApp 605 222 007.
2: Město mezi městy horské, moje štěstí Ostravo, srdce rudé, černá hvězda nad hlavou.
0: Paní Šedová má dobrou náladu. Podpořte ji v tom.
3: Impulzy Honzy Benešovského. To jsou rozhovory s lidmi, kteří mají co říct. Přinášíme informace důležité pro život.
4: Já jsem Markétu viděl na vlastní oči, cenu za jednu papriku, jo, za jeden kus, za takovou tu tlustokožnou červenou, 33 korun. To je úlet.
5: Tak to se tam slaví paprika velká jako hlava, ne? Ale ano, samozřejmě ono to celkem sedí do těch statistik.
3: Rozhovory o našich každodenních životech. To jsou Impulzy Honzy Benešovského. Od pondělí do pátku na Impulzu.
6: Rádio Impuls. Doprava 007.
0: Krásné ráno. Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Zdravím všechny agenty i agentky na silnicích. Začínáme dobrou zprávou, zde jedna. Na 255. kilometru ve směru z Kroměříže do Brna se povedlo uhasit kamion po požáru. Jezdí se tam levým pruhem. Profici z Global Assistance hlásí zdržení na příjezdech do jihomoravské metropole. Na D1 z Vyškova do Brna mezi 216. a 196. a na D2 před Brnem od 12. kilometru. Přesouváme se na sever Čech. Postojíte si na příjezdech do Liberce z Chrastavy a dvoukilometrová řada je na cestě z Liberce do Turnova. Pražský okruh popojíždí se mezi Jesenicí a Ořechem směrem na letiště. Proti směru se zdržíte mezi Zličínem a Jinočany. Přímo v hlavním městě vrcholí ranní dopravní špička a ucpávají se hlavně sjezdy na Kbelskou, Scínovecké a Novopecké. Zvládněte to, ať to opatrně, a kdybyste měli doplňující informace, klidně nám je nahrajte přes aplikaci Rádia Impuls. Lidi, mě se tak chce pšíknout, ale musím se... Děkuju, asi jsem to zahnal.
3: Plynulou jízdu vám přeje Carvago. Online prodejce automobilů s více než milionem vozů. Bezpečný nákup vašeho auta carvago.com.
0: Co na mě zíráš?
1: Já čekám, že to přijde, ne. Že přijde nějaký ohlušující výmluv.
0: Já si nepříknu až do Ostravy. To se nikdy nestane. Nikdy. A nebo možná, jo. Ale teď ne. Už je to dobrý. Zahnal jsem to. Svěžná písnička na Impulzu. Klárka s Honzou, 3 minuty před 3:15.
1: Dobré ráno.

0: Škola s panem profesorem na rádiu Impuls.
1: Dobré ráno, studenti. Naše prázdninová škola se přesouvá na severní Moravu. Slovy Jarka Nohavice jde o kraj rozovity a slovy mými o kraj místy drsný, ale povětšinou i krásný a zajímavý. Důkazem jsou severomoravské hory. Tam je opravdu nádherně. A já se vás ptám, ve kterém pohoří najdete nejvyšší horu Moravskoslezského kraje? Pozor, na ten kraj kladu důraz. Jsou to za A Jeseníky, za B Beskydy, za C Bílé Karpaty. Doufám, že jsem vám moc nezamotal hlavy, protože na první dobrou jste asi určili praděd v Jeseníkách. Ale pozor, tahle nejvyšší hora Moravy leží na pomezí kraje Moravskoslezského a Olomouckého. Opravdu nejvyšší horu kraje Moravskoslezského hledejte v Beskydech. Je to lysá hora s výškou 1323 metrů nad mořem. Byl to trochu chyták, já vím. Tak prožijte den s patřičným nadhledem. Váš pan profesor.
0: Prázdninová škola s panem profesorem. Každé ráno u Impulzových.
2: Beskyde, Beskyde.
3: Já jsem tušil, kdy to přijde, toto a je to tady.
2: Kdo po tobě jde. A teďka pozor, to jako malá jsem měla s tím hrozný problém. Černooký bača. Co to je ten kibača?
3: Černooký.
2: No tak mě to došlo po letech, ale až já jsem si letech? Říkala, jako co je to kibača.
3: No to si děláš.
2: No a fakt ne, černooký bača, já už teď vím, ale předtím jsem si myslela, že je tam nějaký kibača a fakt jsem nevěděla.
3: Jsme měli hodně variací, třeba černooký bača, MBčko, zatáča, víš co MBčko?
2: No takový to starý auto.
3: No jasně, MB, Mladá Boleslav, ne, Škodovka.
2: Stopka. To dělá Škodovka, jo? To
3: no dělala, přesně jo. Tak, no.
2: Vidíš?
3: Jak jsem tě edukoval teďka, vidíš, zase si o něco chytřejší, ty kibačo, kibača Šedová a Honza Daněk vám přijí, dobré ráno. Tady jsou Miraj Summer Love.

0: vysílání, ale pozor, v další hodince bude malinko cítit taky napětí, protože startujeme letní kolo hry Halo tady Impulzovi. Třeba to budete zrovna vy, kdo bude mít dneska 7.7. šťastný den. Stačí říct výherní heslo a jste ve hře. Zbytek pravidel mrkněte na impuls.cz nebo vám je s Klárkou hned po 8. hodině vysvětlíme.
1: A já vám prozradím, jak bude oblačno až zataženo, ráno a dopoledne místy i polojasno, lokálně taky deště, přehánky a možná i bouřky a nejvyšší teploty 26 až 30 stupňů Celsia.
2: Máte v práci milionové kolegy? Nic pro ně není problém? Vždycky podrží celý tým a ještě se s nimi zasmějete? Milionoví kolegové existují, ale málo kdo to řekne nahlas. Dejte nám o nich vědět. Přihlaste se na impuls.cz a 7 pecek zahrajeme přímo k vám do práce. Každý všední den v 9 na rádiu Impuls.
3: Planeo vykopává akční týdny plné elektra. Přihráváme vám kupóny až minus 40%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planeo.
4: Technici dál pracují na výpadku teplé vody v Praze. Dluhopisy republiky se musí do dneška uhradit. Nosková je ve čtvrtfinále Wimbledonu s 8. hodinou. Zprávy nese Kateřina Palajová.
5: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
4: 12 000 domácností v Praze je stále bez teplé vody. Oprava potrubí se protahuje. Problém se týká hlavně pražské Michle, Nuslí, Podolí a Krče. Situaci sleduje i naše reportérka Martina Kroa. Hezké ráno.
6: Pěkné ráno. Původně to měl být výpadek na jeden den. Ve čtvrtek přestalo těsnit primární potrubí v Praze 4 na křižovatce Michalské a Ohradní a tisícům lidí přestala téct teplá voda. Někteří bez ní přitom byli už týden kvůli plánované odstávce. Opravy potrubí po havárii měly být původně hotové do pátku, ale nebyly ani včera. Podle pražské teplárenské společnosti se technikům v pátek podařilo původní netěsnost odstranit. Při následném napouštění a zprovozňování soustavy se ale postupně projevily další netěsnosti v těch navázujících úsecích potrubí. Ty si vyžadovaly pokračování oprav. Obyvatelé si stěžují, že se termín opakovaně prodlužuje vždy pouze o jeden den. Podle pražské teplárenské se podařilo už o víkendu obnovit dodávky do oblasti Brumlovky a další části sítě budou uvádět do provozu postupně podle dokončování oprav. Martina Kroa, Rádio Impuls.
4: Do dnešního dne musí lidé uhradit peníze za objednané dluhopisy republiky. V prodeji byly fixní pětileté, protiinflační pětileté a tříměsíční obligace. Zájemci si je objednali za zhruba 80 miliard korun. Zájem tak čtyřnásobně překročil původní emisní plán 20 miliard. V případě, že zájemci objednali dluhopis prostřednictvím elektronického přístupu ke správě majetkového účtu, jeho cenu hradí na platební účet ministerstva financí. Pokud o úpis žádali přes jednoho ze smluvních distributorů platby, musí převést na jejich účty. Dokument o Báře Basikové měl v Karlových Varech fenomenální úspěch. Časosběrný snímek se známou zpěvačkou natočila režisérka Helena Třeštíková. Dokument s prostým názvem Bára Basiková mapuje 50 let života populární zpěvačky s jeho vrcholy i pády. Sklidil zatím největší aplaus publika na letošním 60. ročníku filmového festivalu. Basikovou to dojalo.
7: Naprosto mě to rozsekalo. Hrozně si to vážím. Film o mě, to je obrovská podsta. Denně tady mám rozhovory, natáčení, focení, úterý koncert se svojí kapelou, pátek 10.7. koncert s Michalem Pavlíčkem. Jsem tady plně využitá a vytížena.
4: Dokument Bára Basiková tvoří 20 let mnohdy osobních archivních záběrů. Ukazuje dilema úspěšné umělkyně, která považuje mateřství za nejvyšší hodnotu, ale zároveň živitelka rodiny. Autentický snímek se věnuje nejen její kariéře, ale odhaluje zpěvačen boj s depresemi, samotou i peripetie s láskou. Počet obětí zemětřesení ve Venezuele stoupl na 3535, zraněných je přes 16700, bez domova je téměř 18 000 lidí, mnoho jich tak žije na ulicích a v parcích. Podle agentury AFP se úřady vyhýbají zmínkám o pohřešovaných. OSN nicméně odhaduje, že jejich počet může být až 50 000. Naděje na nalezení dalších přeživších je už podle agentury mizivá a zahraniční záchranné týmy začínají zemi opouštět.
8: Sport.
4: Tenistka Linda Nosková si připisuje velký úspěch. Poprvé v kariéře postoupila do čtvrtfinále Wimbledonu. Turnajová devítka porazila na londýnské trávě ve dvou setech nasazenou 26. Američanku Madison Keysovou. O postup do semifinále se utká s Belgičankou Mertenzovou, která vyřadila jinou Češku Marie Bouskovou. Utkání Jiřího Lehečky a Němce Alexandra Zvereva bylo před 23. hodinou místního času přerušené kvůli regulím o nočním klidu. Dohrávka je na programu dnes.
0: Tak, každé ráno budeme volat jednomu z vás, stačí výherní heslo.
1: Halo, tady Impulzovi.
0: A máte 10 000. Pak doplňující otázka, která se tento týden týká Severní Moravy, a máte?
1: Dalších 10 000.
2: Impulzovi, jsme vaše rádiová rodina.
0: Prostě pohoda. Správná odpověď, výhra se dvojnásobí na 20 000. Špatná odpověď?
1: Nula.
0: Tak.

lesa hoří rodnej dům, hoří velkostatek sousedům, to je smůla, drahá, podívej.

0: Ano, my jsme si vzali dneska na mušku Moravskoslezský kraj, nejenom Moravskoslezský, ale i Olomoucký kraj, prostě bereme to přes sever Moravy a vás se ptáme, jaká místa tam máte rádi, co byste nám tam doporučili a tak dál. Voláte celé ráno třeba přes aplikaci nebo WhatsApp.
1: Určitě bych doporučil návštěvu muzea Kočárku v Čechách pod Kosířem a zamek Tovačov v Moravskoslezském a Olomouckém kraji. V Moravskoslezském kraji ještě krásný hrad je Hradec nad Moravicí.
0: To byl posluchač Kamil a ano, Hradec nad Moravicí je prostě skvost a nádhera.
2: Posluchačka nám poslala své tipy, ale já mám spíš pocit, že mi poslala jazykolami a čeká, jak se na tom vylámu. Tak pozor, hrad Helvštín, to by ještě šlo. Lázně Teplice, Zbrašovské Aragon... A já jsem to věděla, že to přijde. Zbrašovské Aragonitové jeskyně. Dobrý, na druhý pokus jsem to dala. A Hranická propast. Tak tyhle ty typy taky máme. A můžete si tím po ránu nejenom kochat, ale i rozmlouvat. A píše Iva, přijďte k nám do Slezska. Je tady moc krásně, máme krásné zámky a parky. Taky Kravaře, zámek a park. Velká Hoštice, Hoštice a taky třeba zámek Hradec nad Moravicí. S krásnou přírodou všude kolem. Ivčo, děkujeme za vaše tipy. Jo, to je paráda. Hele, já se
0: vykukuluj si to, podívej se na ten Hradec nad Moravicí, to je úplná pohádka. Schválně se na to mrkni a ještě se nám ozvala Maruška.
3: Ahoj, jestli můžu něco doporučit, tak zhruba 30 km od Olomouce v Lošticích, tak je Tvarušková cukrárna. Je to něco úžasného, mají tam prostě různé zákusky, nebo vetaru zákusku lašino dělaný z tvarušků. Mají tam i tvaruškovou zmrzlinu, takže vřele doporučuji.
0: Maruško, díky za doporučení a teď už je čas, kdybyste si měli hlídat mobilní telefony a pokud jste se celá rodina přihlásili do halou tady Impulzovi, je možný, že za chvilku budete o 10 000 korun bohatší.

0: brzdím to?
1: Pojď brzdi, odbrzdi.
0: Je tu premiérově letní kolo hry Halo tady Impulzovi. Dneska voláme úplně poprvé.
1: Klasika, máte 6 zazvonění, chceme do nich slyšet Halo tady Impulzovi.
0: Tak, tak.
1: To bylo první. Druhé.
0: Dobrý den, pane Adamče, moc vás zdravíme, tady jsou Klárka s Honzou.
2: Dobrý den.
1: Dobré ráno.
0: Podívejte se, fanfárka jenom a jenom pro vás, a vy jste o 10 000 korun bohatší, jenom protože jste řekl výherní heslo.
2: No tak je to prvně za těch let, co to hraju.
0: To je dobře a já s toho mám velkou radost. Pan Miroslav Adamec právě vyhrává 10 000 korun. V letním kole hry Halo tady Impulzovi mají možnost posluchači výhru zdvojnásobit a udělat z toho až 20 000 korun. Je tam vždycky doplňující otázka, která se týká letních prázdnin v Česku. Napříč celou Českou republikou je spousta hezkých míst a my se na ně ptáme, kde leží, jak se jmenují a podobně. Můžete se rozhodnout, chcete jít do bonusové otázky nebo si ponecháte 10 000?
2: No, hojte se, asi se nechám těch 10, já jsem teď komponuční a vůbec se nesoustředím.
1: Míro, chápu, spánek je velmi důležitý, jakmile chybí, tak to nefunguje tak, jak má, takže určitě kvitujeme i to, že nejdete do risku a gratulujeme k 10 tisícům korunám.
2: Já děkuju strašně moc.
0: Nemáte za co, co děláte za práci, že jste ponoční?
2: V nemocnici jezdím se sanitkou.
0: Jo, a bylo to dneska klidný ta služba, nebo to bylo náročné?
2: No, tak nějak průměr.
0: Průměr, jo, taková to za 3, jo? Dobře, a teď jdete ještě spinkat hned? Pokračujete ve spánku?
2: No, teďkom asi nevím teda.
0: Teď to budete oslavit, že jste vyhrál 10 000. Po těch letech, co?
2: Asi tak.
0: Pane Adamče, přejeme vám krásné léto s Rádiem Impuls. Díky za účast ve hře, mějte se.
2: Já vám taky moc děkuju.
1: Gratulujeme, naslyšenou.
2: Děkuju.
0: No, je to za námi a vy zítra můžete stejným způsobem se taky rozhodnout, anebo si vylepšit rodinný rozpočet na krásných 10 000 korun. Nezapomeňte, že přihlášení zdarma je přes aplikaci Rádia Impuls nebo přes naše stránky impuls.cz.
3: Mobil? Mega sleva! Kávovar? Mega sleva! A vy váš? Taky mega sleva. Na Alze jsou jich teď tisíce. I na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v mega slevách na Alza.cz.
4: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
5: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 kilometrů. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
4: A tak to bude drahé.
5: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
6: Mobil.cz. Simkarta, kde si vyberete nejvíc odměn za každé dobytí. Potřebujete novou či další simkartu? Hodně internetu, levné volání? To všechno máme. Už od 99 korun koupíte na mobil.cz, na poštách či v dobrých trafikách. A žádné smlouvy. To je Mobil.cz.
7: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
8: Když jsme byli malé, děda nám z dřevěné větve udělal takové hole a na konci byla hlava koně. My jsme si to dali mezi nohy a běhali jsme po vesnici, skákali jsme přes překážky. Dneska je to sport, kterým se dělá dokonce i mistrovství. Takže jsme byli takové průkopnice a ani jsme o tom nevěděli. Možná, kdybychom to věděli, věnujeme se tomu dodnes.
7: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
9: Toulavej Charlie, zdravím. Chomutovsměr Praha. Bílý čepice. Dodávce neoznačený.
7: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Začneme na D1 u Kroměříže na 255. kilometru ve směru do Brna. Blokuje pravý pruh kamion po požáru a je tam 4-kilometrová kolona. Plné jsou pořád příjezdy do Brna po D1 směrem od Vyškova mezi 210. a 196. a taky po D2 od 12. kilometru. Jede se na sever Čech, víc jak 2-kilometrová kolona je na trase z Liberce do Turnova a postojíte si i na příjezdech do Liberce směrem z Chrastavy a také od Turnova. V hlavním městě se zdržíte ve východní části okruhu mezi Bychovicemi a Černákem, Novopatské směrem do Letňan a ucpané jsou příjezdy k Barandáku směrem na Smíchov. Víc než 3-kilometrová kolona je také na příjezdu do Prahy po D7 před sjezdem na letiště. V koloně navíc bourali 2 osobáky. Doprava je za náma. Kdybyste měli doplňující informaci, nezapomeňte nám ji nahlásit přes aplikaci Rádia Impuls.
2: Šel bys kalit, Honzi?
3: Jo.
2: Tak půjdem.
3: Šel.
2: Kalit ocel za chvilku.
3: Dobře. Těším se do Ostravy.

0: Ten Impulzo pan Miroslav vyhrál před malou chvíli v letním kole hry Halo tady Impulzovi krásných 10 000 korun, které putují na Jindřichohradecko. Blahopřejeme. A co když to zítra budete vy?
1: Zuřivý reportér Rádia Impuls.
2: A my už se teď vrhneme na to slibované kalení. Kalení oceli. No a zuřivec k tomu, co chcete po ránu víc. Aleši, ahoj. Dobré ráno.
3: Halo. Oh. Tak je to velký prostor. Impulzovi, teď tady zkouším ozvěnu. Já jsem totiž uvnitř, vnitru Vysoké Pece v dolní oblasti Vítkovice, stále tedy v Ostravě, v třetím největším městě České republiky. A jsem tady z infocentra, mě jsem vzala Lenka Koštilová. Lenko, ještě jednou děkuji moc krát za váš čas tady, za tuhle tu prohlídku a za to, že můžu teď právě být tady ve Vysoké Peci.
4: Ano.
3: Dobré ráno.
4: Dobré ráno. Tady se tvořilo to surové železo, takže tady, kde jsme my,
3: ano.
4: Tak tady vlastně jako kdyby pod náma plavala struska, surové železo, na něm nahoře plavala struska, ano. A ze zhora se neustále sypal materiál a co 3 hodiny
3: jasně, takhle,
4: tady ano. Na této Vysoké Peci docházelo k odpichu surového železa.
3: Takže největší teplo tady při té práci bylo tam dole u toho odpichování?
4: U toho odpichu, když byly odpichy toho surového železa na Vysoké Peci, tak na těch odpichových plošinách bylo zhruba kolem 50-60 stupňů.
3: A tam ty chlapy byly prostě celou tu směnu?
4: V těch pláštích, ano, v helmách, v kloboucích.
3: Prostě drsná práce.
4: Speciálně velmi drsná, taky to odnášelo zdraví, ale oni tu práci milovali.
3: Ale to není vlastně jediný okruh, který tady zažijete, tady jsou i další místa jako malý svět techniky, velký svět techniky, pojďte nás pozvat.
4: Nádherné expozice. Souvislost k Vysokým Pecím má expozice toho malého světa techniky, což je interaktivní expozice ve stylu knížek Žila Verna. Když Žil Vern vás tam provede tím svým ocelovým městem, máte tam ponorku Nautilus, kapitána Nema, můžete si vyzkoušet různé trenažery, řídit autobus a podobně. A velký svět techniky, ano. To je SAE Centrum, kde si vyhrajou a dozví se spoustu nových věcí. Ano. Malí, velcí, školy.
3: Takže různé pokusy, asi chápu dobře.
4: Pokusy, divadlo vědy, kino ano. 3D, kino 2D. A všichni se tam přijdou na svět.
3: Jsi krásná pozvánka do dolní oblasti Vítkovice Impulzovi. Ještě jednou Lenka Koštilová, tady z Infocentra. Mějte se tady hezky.
4: Já vám taky moc krát děkuju a mějte se všichni krásně a přejděte do dolní Vítkovice.
0: Určitě.
3: A do Ostravy celkově.
4: Do takže Ostravy obecně.
3: Z Ostravy, ahoj.
0: Ahoj.
2: Ahoj.
1: Cyklový let za město. Co takhle protein sandwich? Partnerem českých prázdnin Rádia Impuls jsou bagety, sendviče a wrapy Crocodile. Chuť nezná hra.

0: tady Implozovi. Nádherné léto vám se jí Honza a Klárka.
1: Bude oblačno, zataženo, ale pozor, ráno a dopoledne místy i polojasno, občas taky déšť nebo přehánky a možná i bouřky, teploty 26 až 30 stupňů Celsia. Lipovec v Moravském krasu aktuálně oblačno a 18 stupňů, zdraví nás Placák, tak Placák i tam. A dobrý den, drsný žabák z Bruntálu hlásí 17 stupňů. Bruntál je opravdu trochu brutál, takže chápeme drsného žabáka, zdravíme i tam. Dejte nám vidět, jak je u vás náš WhatsApp na číslo 605 222 007.
2: Léto plné výher s bleskem pro ženy je tu. Hrajte každý týden o 4000 korun v hotovosti a luštěte křížovky o super ceny. Získejte kosmetiku, elektroniku nebo domácí spotřebiče a navíc startuje velká bylinková soutěž o zahradní nábytek a další extra výhry. Každé pondělí v blesku pro ženy.
3: Planeo vykopává akční týdny plné elektra. Přihráváme vám kupóny až minus 40%. Chyťte si je online nebo na prodejnách. A k tomu si užijte bleskové doručení do druhého dne. Planeo.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Vím, to se vyplatí.

Neskončí termín, kdy lidé musí uhradit peníze za dluhopisy republiky. Ústavní soud vyhlásí, jak rozhodl o stížnosti bývalého ředitele pražské motolské nemocnice Ludvíka, zpochybňujícího důvodnost svého trestního stíhání v korupční kauze. V Ankaře dnes

0: Kukův duel se Zverevem byl přerušený kvůli regulím.
1: Impulzova rodina s námi ráno začíná. Tentokrát na severu Moravy. My se vás ptáme na ta nejkrásnější místa napříč regionem. A rozeberou to za chvilku Klárka Šedová.
2: A Honza Daněk.
1: Vaši ranní společníci i v létě.
3: Impulzovi. Jsme vaše rádiová.

0: uši. České prázdniny na Rádiu Impuls pokračují. Tentokrát jsme zamířili na sever Moravy, napříč regionem Olomouckým i Moravskoslezským krajem. Co se vám tam líbí úplně nejvíc? Posluchačka Marcella se hlásí.
1: Žiju tady už několik let a za zmínku stojí Žermanické levandulové moře nebo Karvinské moře. Je to tu prostě krásné. Stezka Valašska. No prostě super.
2: Levandulové moře, vidíš tak. To vypadá krásně a známe to z Francie, ale že i tady se můžeme vypravit po našich končinách, to zní tak hezky. Každopádně Míla píše, když se řekne Ostrava, ještě doporučuji navštívit Dolní Vítkovice z Bolt Tower a Hornické muzeum. A taky nám píše Kristýnka, že je tam spoustu krásných památek a kostelů, mluví o Olomouci a že centrum je nádherné a že je tam spousta nových příjemných kaváren a že je taky krásná zóna na svatém kopečku a že je to prostě pecka.
0: Lidi, nevěřili byste, co napadne Zuzku Bubílkovou, naši ranní glosátorku. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
3: Zdravím Impulzovi. Jako první mě napadne příhoda z ostravské televize. Byla jsem hostem pořadu Sama doma a měli tam amerického kuchaře, který vařil. Nuda k ukousání, a tak mi těsně před vstupem do studia řekli, že mě vyzvou, abych mu dělala pomocníka, jelikož vědí, že neumím vařit. On lámal češtinu, já angličtinu. Najednou mi povídá, podala mi bílá lilek. Já nepoznám ani fialový lilek, tak jsem vzala ze spousty připravených nakrájených ingrediencí něco bílého a podala mu to. Kouknul a povídá, vy komik, to ne lilek, to mozzarella. To už se kameramani smáli. Za chvíli povídá, podala mi maso beef. Byly tam asi tři druhy masa, co já vím, jak se pozná hovězí. Tak jsem podala krajní talířek a on povídá, to prase pik, já chtěla krava. Povídám, no kráva jsem tady jenom já. To už se smáli všichni a moderátorka od chatu zahlásila, mohu přečíst, co píší diváci. Nejčastěji si přeji, aby dovařila paní Bubílková. Krátce poté jsem dostala nabídku z jiné televize do jejich kuchařské show, abych tam dělala kuchařovi blondýnu. Vaše Zuzana Bubílková.
0: No myslím si, že k Zuzance na nedělní oběd byste asi nechtěli.
2: Nešli.
0: Halo, tady Impulzovi. A co vás napadne, když se řekne Olomouc nebo Ostrava, Nový Jičín? Ozvěte se do dnešního ranního tématu.

0: Ten pátém kilometru malinko drhne.
1: A i zítra u nás na Impulzu můžete získat až 20 000 korun v Halo tady Impulzovi.
0: A za chvilku už vtip Vlasty Korce.
2: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: muzikou. Českou muzikou. Rádio Impuls. Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Příjemný den 007. Tady jsou nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Začínáme na D1 u Kroměříže ve směru do Brna. Na 255. kilometru je v pravém pruhu kamion po požáru a je tam pořád 3-kilometrová řada. Tradičně vázne provoz na příjezdech do jihomoravské metropole, a to z Vyškova do Brna mezi 213. a 196. nebo na bratislavské D2 od 12. kilometru. Profici z Global Assistance hlásí zdržení na pražském okruhu mezi Jesenicí a Ořechem ve směru na letiště a v protisměru mezi Zličínem a Jinočany. Teď hlavní město, v obou směrech jsou kolony ve východní části okruhu mezi Černákem a Šerbohly. Plná je Novopatská od Černáku až ke sjezdu na Kbelskou. O nic lepší to není ani na jižní spojce směrem na Smíchov mezi Krčí a Barandovským mostem. Nehoda dvou osobních aut ještě brzdí provoz na D7 na 3. kilometru ve směru do Prahy. Z dopravy je to všechno, dobře dojeďte, šťastný dolet.
2: A ve studiu Vlastík Korec, ahoj Vlastíku.
3: Ahoj, dobré ráno.
2: Jaký byl prodloužený víkend?
3: Ale jo, hezký, hezký, radosti, potěšení, práce a tak dál, znáte to.
1: Určitě, teď chceme vtip.
3: Duroni, maminka se ptá celé rodiny, tak jak pak jste dneska dopadli?
4: Já jsem dneska získal 1 jedničku a 2 dvojky.
3: Co ty?
4: Já 2 dvojky a 4 jedničky.
3: A co ty?
5: Já 6 desítek a 5 dvanáctek.
0: Radio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulsu.

0: Posloucháte Halo, tady Impulzovi. Tak jak to dneska vypadalo, Halo, tady Impulzovi, první volací den v novém letním kole, kde můžete vyhrát až
1: 20 tisíc korun.
0: Pojďme si to zrekapitulovat.
2: Halo, tady Impulzovi.
0: Dobrý den, pane Adamče, moc vás zdravíme, tady jsou Klárka s Honzou.
2: Dobrý den.
1: Dobré ráno.
0: Podívejte se, fanfárka jenom a jenom pro vás a vy jste o 10 tisíc korun bohatší, jenom protože jste řekl výherní heslo.
2: No tak je to prvně za těch let, co to hraju.
0: To je dobře a já s toho mám velkou radost. Pan Miroslav Adamec právě vyhrává 10 tisíc korun v letním kole hry Halo, tady Impulzovi. Můžete se rozhodnout, chcete jít do bonusové otázky nebo si ponecháte 10 tisíc?
2: Asi si nechám těch 10, já jsem teď komponuční a vůbec nesoustředím.
1: Míro, chápu, spánek je velmi důležitý, jakmile chybí, tak to nefunguje tak, jak má. Kvitujeme i to, že nejdete do risku a gratulujeme k 10 tisícům korunám.
2: Já děkuju strašně moc.
0: Kde to najdeš? 10 litrů nebo 20?
1: Kde?
0: Kde to najdeš? Ptám se, to je otázka.
1: Já bych chtěla vědět, kde.
0: No, kde? U popelnice běžně, ne? Takže nezapomeňte každé ráno ladit Klárku s Honzou mezi 5. a 9. A zítra budeme houbařit a o příspěvek jsme požádali i gastrošefa.
1: Takže
0: poslouchejte i zítra. Halo, tady Impulzovi. Krásný týden vám přejí Klárka Šedová
1: a Honza Daněk.
0: Za okamžik Vlasta Korec.

0: Tohle písnička pro tebe a taky pro tebe i pro tebe. Prodloužený víkend za námi, hraje nám Mňáka až Dorp a my se pouštíme do dopoledního vysílání. Hezký dobrý den, úterý s datem 7. července, jaké dnes bude počasí. Bude oblačno až zataženo, na severu a severovýchodě se lokálně vyskytne občasný déšť nebo přehánky s malou pravděpodobností také bouřky. Teploty 26 až 30 stupňů Celsia. Ve studiu ryze dámská společnost, kromě mé maličkosti. Martina, ahoj.
1: Ahoj.
0: A samozřejmě Kačka, dobré dopoledne.
2: Ahoj Vasíku.
0: Tak se do toho pojďme pustit, už za chvilku zprávy na vlnách Rádia Impuls. Hezký dobrý den.
3: Počasí nezměníte. Okna ano. Vekra okna. Se zárukou 20 let. Vekra. A máte klid.
4: Peníze za to, že zvednete telefon. Na Impulzu žádný problém.
5: Haló, tady Impulzovi.
4: Letošní prázdniny jsou na náš účet. Stačí se registrovat třeba na webu impuls.cz. Haló, tady Impulzovi. Hrajeme každé všední ráno na rádiu Impuls.
6: Planeo vykopává akční týdny plné elektra. Přihráváme vám kupóny až minus 40%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planeo.
7: Odvody na Bookingu rostou. Na neformálním jednání na to bude Babiš i Pavel. Belgie a Španělsko postoupili do čtvrtfinále fotbalového šampionátu. Je 9 hodin, zprávy má Kateřina Palajová.
8: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
7: Podvodníci zneužívají platformu Booking. Údaje o ubytování využívají k nátlaku na zákazníky. Požadují po nich platbu za rezervovaný hotel. Booking na únik dat upozornil už v dubnu. Firma tehdy uvedla, že finanční údaje zasažené nebyly, ale dotčeným rezervacím změnila PIN. Nyní podle deníku Právo přibývají další případy. Podvod je nebezpečný tím, že na první pohled nemusí působit podezřele. Opírá se o skutečnou rezervaci. Host má krátce před cestou a čeká z hotelu praktické informace k pobytu. Ty o platbách je ale třeba ověřovat. Andrej Babiš i Petr Pavel už letí směr Ankara. Premiér o koordinaci s prezidentem před summitem NATO prý neví. Prohlásil to před odletem na pražském kbelském letišti. Sleduje to naše reportérka Martina Kroa. Pěkné dopoledne.
1: Hezké dopoledne. Premiér Andrej Babiš dnes ráno před odletem na dlouho diskutovaný summit Severoatlantické aliance řekl, že s prezidentem není v kontaktu. Do turecké Ankary letí Babiš spolu s manželkou, ministrem zahraničí Petrem Macinkou a ministrem obrany Jaromírem Zuhnou.
9: Prezident by měl nechat tenhle summit na nás. Vláda rozhoduje o zahraničně bezpečnostní politice, my rozhodujeme o rozpočtu, my odpovídáme se parlamentu. Já nevím o žádný koordinaci, já nejsem v kontaktu s panem prezidentem.
1: Českou delegaci vede Babiš, který za Česko také přednese národní projev. Prezident Petr Pavel před chvílí řekl, že se zúčastní večeře lídrů na summitu NATO, ale i dalších částí programu a má v plánu i bilaterální setkání. Pavel i Babiš s ostatními letí do Ankary dvěma oddělnými vládními speciály. Martina Kroa, Radio Impuls.
7: Ústavní soud rozhodne o stížnosti autodromu Most. Jedná se o spor kvůli hluku ze závodiště. Podle pravomocného verdiktu nesmí obtěžovat okolí nadmíru přiměřenou poměrům. Jako přiměřené hlukové limity ve všední dny stanovil 55 decibelů a o nedělích a státních svátcích 50 decibelů. Zástupci autodromu ve stížnosti tvrdí, že soudy zasáhly do práva vlastnit majetek a podnikat. Navíc přišlo o překvapivý rozsudek porušující princip rovnosti stran. České prázdniny s rádiem Impuls pokračují druhým týdnem. Máme před sebou druhý den na severu Moravy. Náš reportér Tomáš Kabát se zaměří na jeden lokální výrobek, typický spíše pro Olomoucko, a taky na vysokou, ale dostupnou gastronomii. Ahoj Tome.
10: Zdravím vás, já už jsem teďka na cestě do Loštic na Šumpersku. Právě tam se už od roku 1876 vyrábí olomoucké tvarůžky. Ty jako celorepublikově proslavený lokální produkt nemůžeme při našem prázdninovém vysílání opomenout. Výhodou pro posluchače bude, že naše vysílání nepřenáší zápach. Tvarůžky letos slaví 150 let nepřetržité výroby. Na jejich začátku byl punčochář Josef Wessels, který začal tvarůžky své manželky rozvážet při svých cestách. Jde tedy o velký příběh. No a z Loštic se pak dnes přesuneme do Olomouce, kde navštívím restauraci s názvem Long Story Short. Představíme si jejich sezónní kuchyni i příběh tohoto podniku. Tomáš Kabát, Radio Impuls.
4: S Impulzem na fotbal.
7: Fotbalový šampionát zná další čtvrtfinalisty. Jsou jimi Belgičané, kteří porazili Spojené státy 4-1 a v dalším kole se utkají se Španělskem, které předtím porazilo Portugalsko 1-0. V osmifinále vypadly všechny tři pořadatelské země, kromě Spojených států neprošly dál ani Kanada po debaklu s Marokem a Mexiko, které udolala Anglie. Dnes si o čtvrtfinále zahraje Argentina s Egyptem a Švýcarsko s Kolumbií. Vlastí Korec je stále na svém, bude vám hrát na Impulzu do pohody úterního dopoledne.
0: Ano, jsem připravena, myslím, že dál půjde Argentina a taky Švýcarsko, co ty?
7: Typuju to stejně.
0: Vidíš to? No tak se nechme překvapit. Startuje dopolední vysílání, už za chvilku budu volat a budu posílat 7 pecek v kuse a bez reklam pro milionové kolegy.
4: Dopoledne s Dobrým Korcem na Rádiu Impuls.

0: milionoví kolegové na rádiu Impuls.
1: Jdeme na to, jdeme hrát pro skvělé lidi. Na druhé straně by měl být Marek. Dobré dopoledne, Marku.
2: Krásné dopoledne, Vlasto.
1: Tak pro koho budeme hrát? Kdo jsou vaši skvělí milionoví kolegové? A kde vlastně pracujete? Kam jsem se dovolal?
2: Dovolal jste se do asistenčního centra dopravních informací a budu zdravit Kubu, Vojtu, Martina, Milana, Petra, Pavla, Matea, Martinu, Lenku, Adelu a Martu. To jsou mý skvělí kolegové.
1: Proč jsou to skvělí kolegové? Proč jsou milionoví? Proč jste se dovolal? Proč jste se registroval?
2: Jsou skvělí hlavně proto, že jsou ohleduplní, dá se na ně spolehnout a skvěle se s nimi pracuje.
1: Marku, dobře jste to řekl. Díky za registraci na www.impuls.cz. To byla rychlá, jednoduchá záležitost, je to tak?
2: Přesně tak a ještě nesmím zapomenout na naší skvělou recepci. Tam zdravím Honzu a Verču.
1: Dobře, dobře. Marku, děkuji moc, děkuji za zavolání. No a teď už hrajeme pro vaše milionové kolegy. Hezký den.
2: Taky, naslyšenou.

Jsou vaši kolegové v práci opravdu milionoví? Dejte nám o nich vědět. Přihlaste se na impuls.cz a 7 pecek po deváté věnujeme právě jim. Milionoví.

0: taková lehce polštářová písnička, to bych si pouštěl večer před spaním, aby se mi dobře spalo. Enya, Made Be. Končí 7 pecek v kuse a bez reklam, budeme hrát zase zítra. Dnes jsme hráli pro Marka a pro jeho skvělou partu, tak se koukejte zaregistrovat na www.impuls.cz, protože i vy máte jistě své milionové kolegy a ti si zaslouží 7 pecek v kuse a bez reklam. Za chvilku opět Radeček, všechno je v pořádku a věřím, že se také koukneme na dnešní datum a dnes máme 7. července.
1: S touhle nabídkou jsme se vytáhli. Stáhněte si aplikaci Shell a automaticky získáte slevu 2 koruny na litr paliva Shell na první 3 tankování. A navíc celé léto dostáváte 2x více věrnostních bodů za nákup paliva a vybraného občerstvení Shell Café. Více na Shell.cz. Shell. Go well.
2: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní elektrický stojanový grill Severin se slevou 10% za 1999 korun. Allegro Days jen do 19. července.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x5 litru za 99,90. Vím, to se vyplatí.
5: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou.

0: Vlasty Korce.
1: Pojďme se podívat na dnešní datum 7. červenec. Přesně před 20 lety zemřel zakládající člen skupiny Pink Floyd, britský hudebník Syd Barrett. Narodil se v roce 1946. Mezi nejznámější songy Pink Floydu patří třeba skladba Wish You Were Here, kterou jste slyšeli. Další narozeniny dnes slaví Pinocchio. Před 145 lety začal v italském dětském časopise vycházet na pokračování román Pinocchiova dobrodružství italského spisovatele Karla Collodiho. O hlavní postavě dětského románu nám víc poví naše reportérka Martina Kroja. Marti, hezké dobré dopoledne.
2: Pěkné dopoledne. Pohádkovou postavu Pinocchia vytvořil italský spisovatel Collodi v roce 1881. Dřevěný panáček Pinocchio se touží stát opravdovým chlapcem. Je neposlušný, ale po četných dobrodružstvích zmoudří a jeho sen se vyplní. Pinocchio je ale známý především pro svůj dlouhý nos, který roste, když zalže. Dnes už je dřevěný chlapec kulturní ikonou. Pinocchiovy příběhy tvůrci zpracovali v několika filmových adaptacích, včetně té od Disneyho v roce 1940.

0: Tak Pinokiovi přejeme krásné narozeniny. Ve studiu se mnou byla také kolegyně Martina Kroja. Děkuji a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic krabiček.

Jenom několik takových slov jsou prostá, vzácná a nezbytná. Někdy je vyslovujeme příliš často a pak se nám zdají být všední a obyčejná. Ale ten, kdo alespoň jednou poznal jejich pravou cenu, jim už nikdy neukřivdí.

0: také bych mohl říci nehmotné bohatství. Přátelství, o tom zpíval teď v Impulzovic krabičce Petr Rezek. Za chvilku Gary Halliwell nebo Aleš Brychta s hitem Slečna závist. Tu písničku budu věnovat svému kolegovi Honzovi Benešovskému, který doufám poslouchá teď Radio Impuls, ale já se budu věnovat dopravě. Nehoda komplikuje provoz na silnici 35 u Řídkého mezi Litomyšlí a Vysokým Mýtem. Doprava za 2 minuty 3 vteřiny.
1: Mobil.cz. Simkarta, kde si vyberete nejvíc odměn za každé dobytí. Potřebujete novou či další simkartu? Hodně internetu, levné volání? To všechno máme. Už od 99 korun koupíte na mobil.cz, na poštách či v dobrých trafikách. A žádné smlouvy. To je Mobil.cz.
2: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka začíná Kuba Tilšár, tedy profík z Global Assistance. Kubo!
2: 35C u obce Řídký mezi Vysokým Mýtem a Litomyšlí komplikuje dopravu nehoda. V obou směrech mají kolony přes 3 kilometry. Na dálnici D11 na 78. kilometru z Prahy na Hradec Králové boural nákladák a dodávka. Postojíte si v úseku zhruba 2 kilometrů. Na východní části Pražského okruhu čekejte přerušované kolony v obou směrech mezi D10 a Běchovicemi. Místy se uspávají i okolní silnice, a to například Novopatská a z druhé strany Štěrboholská spojka. Připomínám i možné komplikace poblíž k Belské ulice kvůli rekonstrukci v úseku Letňany Novopatská. 4-kilometrová fronta se táhne od jižní spojky od Krče přes Barandovský most směr Smíchov a Pražský okruh po pojíždní místy mezi Jesenicí a Barandovem a dále u letiště se jede pomalu v obou směrech z Global Assistance Kuba.
1: Děkuji za hlášení, ještě nám hlásíte komplikace na silnici číslo 11.
3: Neprůjezdná silnice v obci Častolovice na výjezdu na Hradec Králové. Na viaduktu ve směru na Hradec neprůjezdný, od naproti auta jedou, dobře dojeďte.
1: Díky za hlášení, poprosíme o další zprávy z místa problému, jak se ta situace vyvíjí dál. Zkuste nám volat na číslo 605 222 007, anebo se ozvěte přes naší aplikaci. No a koukám tady naproti sobě na monitor, dneska máme skvělý datum. 7.7. Tak si ten vychutnejte.
4: Plynulou jízdu vám přeje Carvago. Online prodejce automobilů s více než milionem vozů. Bezpečný nákup vašeho auta carvago.com.

0: Koukám na hodiny, za chvilku bude 10, třetina dopoledne za námi. Letí to 7. července, skvělé datum 7.7.2026. A co dnešní počasí? Bude oblačné až zatažené. Na severu a severovýchodě se lokálně vyskytne déšť, místy i bouřky, teploty 26 až 30.
1: Počasí nezměníte. Okna ano. Vekra okna se zárukou 20 let. Vekra a máte klid.
2: České prázdniny s rádiem Impuls. Regionální výrobci, tipy na výlety, slavní rodáci. Každý týden jiný region, jeho krásy a příběhy.
3: Alpy tě ohromí, Karle, ale tohle to tě dojme.
2: Celé léto, celé Česko křížem krážem. Stačí poslouchat. České prázdniny s rádiem Impuls. Všude dobře, u nás nejlíp.
4: Zbaleno na víkend v kempu? Co takhle Cezar v rep? Partnerem českých prázdnin rádia Impuls jsou bagety, sendviče a vrepy Crocodile. Chuť nezná hranic.
5: Teploty se vrátí k třicítkám, podvodníci vymáhají cla na balíčky z Číny. Tenistka Muchová zabojuje o premiérové semifinále Wimbledonu. Je 10 hodin, začínají zprávy s Kateřinou Palajovou.
2: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
5: Do Česka se vrátí teplé počasí. Ještě včera se teploty dostávaly jen mírně nad 20 stupňů. Ve zbytku týdne se budou nejčastěji pohybovat mezi 20 a 30 stupni Celsia. Srážek by mělo začít ubývat od zítřka. Z dlouhodobého výhledu Českého hydrometeorologického ústavu vyplývá, že víkendová obloha bude už převážně jasná. Teploty mohou přesáhnout i tropickou třicítku. Nynější a následující týden bude teplotně nadprůměrný. Ochladit by se mohlo zase ve druhé polovině července. A přišla aktualita ze zahraničí. V blízkosti hotelu v Damašku, kde pobývá francouzský prezident Emmanuel Macron, vybuchla řada náloží. Podle agentury Reuters je nyní Macron na návštěvě prezidentského paláce. Petr Pavel se zúčastní dnešní neformální večeře na summitu NATO v Ankaře. Před odletem na kbelském letišti potvrdil, že jde o pozvání tureckého prezidenta Erdoana. Vláda na večeři nominovala premiéra Andreje Babiše, kterého doprovodí manželka Monika. Prezident Pavel ale chce být především u klíčových jednání summitu.
6: Jako vedoucí delegace byl vládou schválen Andrej Babiš. Já se s ním samozřejmě nebudu prát o židli u toho předního stolu. Toho jednání se zúčastním bez nějakého pocitu ponížení nebo frustrace, protože pro mě je důležité, abych slyšel, o čem se bude bavit, protože mám obavu, že by se ke mně jinak informace nedostaly.
5: Pavla doplnila do delegace na summit vláda až dodatečně po zásahu ústavního soudu. Program se tak podle něj tvoří do poslední chvíle a jinak, než kdyby byl součástí výpravy od počátku. V Ankaře má hlava státu v plánu minimálně čtveřici bilaterálních schůzek, odmítá ale zatím prozrazovat, o jaké jde. Cla na levné balíčky z Číny mohou přinést záplavu podvodných zpráv. Ty se mohou tvářit jako oficiální žádost o zaplacení celního poplatku. Na falešné SMS zprávy se už nachytalo několik nešťastníků. Před možnou vlnou budoucích útoků varuje podle CNN Prima News spotřebitelská organizace D-Test. Pro zákazníky je podstatné, že celní úřad nevystavuje faktury na úhradu cla a s veřejností komunikuje prostřednictvím ověřených komunikačních cest, jako je poštovní zásilka či zpráva do datové schránky. Banky, policie ani dopravci nemohou nikoho nutit, aby zadávali pod tlakem citlivé údaje pro pokliknutí na odkaz. Takové zprávy je třeba ignorovat a na odkazy neklikat. Slováci překvapili. Evropské unii věří více, než je průměr Evropy. Až 81% občanů Slovenska dnes považuje členství své země v unii za prospěšné. Jedná se o nejvyšší procento za celá léta průzkumu na Slovensku.
7: V čase rastoucích ekonomických obav Slováci oceňují, že Evropská únia je zárukou mieru, uvedomujú si aj kvalitu života, ktorú členstvo v nej prináša. Takmer polovica opýtaných zo Slovenska považuje za najväčšiu výhodu členstva pracovné príležitosti, ktoré prináša. Viac ako tretina oceňuje príspevok únie k hospodárskemu rastu štátu. Veľká väčšina Slovákov, až 90%, si praje, aby boli členské štáty v súčasnej situácii jednotnejšie. Jozef Balko, Rádio Impuls Slovensko.
5: Tenistka Karolína Muchová zabojuje o životní skok žebříčkem WTA. Dnes bude mít šanci postoupit do premiérového semifinále Wimbledonu. Turnajová desítka se na londýnské trávě v All England Clubu utká s Naomi Osakovou. S bývalou světovou jedničkou a čtyřnásobnou grandslamovou šampionkou se střetne po sedmé. Bilanci mají 3-3. Ze zpráv je to všechno. Slovo má zase Vlastí Korec.
0: Ta bilance zní velice dobře. Já bych přál Karolíně Muchové ten postup, no, ale asi víš, kam mířím, aby to všechno dopadlo tak, jak si přejeme úplně všichni. Děkuju, měj se hezky, ahoj.
5: Taky ahoj.
0: Za chvilku budeme cestovat s Jirkou Kolbabou a viděl bych to na Norsko nebo Dánsko, no vyberte si, někam nás určitě vezme. Bude to stát za to.
2: Dopoledne s Dobrým Korcem na rádiu Impuls.

českým prázdninám patří živá muzika. A už tuhle sobotu se Impuls změní v Radio Gaga. Queenie a největší hity kapely Queen. V sobotu v 8 večer. Víkendový živák Rádia Impuls.

0: bouře a slza, za chvilku nás čeká jedna skladba o báječném životě. Zpívat bude britský Black. To možná znáte, to je legendární záležitost, no ale já ještě tady mám aktuální informace z dopravy. Podívejme se na D1, na D2 nebo na 3-kilometrovou kolonu, která je mezi Litomyšlí a Vysokým Mýtem.
1: Prosecco přesně v italském stylu.
2: To je Mionetto.
1: Kvalitní prosecco s ležérním šarmem.
2: Mionetto.
1: Prosecco z rodinného vinařství s téměř 140-letou tradicí.
2: Mionetto.
1: Prosecco z nejlepších hroznů, lehké a svěží.
2: Mionetto. Víc než jen prosecco.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
5: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
6: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
5: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
7: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
8: Já bych jenom chtěla podělit se s vámi o můj zážitek z kruháče před Hradcem Královým, kde jsme v loni projížděli, když jsme jeli na dovolenou a tento kruhový objezd byl ještě ve výstavbě. Když jsme dorazili plus minus tak do poloviny, tak nám navigace zahlásila: prosím, zkontrolujte si to v mapě.
7: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
9: Ahoj impulzáci, na silnici mezi Opavou a Krnovem hned za Opaví je vysypaný kamion. Probíhá tam překládka. Dávejte bacha. Ahoj Šárka.
7: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. Víte, co budete vařit? Nechte si poradit od držitele Michelinské hvězdy.
10: Dneska to bude frankfurtská polívka. Ten, kdo si myslí, že polívku vymysleli ve Frankfurtu nad Mohamedem, tak je na omylu. Hoho, když se opýtate kohokoliv na štrase ve Frankfurtu, jestli ju zná, tak na vás bude čučet jak husa do flašky a šprechat něco o blazincu. Hohoho.
7: O dobrou chuť se na Impulzu stará ostravský gastrošef Herman Gazda.
10: Guláš musíš vařit tak dlouho, až se masičko rozpadá jak první manželství. Nakonec tam vysyp koření od majora Anky a máš hotové. Zavolej familiu, rozlej gulašovku do talesku, každému praskni lžicu do ruky, až hranica může začít.
7: Vařte jako Michelini. Každou neděli na Impulzu. Rádio Impuls. Doprava 007.
0: Je to tady nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. O čem budou? Na D1 vesmíru od Vyškova na Brno popojíždí přerušované kolony převážně kamionů mezi 220. a 196. kilometrem. Stejná situace je na D2 na příjezdu do Brna od Břeclavy a do kolony se dojíždí na 18. kilometru. Dále 3-kilometrové kolony v obou směrech vidíme na silnici 35 mezi Litomyšlí a Vysokým Mýtem u obce Řídký. A 3-kilometrovou kolonu také vidíme na příjezdu do Náchoda ve směru od polských hranic. A ještě jedna, to je 5-kilometrová kolona, ta se nám sune na D7 na příjezdu do Prahy před omezením na exitu 2 letiště. V opačném směru je kolona dlouhá 2 kilometry. Volejte dál do naší dopravy na 605 222 007 nebo přes aplikaci. A tohle je ta 80ková pecka Black a Wonderful Life. Mějte taky báječný život. V nejlepší kombinaci s Rádiem Impuls.

0: za sebou první hrací den nového kola hry Halo, tady Impulzovi. No a jak to dopadlo, to si poslechněte právě teď.
1: Halo, tady Impulzovi.
2: Dobrý den, pane Adamče, moc vás zdravíme, tady jsou Klárka s Honzou.
1: Dobrý den.
3: Dobré ráno.
2: Podívejte se, fanfárka jenom a jenom pro vás, a vy jste o 10 000 korun bohatší, jenom protože jste řekl výherní heslo.
1: No tak je to prvně za těch let, co to hraju.
2: To je dobře. Výborně. A já z toho mám velkou radost. Pan Miroslav Adamec právě vyhrává 10 000 korun v letním kole hry Halo, tady Impulzovi.
0: No kdo by z toho neměl radost? Jestliže chcete být na místě pana Mirka, tak hrajte s námi a registrujte se. Buď přes naši aplikaci, anebo www.impuls.cz. A za chvilku po písničce už Jirka Kolbaba. Dáme si novinku od kapely Činasky Selhání.
4: Letní filmová slavnost s rádiem Impuls.
5: Víte, kde potkáte báječné muže s klikou? Víte, jak se jmenují báječní muži s klikou?
4: Kinematograf Bratří Čadíků. Pojízdný kinematograf, který po celé rozmarné léto objíždí náměstí měst po celé České republice. Ty nejkrásnější české filmy za dobrovolné vstupné, které posílají na charitativní účely. Kinematograf Bratří Čadíků. Báječní muži s klikou. Na letní filmovou slavnost vás zve Rádio Impuls. Slavte s námi.
6: Bližší informace najdete na www.kinematograf.cz.
7: Tyjo, tady je strašný vedro. Dala bych si něco studenýho.
8: Na OMV mají teď tři nový letní kávy Viva. Espresso Sunrise, Espresso Tonic a kokosovo jahodové latte.
7: Dobře, tak je jedeme vyzkoušet.
8: Ledové kávy Viva na vás čekají na čerpacích stanicích OMV.
9: Léto plné výher s bleskem pro ženy je tu. Hrajte každý týden o 4000 korun v hotovosti a luštěte křížovky o super ceny. Získejte kosmetiku, elektroniku nebo domácí spotřebiče a navíc startuje velká bylinková soutěž o zahradní nábytek a další extra výhry. Každé pondělí v blesku pro ženy.
10: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Rádia Impuls, Jirka Kolbaba.
1: Jirko, ahoj, hezké dobré dopoledne, ty už snad jsi zase někde na cestách.
2: Ahoj Vlasto, jsem v nádherné zemi, kterou mám nesmírně rád a jezdí sem velké množství Čechů, už ji dávno objevili, nejenom ti, co rádi sportují a ocení třeba i trošku drsnější počasí, to je prostě Norsko. Norsko je země, která mě přitahuje už mnoho let, jezdím sem opakovaně a vždycky jsem totálně nadšený. A jenom tak jsem si řekl, že bych dneska mohl trošičku přiblížit, jak já tady pozoruju Nory a nějaké ty hodnoty jejich života. Každopádně je tady cítit, jak oni se vymezují proti Švédsku. Je to logické, protože dlouhou dobu byli právě pod švédskou nadvládou. Já jsem si uvědomil, jak je to Norsko rozlehlé, nejenom tedy z hlediska kilometrů, ale i kulturně je takové zvláštní. A vidím tady specifika třeba mezi východním a západním pobřežím Norska je neuvěřitelný rozdíl. Třeba jenom cesta z Osla, hlavního města, do Bergenu, tak trvá asi 9-10 hodin. V zimě může trvat klidně i 15-20 hodin a třeba i víc. A oni dokonce vnímají, že jakýmsi hlavním městem země, to všichni víme, je Oslo, a tak je to hlavním městem toho východu, ale právě hlavním městem západu je Bergen. A oni to někteří dávají docela těm ostatním znát a cizincům to klidně popíší. Já jsem si tady všiml několik takových zvláštních specifik. Typické je třeba severní Norsko. To je tím, že sem do tohoto místa pochopitelně se soustředí většinou rybáři, lovci, lyžaři a tak podobně. Často tady žijí v naprosté temnotě, to vždycky, když je zima, a v letních měsících zase slunce nezapadá. Teď právě jsem včera v noci fotil ve 2 ráno slunce, které se přiblížilo k horizontu, ale pochopitelně za něj nezapadlo.
0: Cestovatel Rádia Impuls Jirka

0: cestovatel Rádia Impuls Jirka Kolbaba. Jirko, pokračuj, co tě v Norsku ještě zaujalo?
1: Třeba jsem nesmírně rád, když můžu potkat sámy, to znamená ty původní obyvatele tady tohoto místa, žijí dneska kolem 60, někde se uvádí až 70 tisíc, žijí za polárním kruhem. Sámové žijí nejenom v Norsku, ale také ve Švédsku, ve Finsku, nebo třeba také v Rusku. Nesmírně jsem rád, když je mohu potkávat, třeba když jsou oblečení v tom svém tradičním oblečení, což se většinou děje, když oni slaví 17. května Den norské ústavy. A mě jsem tu čest už tady třikrát byl právě na tyto svátky a baví mě, jak jsou pyšní na svou vládu, na svoje sportovní týmy, třeba na vzdělávací systém. A právě ten den 17. května tak je vždycky fantastický na té hlavní ulici, která vede ke Královskému paláci v hlavním městě. Ale zažil jsem třeba i, když jsou lidé oblečení v tom národním oblečení, kterému se říká bunat v těch menších městech nebo i vesnicích, to je velká věc. A není to tady o nějakých přehlídkách vojenských nebo podobně. To je opravdu svátek dětí a ty děti tady mávají vlajkami, protože vztah k vlajce je naprosto úchvatný. Nejenom ty základní oficiální, oni mají ještě jednu takovou alternativu, méně oficiální, tu používají třeba na svých chatách, kdekoliv v přírodě, tam to vnímám. A představ si tak, před tím Královským palácem promenují ti lidé, zejména ty děti, tancují tam třeba a královská rodina jim kine a mává z balkónu, tak to je opravdu velký zážitek. Řekl bych, že to je den dětí a je to fantastické tohle to vidět a zažít na vlastní kůži. A pak třeba ještě na závěr bych řekl něco o tom, co je tady takovým typickým jídlem, nejenom když jsou tady tyto svátky, ale když to kolem sebe neustále vidím, když chcete nějaké velmi rychlé jídlo, tak si dáte pilsen neboli párek v rohlíku, anebo třeba softis, což je točená zmrzlina. Naslyšenou.
0: Jirko, děkuju, měj se moc hezky, ahoj.
2: Cestovatel Rádia Impuls Jirka Kolbaba. Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulsovy.

0: Pohádková. Karel Gott, kde pak ty ptáčku hnízdo máš? Jestli víte, z jakého filmu a při jaké scéně tahle písnička hrála, ale teď už realita. Kolonu čekejte před Tyto myslí u obce Řídký ve směru z Vysokého Mýta. Tady Impuls, už za chvilku nabídnu dopravu 007.
1: Zuřivý reportér Aleš Růžička je štědrý.
2: Když jsem si to dal na záda a ještě jsem tam k tomu přijel nějakou vodu a nějaký potraviny, tak teda musím vám říct, mám to takových 50 kilo, jo, na těch zádech. Budu to muset nějak musím vymyslet, možná ve Štramberku dneska něco nechám. Uvidím, až tam dojdu, abych to měl prostě nějak lehčí, protože takhle jít 5 dní, teda to vám řeknu, to by byla pořádná pouť.
1: Je nezničitelný.
2: Strašně se potím, jo. A jenom jsem to teďka říkal tady holkám, že vůbec nechápu, ale ty kůže, který mám na sobě jako pračlověk, vůbec nejsou funkční. Vždyť to je přírodní materiál. Já se potím normálně. Musíte přinést nějaký ručník a dát ho po mně.
1: On je totiž jediný svého druhu. Zuřivý reportér vysílá od pondělí do pátku jedině na Impulzu. Rádio Impuls. Doprava 007.
0: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Profík Kuba Tilšar z Global Assistance. Co pak máš, chlape?
3: Ahoj Vlasto, pěkné dopoledne. Na 35 před Litomyšlí u obce Řídský na cestě z Vysokého Mýta mají kolony v obou směrech přes 3,5 kilometru. Na dálnici D11 na 78. kilometru z Prahy na Hradec Králové komplikuje průjezd nehoda nákladňáku a dodávky. Postojíte si tam v úseku 2 kilometrů. 3-kilometrová fronta se táhne na příjezdu do Náchoda z Polska na cestě od Klocka. Na Chomutovské D7 před Prahou před exitem na letiště se připravte na popojíždění kvůli zúžení. Zdržení řidiče hlásí také z Pražského okruhu, konkrétně na cestě od D1 mezi Jesenicí a Ořechem. Přímo v Praze jsou pak přerušované kolony na východní spojce v obou směrech v celém úseku Běchovice D10. A v obou směrech čekejte kolony na trase Pelhřimov-Humpolec v úseku mezi Velkým Rybníkem a Vystrkovem. Z Globa Sistán z Kuba.
0: Děkuji za hlášení 605-220-2007. Naše dopravní číslo případně volejte přes aplikaci. No a další hudební meníčko Madonna anebo hit Ulica od skupiny Elán.

0: Kdybyste čirou náhodou nevěděli, tak tohle je Mambo. Konkrétně číslo 5. Number 5. Loubega. Za chvilku 11. Honza Varga už si tady lehce tančí v rytmu Mamba Number 5. Zprávy mám všem připravené, je to tak?
1: Ano, samozřejmě. Můžu u toho i tančit.
0: Klidně, klidně, to by se mi líbilo. Nejdřív Valčíček, pak Polčičku a na závěr Mambo Number 5. Co dnešní počasí? Dnes bude oblačno až zataženo. Na severu a severovýchodě se lokálně vyskytne občasný déšť nebo přehánky s malou pravděpodobností také bousky. Teploty 26 až 30, v tisíci metrech na horách 18 stupňů. Mějte skvělé úterý s datem 7.7.
2: Počasí nezměníte. Okna ano, Vekra okna se zárukou 20 let. Vekra a máte klid.
3: Peníze za to, že zvednete telefon. Na Impulzu žádný problém.
4: Halo, tady Impulzovi.
3: Letošní prázdniny jsou na náš účet. Stačí se registrovat třeba na webu impuls.cz. Halo, tady Impulzovi. Hrajeme každé všední ráno na rádiu Impuls.
5: Česká delegace odletěla do Turecka. Studenti se opět zocelují pod vedením vojáků a v Damašku došlo k explozím, právě když je tam prezident Macron. Zprávy v 11 hodin přináší Honza Varga.
6: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy rádia Impuls.
5: Na letišti v pražských Kbelích bylo ráno pěkně rušno. Česká delegace odletěla dvěma samostatnými speciály na summit NATO do Ankary. Těsně před odletem došlo k dalšímu popíchnutí prezidenta ze strany vlády. Ministr zahraničí Petr Macinka popřál Petru Pavlovi, ať si cestu užije, setká se s přáteli a přiveze si domů spoustu fotografií. Hlava státu následně na tiskové konferenci vyjasnila svůj program, který dosud nebyl známý. Prezident oznámil, že se nakonec zúčastní jak dnešní neformální večeře, pořádané tureckým prezidentem Erdoganem, tak zítřejšího hlavního jednání Severoatlantické rady. Česko je pozadu. Naše země se podle Česko-ukrajinské obchodní a průmyslové komory dostatečně nepřipravuje na zapojení českých firm do obnovy Ukrajiny. Největší překážkou podle prezidentky komory Michaely Macharyk není nezájem podnikatelů, ale nedostatečná informovanost, financování a pojištění investic. Macharyk to řekla v rozhovoru s ČTK.
7: Je to obrovská příležitost samozřejmě pro státy celé Evropské unie jako nového biznisu. A proto by Česká republika neměla a firmy, které chtějí, neměly by čekat na to, že válka skončí. Ono to nevypadá, že nějak jako brzo skončí. To je důležitý.
5: Ukrajina podle Macharyk potřebuje modernizovat vodohospodářskou infrastrukturu a energetický sektor, zároveň nabízí kvalifikovanou pracovní sílu a prostor pro nové investice. České firmy podle prezidentky Česko-ukrajinské komory často narážejí na praktické problémy, například na komplikace při přechodu ukrajinské hranice. Firmám, které o vstupu na ukrajinský trh uvažují, doporučuje především konzultovat své plány s lidmi, kteří mají přímou zkušenost s podnikáním v zemi. Mladí si vyzkouší režim podobný jako ve filmu Olověná vesta. V Náměšti nad Oslavou odstartoval druhý ročník dobrovolného vojenského cvičení pro středoškoláky. Letos tam dorazilo 128 zájemců, což je o bezmála 70 více než loni. Plnoleté studenty čeká do konce měsíce kompletní základní výcvik, včetně zdravotních prohlídek, pořadové přípravy nebo ostrých střeleb. Podle velitele cvičení Filipa Šilhana čeká mladé lidi náročná adaptace na vojenský režim a ztráta dosavadního pohodlí. Fyzická zdatnost studentů se dopředu neprověřovala a čeká je až v úvodu kurzu. Podobné prázdniny. Nové kurzy organizuje armáda po celé republice pro téměř 1200 mladých lidí. Ti úspěšní pak složí vojenskou přísahu. Dokument o Báře Basikové měl v Karlových Varech fenomenální úspěch. Časosběrný snímek se známou zpěvačkou natočila režisérka Helena Třeštíková. Dokument s prostým názvem Bára Basiková mapuje 50 let života populární zpěvačky s jeho vrcholy i pády. Sklidil zatím největší aplaus publika na letošním 60. ročníku filmového festivalu. Basikovou to dojalo.
8: Naprosto mě to rozsekalo. Hrozně si toho vážím. Film o mně, to je obrovská podsta. Denně tady mám rozhovory, natáčení, focení. V úterý koncert se svojí kapelou, v pátek 10.7. koncert s Michalem Pavlíčkem. Jsem tady plně využitá a vytížena.
5: Dokument Bára Basiková tvoří 20 let mnohdy osobních archivních záběrů, ukazuje dilema úspěšné umělkyně, která považuje mateřství za nejvyšší hodnotu, ale zároveň je živitelkou rodiny. Autentický snímek se věnuje nejen její kariéře, ale odhaluje zpěvaččin boj s depresemi, samotou i peripetie s láskou. V centru Damašku v blízkosti hotelu Four Seasons, kde nocoval francouzský prezident Macron, se ráno ozvaly dvě exploze. Podle bezpečnostních zdrojů byla jedna nálož ukrytá v kontejneru na odpadky a druhá v autě. Výbuchy poničily i budovu nedalekého ministerstva cestovního ruchu. Macron byl v době incidentu na cestě do prezidentského paláce na setkání s prozatímním syrským prezidentem a podle Elysejského paláce žádné výbuchy nezaslechl. O případných obětech zatím nejsou informace a místo okamžitě uzavřeli bezpečnostní složky. Macronova státní návštěva byla do poslední chvíle utajovaná a jde o vůbec první cestu hlavy západoevropského státu do Sýrie od chvíle, kdy se chopilo moci nové islamistické vedení. Zprávy končí, s vámi je dál Vlastík Korec.
0: Moc rád, zprávy od Honzy Vargy, díky moc.
5: Hezké dopoledne.
0: V rámci našeho prázdninového putování jsme v Moravskoslezském kraji a přímo do Ostravy se vypravil Aleš Růžička.
3: Dopoledne s Dobrým Korcem na rádiu Impuls.

Všude dobře, u nás nejlíp. Tenhle týden na severní Moravě. Tam, kde se tavila ocel pro celou Evropu a guláš se vaří tak, že byste chtěli zůstat. České prázdniny s rádiem Impuls.

0: Život je krásný, zpívá o tom kapela Krištof, své o tom jistě ví každý posluchač Rádia Impuls. No a své o tom ví také ti, kteří jsou právě teď za volantem. Pražský okruh, máme tam dopravní nehodu, Praha je ucpaná, konkrétně východní spojka Novopatská mezi sjezdem na Běchovice, tam se dostaneme, no a také koukneme na D1, je toho dost.
1: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
2: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
3: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera... A samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
2: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun. Tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
4: Víte, jak nejsnadněji poslouchat naše vysílání?

0: Rádio Impuls pohodlně a čistě přímo ve vašem telefonu. Mobilní aplikace Rádia Impuls zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. Víte, co budete vařit? Nechte si poradit od držitele Michelinské hvězdy.
1: Kdo by si nepamatoval hovězí s mrkvičkou, parádní symfonie a chutě a všichni si chodili přidávat. Já jsem recept samozřejmě povyšil na michelinskou úroveň. Jak jsem to zrobil? Tak třeba místo muky dávám nastruhanou bramboru a místo cukra včelí mrdík.
0: O dobrou chuť se na Impulzu stará ostravský gastrošef Herman Gazda.
1: Kurňa, tolik recepisů na bramboráky jsem ještě neviděl. A těch názvů, no kýho gizda čert, aby se v tom vyznal. Bramborák, vošouk, smunda, sejkora, strouhanec, toč, bač, strýk a milion dalších názvů.
0: Vařte jako Michelini. Každou neděli na Impulzu. Rádio Impuls. Doprava 007. Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Na Pražském okruhu na 5. kilometru před Komořanským tunelem ve směru k letišti bourala dodávka s nákladním autem. Vytvořila se zde 7-kilometrová kolona. V Praze je ucpaná celá východní spojka a Novopatská mezi sjezdem na Běchovice a nájezdem na Kvelskou ve směru k Letňanům. Na D1 ve směru od Vyškova na Brno popojíždí přerušované kolony převážně kamionů mezi 220. a 196. kilometrem. Stejná situace je na D2 na příjezdu do Brna od Břeclavy a do kolony se dojíždí na 18. kilometru. No a zdržení čekejte v obou směrech na silnici z Pelhřimova do Humpolce v úseku Velký rybník Vystrkov. Na závěr ještě hlídky.
2: To je z Jindřichova Hradce do Kunčáku, tak v člunku je kazatel s pěknou kazatelkou a kážou, tak pozor.
0: Děkujeme za hlášení 605 222 007. Kdyby něco, ozvěte se.

0: chcete-li zahrát pro své milionové kolegy, tak máme zde prostor a máme zde možnost. Každé ráno po 9. hodině na rádiu Impuls hrajeme 7 pecek v kuse a bez reklam. Když se zaregistrujete na www.impuls.cz, tak zítra ráno hned po zprávách vám volám a vy posíláte svým skvělým milionovým kolegům vzkaz. Za co? No za to, že jsou skvělí, že vám pomáhají a že by to bez nich šlo velmi, velmi špatně. Tak se těším na další zítřejší volání.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidlu, to se vyplatí. Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: České prázdniny s rádiem Impuls.
1: Ano, je to tak všude dobře, u nás nejlíp. Celý tento týden s Impulzem cestujeme po Moravskoslezském kraji. Do jeho hlavního města dnes vyrazil i náš zuřivý reportér Aleš Růžička. No a na Ostravu se podíval z výšky.
2: Možnost nejlepšího výhledu na Ostravu máte z několika míst. Třeba z nejvyšší radniční věže v České republice, anebo v dolní oblasti Vítkovice, kde mě provázela Lenka Koštilová. Tam si projdete původní železárny a dostanete se třeba i do vnitřku Vysoké Pece. No a další z těch krásných výhledů bude právě z vrcholu této Vysoké Pece.
3: V rámci prohlídky se dostanete právě na ten Bolt Tower, na tu nejvyšší vyhlídku, o které jste mluvil.
4: Takže ano, vlastně je to zároveň i nejvyšší místo tady v Ostravě, kde se odkud se někam podívat do města?
3: Ano, z takových těch průmyslových staveb nebo z takového toho industriálu je to nejvyšší místo. Ano. Samozřejmě potom vyšší už je pouze Halda Ema.
5: A to jsou vlastně za stovky let navršené zbytky z dolů, kde se vyvážela ta hlušina. Takže Halda Ema je místo, které je v Ostravě velmi ikonické.
4: Ano, ano, ano.
5: Ona vevnitř stále prohořívá, protože tam to tlí, tam to prohořívá, je tam 1600 stupňů uprostřed, ale jsou tam tu nádherné výhledy zase na Ostravu z druhé strany.
4: To znamená, že když v Ostravě napadnou 2 metry sněhu, tak Halda Ema nikdy.
5: Není sníh. A jak říkáme, je to kousek subtropického ráje v Ostravě, protože tam rostou i orchidé.
4: Ano. A nahoru se dá vít, asi ne? Normálně.
5: Nahoru se dá vít a nejkrásnější a nejlepší cesta je od zoologické zahrady.
2: Ovšem, dolní oblast Vítkovice není jen o industriální výrobě, ale jsou tam i další zajímavé návštěvnické okruhy, jako malý a velký svět techniky, které si také rozhodně nenechte ujít. Tak hezký den z Ostravy. Zuřivý reportér Aleš Růžička, Rádio Impuls.
0: Všude dobře, u nás nejlíp.
6: Cyklový let za město? Co takhle protein sandwich? Partnerem českých prázdnin Rádia Impuls jsou bagety, sendviče a wrapy Crocodile. Chuť nezná hranic.
0: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulsu.

0: málo kdo zná, ale všichni do toho mluví. Do čeho, to si už dosaďte sami. Hana Zagorová, Impulzovic, krabička, už za chvilku doprava. Na průtahu Náchoda na silnici 33 překáží nehoda osobáku s cyklistou. Dávejte na sebe pozor, ať jste v jedné či ve dvou stopách. Ať se dostanete zdraví do cíle své cesty.
1: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: FM muzikou. Českou muzikou. Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Pojďme se na to podívat, kde to jede, kde to nejede. Začíná Kuba Tilšar z Global Assistance. Halo.
2: Ahoj Vlasto, hezké dopoledne. Na průtahu Náchoda na silnici 33 překáží nehoda osobáku s cyklistou. Doprava tam proto kolabuje, ze všech stran se táhnou dlouhé kolony. Stále pozor na dálnici D1 za Kroměříží směrem na Vyškov na 255. kilometru, kde zůstává omezený provoz po ranním požáru náklaďáku. Kolona má zhruba 2 kilometry. Převážně kamiony zpomalují na příjezdu do Brna z Vyškova od exitu 210. A dále na Prahu na D1 doprava zpomaluje u exitu 178. 4,5-kilometrová kolona je před Litomyšlí ze Svitav na silnici 35 a kvůli rekonstrukci k Belské ulici v Praze se táhnou fronty na východní spojce a Novopatské ulici na cestě od Běchovic. Z Global Assistance, Kuba.
1: Ještě další otázka, kde se hlídkuje?
3: Toulavej Charlie zdraví, Český Budějovice směr Vodňany, takový krémový kodiak, jo? Pozor na něj.
4: A den Pradek, všichni si dávejte pozor, v Křenově příjezd od Svitav. Měří tam městská policie rychlo.
1: Kluci, skvělá práce, děkujeme za hlášení. Za chvilku už ovšem budete volat Honzovi Benešovskému, který se chystá na svůj drive.
5: Kluci zlatý a taky holky, dobrý den, Vlastíku, já tě zdravím. Miluju vysílání Tomáše Kabáta, to chci takzvaně vytknout před závorku. My budeme pokračovat v našem projektu České prázdniny s rádiem Impuls a zase se budeme věnovat jedné krajové dobrotě, specialitě. Já jsem se rozhodl, že to nechám jako takovou kvízovou hádanku, že si to budu postupně dávkovat. A
1: to
5: řeknu.
1: Už dneska to Tomáš lehce ráno naznačil, tak počkej, někteří tak počkej, už vědí, a počkej, já to neprásknu.
5: Ne, neprásknu to, protože jsme určitě nabrali další posluchače, tak právě pro ně hádanka. Známe to úplně všichni v celé republice, možná i v zahraničí. Někdo to miluje, někdo to nesnáší a bude to na Šumpersku.
1: Já to miluju.
5: Já taky.
1: Dobře, děkuji. Tak za chvilku si poslechnu vysílání. No ale teď se posouváme dál, za chvilku se podíváme na drobné radosti života.
0: Plynulou jízdu vám přeje Carvago. Online prodejce automobilů s více než milionem vozů. Bezpečný nákup vašeho auta carvago.com.

0: vás, posluchače Impulzu, vyráží napříč celou Českou republikou naši experti na radost. Dnes to je Mišák Ransdorf, kterého zajímaly vaše výhledy do budoucna.
1: O čem teď v životě sníte?
2: Určitě se chci dál posouvat ve vzdělání a založit rodinu.
3: Mým snem je sehnat v originále plakáta 4 černobílým omentky Vinetua. Že tam je hlavička ústřední půjčovna filmu, je to prostě nesehnatelný.
1: O čem teď v životě sníte?
4: Po bazénu. V těchto horkách jako nejde na nic jiného smyslet.
0: A já sním o tom, že zítra přijdu a budu společně s vámi trávit dopoledne na vlnách Rádia Impuls. Teď už Honza Benešovský, posílám šrouby do hlavy. To jsou ale šrouby od kapely Lucie, které znáte a kterých se bát nemusíte. Hezké odpoledne a mějte se rádi.

0: Sloucháte Radio Impuls, dobré poledne, za chvilku si dáme další zprávy. A teď se podíváme na počasí. Zítra čekáme polojasno až jasno, teploty 20 až 25 na jihu Moravy, ještě o fous tepleji až 27 stupňů Celsia.
1: Počasí nezměníte. Okna ano. Vekra okna se zárukou 20 let. Vekra a máte klid.
2: Halo, tady Impulzovi, už se zase vyhrává.
3: Halo, tady Impulzovi.
2: Dobrý den, pane Adamče.
3: Dobrý den.
4: Dobré ráno. Impulzovi jsou tento týden na severu Moravy.
5: Na Štramberk, tam jsou štramberské výborné křupavé uši.
2: A ve středu budeme v ranním tématu houpařit.
4: Svůj kulinářský tip přislíbil i legendární Herman Gazda.
2: Honza a Klára už se na vás těší v 5 ráno.
6: V Moravě hrozí požáry, teplice rozšiřují zákaz alkoholu na veřejnosti a Češi předají německou extremistku do vlasti. Zprávy ve 12 hodin má Honza Varga.
7: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
6: Čeští političtí lídři už jsou v Ankaře na summitu NATO. Premiér Andrej Babiš a vládní delegace jedním letadlem, prezident Petr Pavel a jeho lidé druhým. Kabinet účast hlavy státu odmítá, umožnili až po vydání předběžného opatření ústavním soudem.
8: My jsme se jasně vyjádřili, že prezident by měl nechat tenhle summit na nás. Doufáme, že to bude brzo za námi a nechci to ani moc komentovat.
9: Není to rozhodně o tom, že bych nechtěl přijít o večeři, nebo jak to někteří interpretovali, že prezident tam jede na guláš.
6: Nejdůležitější částí summitu v Ankaře, neformální večeře, se zúčastní oba pánové. Andrej Babiš na základě vládní nominace, Petr Pavel na pozvání tureckého prezidenta. Ministr zahraničí Petr Macinka hodnotí účast hlavy státu v Ankaře po svém.
10: Obsah toho summitu je dán, bude přednesen za Českou republiku panem premiérem a panu prezidentovi držíme palce, ať si to užije, ať se tam setká se svými přáteli a přiveze si spoustu fotografií domů.
6: Český hydrometeorologický ústav vydal výstrahu před požáry, a to pro většinu jihomoravského kraje. Platí od dnešního dne až do odvolání. Důvodem je pokračující sucho spojené s větrným a teplým počasím. Situaci v regionu přitom uplynulé deště příliš nevylepšily. Meteorologové navíc varují, že do konce týdne by v Česku nemělo téměř vůbec pršet a teploty budou opět stoupat k tropickým 30 stupňům Celsia, což bude sucho dále zhoršovat i v ostatních oblastech republiky. Teplice rozšiřují platnost protialkoholní vyhlášky. Přibudou další lokality, kde strážníci v poslední době opakovaně řešili nepořádek a rušení nočního klidu. Nově se zákaz konzumace alkoholu na veřejnosti bude od 17. července vztahovat na prostranství před hlavním nádražím, včetně parku Milady Horákové a také na část Řetenic. Vyhláška, kterou na konci června schválilo zastupitelstvo, dává městské policii pravomoc alkohol na místě odebrat. Náměstek primátora Petr Slavíček zdůraznil, že cílem není omezovat běžný život, ale dát strážníkům účinný nástroj proti obtěžujícímu jednání. Karlovarské letiště přišlo o dovolenkové lety do tuniského monastyru. Cestovní kanceláře je ruší kvůli malému zájmu pasažérů. Čártrová linka proto podle našeho zpravodaje Dušana Valenty dnes končí. Dobré poledne, Dušane.
11: Zdravím z varského letiště, které právě přichází o jednu z mála pravidelných linek. Moři do Tuniska se už odtud létat nebude. Během léta ale zůstanou zachovány linky do Bulharska a Turecka. Dál v provozu bude také spoj do uzbeckého Taškentu. Varské letiště má dlouhodobé problémy kvůli dráze. Velká letadla se sem nevejdou. Karlovarský kraj spolu s lázeňským městem nemá tolik peněz, aby mohl situaci rychle vyřešit. Do hry proto vstoupil stát, který letiště zmodernizuje a využije pro armádu. Dušan Valenta, Radio Impuls.
6: Česko předá zadrženou německou pravicovou extremistku Marlu Svenju Líbichovou do vlasti. Má si tam odpykat trest odnětí svobody. Rozhodnutí plzeňského soudu pravomocně potvrdil pražský vrchní soud, který zamítl stížnost Líbichové proti vydání i její námitku na podjatost soudkyně. Případ vyvolal v Německu velkou debatu o tamním zákonu o sebeurčení. Líbichová, která byla původně odsouzená ještě jako muž, totiž podle německých médií účelově využila možnost změny pohlaví na matrice, aby se vyhnula výkonu trestu v mužské věznici.
0: Posloucháte Radio Impuls, předávám další indici k dnešní moravské gastrohádance. Voní to krásně, ale ne všem. Tomáš Kabát to rozlouskne po půl jedné. České prázdniny s Impulzem přichází Lucie Vondráčková.
7: Radio Impuls. Radost ze života.

českým prázdninám patří živá muzika. A už tuhle sobotu se Impuls změní v Rádio Gaga. Queenie a největší hity kapely Queen. V sobotu v 8 večer. Víkendový živák Rádia Impuls.

0: posloucháte Radio Impuls, fakt skvělá písnička tohle. Eva Farná, David Stypka, ne David Stypka, pardon, omlouvám se, to je jiný přenádherný duet, tohle byl Miraj s Evou Farnou. K českým prázdninám patří černý brejle, do auta tuplem, za chvilku si je zahrajeme a teď míříme právě na ty silnice, vidíme kolonu na D1, taky na D2, budeme upřesňovat za malý okamžik v dopravě 007.
1: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akunůžky na živý plot za 599,90 a úhlovou brusku za 499,90. Až do 14. července. Parkside. Zvládnete to.
2: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
4: Mobil.cz. Simkarta, kde si vyberete nejvíc odměn za každé dobytí. Potřebujete novou či další simkartu? Hodně internetu, levné volání? To všechno máme. Už od 99 korun koupíte na mobil.cz, na poštách či v dobrých trafikách. A žádné smlouvy. To je Mobil.cz.
5: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
6: No, ahojte impulzáci, tak brácha má psi, jeden se jmenuje Andy a druhý se jmenuje Ron, takže když na ně volá, tak je to Andy a Ron. Ale jestli je bere na dovolenou, tak to nevím. Čau.
5: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
7: Ahoj Martin, teď jsem projel kolem té nehody koho rozvadovu a kolona z české strany začíná už na 134. kilometru a rychle narůstá.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka začínáme na D1. Ve směru od Vyškova na Brno popojíždí přerušované kolony, převážně kamionů mezi 220. a 196. kilometrem. Stejná situace je na D2 na příjezdu do Brna od Břeclavy, do kolony se dojíždí na 18. kilometru. Zdržení čekejte v obou směrech na silnici z Peleřimova na Humpolec v úseku Velký rybník Vystrkov. Na průtahu náchodem na silnici 33 překáží nehoda. Je to srážka osobního auta s cyklistou. Doprava kolabuje, ze všech stran se táhnou dlouhé kolony. V Praze je uspaná východní spojka a novopatská mezi sjezdem na Běchovice a nájezdem na Kbelskou ve směru k Letňanům. Má dobrá zpráva, nakonec na pražském okruhu na 5. kilometru před Komořanským tunelem ve směru k letišti už se podařilo nehodu odstranit, kolona se rozjela. Budeme rádi, když se ozvete, když nám to potvrdíte, 605 222 007 je naše telefonní číslo, nebo se můžete připojit přes žlutou rádiovou aplikaci se 4 Ačky. A tady jsou Queeni. Ve víkendovém živáku Rádia Impuls pak uslyšíte Queeni. Kapelu, která už víc než 20 let připomíná největší hity právě skupiny Queeni. I to jsou české prázdniny Rádia Impuls.

0: Radio Impuls, odpolední vysílání. Za pár minut už ona, voňavá moravská dobrota, již výrobu sleduje a za okamžik popíše ve vysílání náš reportér Tomáš Kabát. Další vynikající zprávou je to, že do prázdninového programu se vrátila hra Halo tady Impulzovi. Ráno bodoval Miroslav, který si nechal 10.
1: Halo tady Impulzovi.
2: Dobrý den, pane Adamče, moc vás zdravíme, tady jsou Klárka s Honzou.
1: Dobrý den.
3: Dobré ráno.
2: Podívejte se, fanfárka jenom a jenom pro vás a vy jste o 10 000 korun bohatší, jenom protože jste řekl výherní heslo.
1: No tak je to prvně za těch let, co to hraju.
2: To je dobře a já s toho mám velkou radost. Pan Miroslav Adamec právě vyhrává 10 000 korun v letním kole hry Halo tady Impulzovi.
0: No takhle jednoduché to je, tak se znovu zaregistrujte, pořád platí, čím víc máte registrací, tím je taky větší šance na takovéto ranní zavolání, čili vstupte u nás na webu www.impuls.cz adresa. Funguje to taky ze žluté aplikace rádia, anebo si pošlete prémiovou textovku za 9 kaček na číslo 906 1109. Halo, tady Impulzově držíme palce a teď už zveme do vysílání Vlasíka.
4: Vtip Vlasty Korce. Maminka se ptá celé rodiny, tak jak pak jste dneska dopadli?
5: Já jsem dneska získal jednu jedničku a dvě dvojky.
4: Co ty?
5: Já dvě dvojky a čtyři jedničky.
4: A co ty?
6: Já 6 desítek a 5 dvanáctek.
7: Disney přináší hrané zpracování animovaného dobrodružství.
8: Vajana, pověz mi o sobě.
7: Příběh odvahy, oceánu, rodiny a hledání vlastního poslání.
9: Oceán si nás nevybral jen tak.
7: Odvážná Vajana. Do kin uvádí Falcon od 8. července.
10: Letní filmová slavnost s rádiem Impuls.
11: Víte, kde potkáte báječné muže s klikou? Víte, jak se jmenují báječní muži s klikou?
10: Kinematograf Bratří Čadíků. Pojízdný kinematograf, který po celé rozmarné léto objíždí náměstí měst po celé České republice. Ty nejkrásnější české filmy za dobrovolné vstupné, které posílají na charitativní účely. Kinematograf Bratří Čadíků. Báječní muži s klikou. Na letní filmovou slavnost vás zve Radio Impuls. Slavte s námi.
12: Bližší informace najdete na www.kinematograf.cz.
13: Tyjo, tady je strašný vedro. Dala bych si něco studenýho.
14: Na OMV mají teď 3 nový letní kávy Viva. Espresso Sunrise, Espresso Tonic a kokosovo jahodové latte.
13: Dobře, tak je jedeme vyzkoušet.
14: Ledové kávy Viva na vás čekají na čerpacích stanicích OMV.
15: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.
16: Jen, že chodím jak tě.

0: Rádio Impuls, odpolední vysílání, za chvilku kapla Olympic s Impulzovic krabičky.
1: České prázdniny s Rádiem Impuls.
0: Pokračujeme v krasu jízdě a dnes si představíme další lokální výrobek, který má spoustu fanoušků po celé republice, ale taky odpůrců. Je to tady, můžeme oznámit, že to jsou staré známé tvarůžky. Pojďme se teď spolu s reportérem Tomášem Kabátem podívat na jejich výrobu, která se odehrává v Lošticích na Šumpersku. Tomáši, dobré odpoledne.
2: Jsem přímo v muzeu tvarůžek společně s Leošem Klandrou, vedoucím obchodu a marketingu. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Jak staré jsou vlastně tvarůžky?
3: Úplně první dochovaná zmínka o tvarůžkách je někdy z roku 1583, kde se tady v Olomouci našel soupis pozůstalosti a v tom soupise se právě objevily tvarůžky. Takže je vidět, že ty tvarůžky na svou dobu měly i poměrně velkou hodnotu, protože se dokonce i dědily.
2: Do jaké míry se výroba od těch začátků proměnila?
3: Poměrně radikálně, protože úplně v prvopočátcích se tvarůžky vyráběly ručně, to znamená, každé to kolečko, ta pracovnice vyrobila ručně, pak už si na něho používali takovou jednoduchou formu, která se jmenuje klapačka, která vydává takový hezký klapavý zvuk. No a samozřejmě pak přišla automatizace, různé automatické stroje a ty se používají vlastně dodnes samozřejmě v modernějších verzích.
2: Povídáme si s Leošem Klandrou z olomouckých tvarůžků. Z čeho jsou vlastně tvarůžky? Je to malý tvaroh?
3: Tvarůžek je v podstatě malý tvaroh, jo? To znamená, ta základní surovina je samozřejmě netučný kyselý tvaroh, jsou tam mlékárenské kultury a v podstatě sůl, která slouží jako konzervant. Strašně jednoduchý výrobek, který ale vyžaduje svůj čas, aby zrál a řízené teploty a prostředí, ve kterém správně zraje.
2: Že v jakých podmínkách musí být?
3: Řídí se to jednak časem, jednak teplotou, jednak vlhkostí. Všechny tyhle ty věci se musí sejít tak, aby ten tvarůžek měl ten krásný zlatožlutý maz na svém povrchu a chutnal a voněl přesně tak, jako má.
2: Jak dlouho trvá výroba?
3: Od začátku do konce, dejme tomu do jednoho týdne a potom další měsíc ty tvarůžky mají tu svoji trvanlivost. A samozřejmě fanoušci tvarůžků si nechá ten výrobek sám o sobě přezrát, klidně přes nějakou doporučenou minimální trvanlivost, protože on se postupně mění. Jo? On ze začátku je více tvarohový a na konci je krásně už prozrálý a vůbec není špatně si ho nechat týden 14 dní podat tu minimální trvanlivosti ještě přezrát.
2: Říká Leoš Klandra a za hodinu se zase přihlásíme.
3: Hezký den.
1: Všude dobře, u nás nejlíp. Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic.

0: rádio Impuls, prvotřídní klasika. Impulzovec Krabička. Za chvilku bude pokračovat Michal David, vidíme několik dopravních problémů, o kterých je třeba ztratit pár slov. Třeba ke koloně na silnici 35 na příjezdu do Litomyšle ve směru od Světa, v detaily za...
1: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Vyslechněme odborníka Kubu Tilšara z Global Assistance.
2: Ahoj Honzo, hezké odpoledne. Momentálně čekejte zdržení na příjezdu do Litomyšle ze Svitav. Je tam téměř 5-kilometrová kolona. V Praze se kvůli rekonstrukci k Velské ulice ucpává Novopatská od Mladoboleslavské D10. A kvůli tomu už zpomalují hlavně kamiony přes Štěrboholskou a Jižní spojku, a to už od brněnské D1. Převážně pravý pruh zůstává ucpaný na příjezdu do Brna po dálnici D1 z Vyškova, momentálně od 225. kilometru. A nehoda osobáku a cyklisty na průtahu Náchoda na silnici 33 již nepřekáží. Stále ale čekejte dlouhé zdržení v koloně na cestě z Polska. Momentálně má 7 kilometrů. V Global Assistance, Kuba.
1: Děkuju, každý se může připojit a doplnit nás 605 222 007, staré známé telefonní číslo, anebo přes žlutou rádiovou aplikaci. Šťastnou cestu, odpolední Impuls.

0: Posloucháte Rádio Impuls, odpolední vysílání. Za chvilku nás čekají nové zprávy, teď se podíváme na počasí. Zítra bude polojasno až jasno. Teploty 20 až 25, na jihu Moravy tepleji až 27 stupňů Celsia.
1: Počasí nezměníte. Okna ano. Vekra okna. Se zárukou 20 let. Vekra. A máte klid.
2: České prázdniny s Rádiem Impuls. Regionální výrobci, tipy na výlety, slavní rodáci. Každý týden jiný region, jeho krásy a příběhy.
3: Alpy tě ohromí, Karle, ale tohle, to tě dojme.
2: Celé léto, celé Česko křížem krážem. Stačí poslouchat. České prázdniny s Rádiem Impuls. Všude dobře, u nás nejlíp.
4: Propršený festák. Co takhle hot strips v rep? Partnerem českých prázdnin Rádia Impuls jsou bagety, sendviče a vrepy Crocodile. Chuť nezná hranic.
5: Opět začneme v Ankaře. Jihlavská protialkoholní stanice hlásí rekord a David Kemp opouští NHL. Je 13 hodin, se zprávami je tu Honza Varga.
2: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
5: Pavel i Babiš už dorazili na summit NATO do Ankary. Oba se zúčastní dnešní neformální večeře. Tu považují za nejdůležitější část setkání. Situaci sleduje také naše reportérka Martina Kroá. Pěkné odpoledne, Martina.
6: Hezké odpoledne. Oba vládní speciály s českými politickými lídry přistáli v Turecku před polednem. Delegaci na summitu NATO vede z rozhodnutí vlády premiér Andrej Babiš. I proto bude na obou hlavních akcích summitu, což je dnešní neformální večeře i zítřejší jednání Severoatlantické rady. Předseda vlády před odletem zopakoval, že prezident Petr Pavel měl nechat summit na vládě. Hlava státu si zajistila účast až díky předběžnému opatření ústavního soudu a kvůli až dodatečnému doplnění do delegace se prezidentův program tvoří za pochodu. V Ankaře má Pavel v plánu řadu schůzek mezi čtyřma očima a večer také zamíří na neformální večeři. Pozval ho tam turecký prezident. Do Ankary na summit NATO už před chvílí dorazil i americký prezident Donald Trump. Martina Kroa, Radio Impuls.
5: A my děkujeme. Okolo 12 tisíc domácností v Praze 4 zůstává od čtvrtka bez teplé vody, a to kvůli havárii na horkovodu v ulicích Michelská a Ohradní. Technikům se už sice podařilo opravit všechny netěsnosti v potrubí, zprovoznění celé soustavy, ale potrvá zřejmě až do zítřejších 11 hodin večer. Napouštění a tlakování potrubí totiž výrazně komplikuje odstávka hlavního zdroje v Mělníku, takže zasažené čtvrti jako Nusle, Podolí, Krč a Michle musí provizorně zásobovat Michelská teplárna v omezeném režimu. Jihlavsko hlásí rekord. Jediná protialkoholní záchytná stanice na Vysočině, kterou provozuje jihlavská nemocnice, zažila rekordní červen. Přijala 153 klientů, což je zatím nejvyšší měsíční počet v tomto roce. Za první pololetí v zařízení střízlivělo 845 lidí a pokud bude tento stoupající trend pokračovat, letošek překoná loňský rekordní rok s 1662 zachycenými. Pobyt na stanici s 11 lůžky vyjde na 4000 korun. Poplatek ale dlouhodobě platí jen zhruba třetina lidí, takže nemocnice musí dlužné částky vymáhat. Mnozí klienti se sem navíc vracejí opakovaně. Absolutním rekordmanem je muž, který na jihlavské záchytce skončil už bezmála 300krát. Na Vysočině začalo dobrovolné vojenské cvičení pro středoškoláky. Na druhý ročník do náměště nad Oslavou jich dorazilo 128. To je o bezmála 70 více než loni. Je mezi nimi i kolem 40 dívek. Cvičení potrvá do konce měsíce. Obdobný výcvik pořádá armáda podle velitele cvičení Filipa Šilhana i na dalších vojenských útvarech.
7: Čeká je stejný obsah, jako by je čekal na kurzu základní přípravy ve Vyškově. To znamená, držíme se stejných osnov a stejného programu přípravy. Z mého pohledu je určitě nejnáročnější adaptace na to bytí vojákem, to znamená naučit se to, že člověk je součástí kolektivu a už nemůže dělat úplně, co chce.
5: Po testovacím ročníku před dvěma lety uspořádala armáda cvičení pro středoškoláky loni. Dokončila ho většina přihlášených. Přímo v náměšti ho absolvovalo přes 50 lidí, z toho 12 dívek. Absolventi můžou vstoupit do aktivních záloh nebo se stát vojáky z povolání. Cvičení nahrazuje povinný základní výcvik, takže můžou nastoupit rovnou ke svému útvaru. Hokejový útočník a mistr světa David Kempf končí v zámořské NHL. Vrací se do Česka, kde podepsal tříletou smlouvu s extraligovým Litvínovem. 31-letý center v zámoří působil od roku 2017, hrál za Chicago, Toronto, Vancouver, Washington a naposledy byl vyměněný do Buffalo. Severočeský klub zároveň oznámil další skvělou zprávu pro své fanoušky, protože dlouhodobé smlouvy prodloužili také klíčoví útočníci Ondřej a David Kašovi.
0: Posloucháte Radio Impuls. Já doufám, že pánové politici vzali do Ankary jako dar olomoucké tvarušky. Bylo by to velmi stylové. Tuhle slavnou specialitu dnes ochutnává a objevuje Tomáš Kabát. Za chvilku je zase tady ve vysílání.
2: Radio Impuls. Radost ze života.
0: Radio Impuls. A teď Činasky, potom Rockset nebo Marek Ztracený. Honza Benešovský za mikrofonem.
8: Dva lízenky, dvě hypotéky. Měl z toho nervy, tak začal brát.

0: Rodinu si člověk nevybírá, až na tu rádiovou. A ta naše stojí za to. V hlavních rolích Honza Daněk, Klára Šedová a vy, naši posluchači, jste nejlepší dopravní agenti, specialisté na počasí a umíte vyprávět příběhy.
1: Tak já před 27 lety jsem se oženil s manželkou, kterou jsem si vylovil osobně z rybníku.
0: Začínáme každé všední ráno v 5. Jsme Impulzovi, vaše rádiová rodina.

0: Stánek a Pátek. Kolo ráno, kolony večer zpívá, platí to i v tuto chvíli, možná protože je úterý, D1 se ucpává ve směru od Vyškova na Brno. 4-kilometrovou frontu pak vidíme na příjezdu do Litomyšle ve směru od Cvitav. Doplníme to za 2 minuty v dopravě 007 a zpívat bude Karel Gott.
1: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akunůžky na živý plot za 599,90 a úhlovou brusku za 499,90. Až do 14. července. Parkside. Zvládnete to.
2: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
3: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
2: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
4: Naplánujte si dovolenou snů v Energylandy s nejlepším venkovním akvaparkem v Evropě a 20 horskými dráhami. Pouze teď rodinná akce 3+1 zdarma. Vstupenky na tiket Energylandia.pl.
5: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
6: Tak já pořád poslouchám, jak si každej syslí zásoby. Já se jmenuju si slova a zásoby si nedělám, protože sysel si na zimu zásoby nedělá, ale když si udělám zásoby, sežerou mi to moly, takže jdu radši do obchodu pro čerstvé. Hezký den.
5: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
7: Kraselnice 1/13, z Krastavy do Liberce, tak v Liberci za Molkou před odbočkou na Globus, tý blbý zatáčce je bouračka.
5: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. Jirka Kolbaba, cestovatel Rádia Impuls. Jirko, existuje místo, kam se chceš pořád vracet?
8: Domů, do Brna Slatiny, a nebo potom kamkoliv, ale mám svoje favorizované oblasti a tou první bude Antarktida, tou druhou bude Island, tou třetí bude třeba Havaj nebo ostrov Bali a pak bych mohl jmenovat 100 dalších oblastí na světě, protože jsem tam zažíval zatím jenom pozitivní zážitky, situace, setkání a podobně.
5: Cestovatel Jirka Kolbaba, každé dopoledne po 10. na Rádiu Impuls. Rádio Impuls, doprava 007.
0: Dopravní informace z celého Česka. Na D1 ve směru od Vyškova na Brno popojíždí přerušované kolony, převážně kamionů mezi 220. a 196. kilometrem. V opačném směru od Prahy na Brno se zbrzdíte mezi 185. a 196. 4-kilometrovou kolonu vidíme na silnici 35 na příjezdu do Litomyšle ve směru od Cvitav. 5-kilometrová popojíždí na příjezdu do Náchoda po silnici 33. Zdržení čekejte v obou směrech na silnici z Pelhřimova na Houpolec v úseku Velký rybník Vystrkov a zbrzdíte se v Praze na východní spojce a na Novopatské ve směru na Letňany. Bude fajn, když se přihlásíte z terénu, když namluvíte zprávu 605 222 007, telefonní číslo, na které klidně zavolejte, no a nebo to zkuste přes žlutou rádiovou aplikaci se 4 áčky, pokud ještě nemáte v mobilu, stahujte zdarma z App Store nebo z Google Play. Šťastnou cestu, Rádio Impuls, dobré odpoledne.

0: Hezké prázdniny s rádiem Impuls. Tento týden poznáváme moravské končiny. Tomáš Kabát ochutnává legendární olomoucké tvarůžky, znovu se připojí a provoní vysílání za pár minut. A hudebně se do toho opře kapela Krištof na Impulzu.
1: Cinestar slaví narozeniny, ale dárky dostaneš ty. Zapoj se do velké kino výzvy a hraj o dovolenou, rok kina zdarma, herní vybavení a víc než 100 dalších cen. Stačí plnit kvízy, hledat skryté kódy a sbírat body. Čím víc bodů získáš, tím blíž si výhře. Velká kino výzva od Cinestaru právě začíná. Hraj na www.velkakinovýzva.cz.
2: Planeo vykopává akční týdny plné elektra. Přihráváme vám kupóny až minus 40%. Chyťte si je online nebo na prodejnách. A k tomu si užijte bleskové doručení do druhého dne. Planeo.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidlu, to se vyplatí.
4: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou.

0: Posloucháte Radio Impuls. Každý týden jiný region, jeho krásy a příběhy. České prázdniny s Impulsem pokračují návštěvou Loštic na Šumpersku.
1: České prázdniny s Radiem Impuls.
0: Tady v Lošticích je velkovýrobna aromatických sírů známých jako tvarušky. Kdo by neznal? Náš reportér Tomáš Kabát před hodinou zjišťoval, jak si vyrábějí, a teď se hlásí znovu s dalšími informacemi.
2: O tvarůškách si budeme znovu povídat s Leošem Kalandrou. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Olomoucké tvarušky voní nebo smrdí?
3: My říkáme, že mají charakteristickou vůni a chuť.
2: Jak chutnají nejlépe?
3: Záleží, jak kdo je preferuje. Jsou skvělé jak ve studené, tak teplé kuchyni. Někdo je rád zapéká, někdo je rád griluje, obaluje. Já jsem zastáncem tradičního pojetí, to znamená, já mám rád krásně ten čerstvý chleba, máslo, kolečko tvarůšku, trošku papriky zasypat, možná kolečko cibule a to je skvělé.
2: Existuje nějaká kombinace, která vás vyloženě překvapila?
3: Je spousta takových věcí. Tady v Loštících si můžete koupit tvarůškovou zmrzlinu, jsou různé varianty tvarůšků na sladko a překvapivě na sladko s nějakou marmeládou nebo zapečené v lívanci. Je to moc velká dobrota.
2: Povídáme si s Leošem Kalandrou, vedoucím obchodu a marketingu z olomouckých tvarůšků. Jak se díváte na to, že to někteří lidé ještě více nechávají dozrávat, třeba na pivu?
3: Oni si to do toho piva namáčí, většinou ty tvarůšky nastrouhají nebo nějak je rozmělní, zalijí si to pivem a vznikne z toho krásná vlastně pasta, pomazánka nebo sýr, můžeme nazvat takový tavený, takže je to skvělé, doporučuji zkusit to i se smetanou, kde ten výsledek je pak takový trošku jemnější, takže super každému, co mu chutná.
2: Jak si stojí tvarůšky v rámci výživy celkově?
3: Tvarůšky jsou, já říkám vždycky, taková hanácká super potravina, protože oni v sobě obsahují 28% bílkovin, což je na výrobek tohle typu opravdu hodně, a navíc pouze 0,5% tuku, takže kdo trošičku dbá o svou výživu, o to, co jí, nebo sportovci, kteří potřebují dostatečný přísun bílkovin, tak pro ně je tvarůšek super volba.
2: Odpovídal Leoš Kalandra. Díky za rozhovor, nashledanou.
3: Nashledanou a hezký den.
2: Hezký den z Loštic přeje i Tomáš Kabát.
1: Všude dobře, u nás nejlíp. Radio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic krabičky.

0: Petr Kotwald, Stanislav Ložek. Za malou chvíli kapela Slza, teď už znovu míříme do provozu. Kamion po požáru stále překáží na D1, za Kroměříží ve směru na Vyškov na 255. kilometru. Podrobnosti připojíme za...
1: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Začne pan Marek Vyspálek, hlásí se z Global Assistance.
2: Ahoj Honzo, pěkné odpoledne. Kamion po požáru stále přikáží na D1 na 255. kilometru ve směru z Kroměříže do Brna. Kolona tady má něco přes kilometr. Před Brnem směrem z Vyškova je kolona kamionů mezi 220. a 196. kilometrem. Cestou z Prahy se zdržíte mezi 182. a 196. Dlouhá řada kamionů je taky na bratislavské D2 před Brnem od Velkých Němčic. Na Pražském okruhu na 19. kilometru u Ořechu směrem k D1 stojí porouchaný nákladák. Kolona tady měří něco přes 3 kilometry. A v Praze to popojíždí ve východní části okruhu od Černého mostu a dále na Novopatskou až ke sjezdu na Kbelskou kvůli zúžení. Z Global Assistance Marek.
1: Chceme slyšet taky vás. Ozvěte se z terénu do vysílání přes žlutou rádiovou aplikaci nebo zavolejte na 605 222 007.
0: Plynulou jízdu vám přeje Carvago. Online prodejce automobilů s více než milionem vozů. Bezpečný nákup vašeho auta carvago.com.

0: buď na zítřek. Čekáme polojasno až jasno. Teploty 20 až 25 na jihu Moravy do 27 stupňů Celsia.
1: Peníze za to, že zvednete telefon. Na Impulzu žádný problém.
2: Halo, tady Impulzovi.
1: Letošní prázdniny jsou na náš účet. Stačí se registrovat třeba na webu impuls.cz. Halo, tady Impulzovi. Hrajeme každé všední ráno na rádiu Impuls.
3: I letní prázdniny mohou být pro děti nebezpečné. Chybí dárci krve a Evropa schválila posílení práv cestujících v letadlech. Zprávy ve 14 hodin přináší Honza Varga.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
3: O letních prázdninách roste u dětí riziko osamělosti i nebezpečí zneužití na internetu, kde tráví více času. Zástupci Národní koordinace pro prevenci násilí a experti na kyberkriminalitu z Ministerstva vnitra proto apelují na rodiče, aby dětem zajistili program a nezdíleli na sociálních sítích jejich citlivé údaje nebo fotky v plavkách. Varování přichází po loňském nárůstu mravnostní kriminality o téměř 9% na 3700 případů. Policie přitom řešila i bezmála 1000 skutků spojených s dětskou pornografií. Podle vnitra hrají v tomto období klíčovou roli linky bezpečí, protože školy, které běžně pomáhají problémy odhalovat, mají prázdniny. Hledají se dárci krve. Přestože my Češi jsme v této disciplíně příkladným národem, období letních prázdnin je jako každý rok náročné.
4: Často lidé odjíždí na dovolenou a buď zapomenou, nebo nemohou právě darovat tu krev.
5: Říká mluvčí policejního prezídia Violeta Siřišťová. Dovolené nebo sportovní výlety jsou pro zásobárny krve dvojsečnou komplikací. Stojí totiž i za zvýšeným počtem úrazů. Podle mluvčího pražských záchranářů Karla Kirse typických příkladů situace, kdy může být skladovaná náhradní krev nenahraditelná.
6: Aby v případě, že my tam dovezeme kritického pacienta, který ale má ještě třeba zachovalé životní funkce a který ale potřebuje nahradit tu krevní ztrátu z toho terénu, tak aby ty nemocnice ty prostředky měly.
5: Nejde ale jen o akutní situace. Ředitel fakultní nemocnice Královské Vinohrady a Bulovka Petr Kolouch připomíná taky zákroky plánované anebo velké rezervy pro případy různých katastrof. I proto dárců není nikdy dost a stát se jim může každý zdravý dospělý. Tomáš Zemánek, Radio Impuls.
3: Evropský parlament schválil nová pravidla pro leteckou dopravu. Ta poprvé od roku 2004 výrazně rozšiřují práva cestujících. Opatření zavádí automatické odškodnění za zrušené lety, transparentní zobrazování cen letenek, včetně příručních zavazadel hned na začátku rezervace, nebo právo na bezplatný palubní batoh. Nově také aerolinky nesmí rozdělovat rodiny a musí bez příplatku usadit doprovod vedle dětí do 14 let nebo vedle osob se zdravotním postižením. Podle české europoslankyně Markéty Gregorové pravidla zakazují i nucené využívání aplikací pro získání palubní vstupenky. Naopak výše finančních kompenzací se kvůli nesouhlasu Rady Evropské unie nemění. Opatření začne zřejmě platit příští rok. Slováci překvapili. Evropské unii věří více, než je průměr Evropy. Až 81% občanů Slovenska dnes považuje členství své země v unii za prospěšné. Jedná se o nejvyšší procento za celá léta průzkumů na Slovensku.
7: V čase rastoucích ekonomických obáv Slováci oceňují, že Evropská únia je zárukou mieru, uvedomujú si aj kvalitu života, ktorú členstvo v nej prináša. Takmer polovica opýtaných zo Slovenska považuje za najväčšiu výhodu členstva pracovné príležitosti, ktoré prináša. Viac ako tretina oceňuje príspevok únie k hospodárskému rastu štátu. Veľká väčšina Slovákov, až 90%, si praje, aby boli členské štáty v súčasnej situácii jednotnejšie. Jozef Balko, Rádio Impuls, Slovensko.
0: Linda Nosková hraje o svůj životní postup na Wimbledonu. Tenis sledujeme ve spolupráci s kolegy na iDnes.cz. Tam mají zápasy online, tak si nabídneme z jejich materiálu za chvíli. No a teď prázdninová muzika, Xindle X.
1: Rádio Impuls. Radost ze života.

Všude dobře, u nás nejlíp. Tenhle týden na severní Moravě. Tam, kde se tavila ocel pro celou Evropu a guláš se vaří tak, že byste chtěli zůstat. České prázdniny s rádiem Impuls.

0: Posloucháte Radio Impuls. Řidiči, pozor! Po nehodě tří nákladních aut je uzavřený Pražský okruh na 78. kilometru. Ve směru k letišti podrobnosti připravujeme do dopravy 007, vysíláme za 3 minuty a z muziky zásadní pecka kapely Lucie Černí andělé.
1: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akunůžky na živý plot za 599,90 a úhlovou brusku za 499,90. Až do 14. července. Parkside. Zvládnete to.
2: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
4: Mobil.cz. Simkarta, kde si vyberete nejvíc odměn za každé dobytí. Potřebujete novou či další simkartu? Hodně internetu, levné volání? To všechno máme. Už od 99 korun koupíte na mobil.cz, na poštách či v dobrých trafikách. A žádné smlouvy. To je Mobil.cz.
5: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
6: My jsme byli malé, děda nám z dřevěné větve udělal takové hole a na konci byla hlava koně. My jsme si to dali mezi nohy a běhali jsme po vesnici, skákali jsme přes překážky. Dneska je to sport, kterým se dělá dokonce i mistrovství. Takže jsme byli takové průkopnice a ani jsme o tom nevěděli. Možná, kdybychom to věděli, věnujeme se tomu do dnes.
5: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
7: Toulavej Charlie, zdravím. Chomutov směr Praha. Bílý čepice v dodávce neoznačený.
5: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Jak už jsme říkali, uzavřený je po nehodě 3 nákladních aut Pražský okruh. Na 78. kilometru ve směru k letišti do Kolony se dojíždí u Modletic. A čekejte kolonu mezi 15. a 18. kilometrem. V opačném směru, kde jedničce, se zdržíte mezi 23. a 19. Kolonu vidíme v Praze na východní spojce a na Novopatské ve směru na Letňany. Na D1 ve směru od Vyškova na Brno popojíždí přerušované kolony převážně kamionů mezi 224. a 196. kilometrem. V opačném směru od Prahy na Brno se zbrzdíte mezi 182. a 196. 4-kilometrová kolona je na silnici 35 na příjezdu do Litomyšle ve směru od Svitav a 5-kilometrová popojíždí na příjezdu do Náchoda ve směru od polských hranic. Kdyby cokoliv dalšího, budeme rádi, když se ozvete přes žlutou rádiovou aplikaci anebo nám zavolejte na 605 222 007. Impuls.

0: Radio Impuls. Za chvilku zpátky do češtiny s kapelou Opět a Radeček.
1: Dobrý den, pane Adamče, moc vás zdravíme, tady jsou Klárka s Honzou.
2: Dobrý den.
3: Dobré ráno.
1: Podívejte se, fanfárka jenom a jenom pro vás a vy jste o 10 000 korun bohatší, jenom protože jste řekl výherní heslo.
2: No tak je to prvně za těch let, co to hraju.
1: To je dobře a já z toho mám velkou radost. Pan Miroslav Adamec právě vyhrává 10 000 korun v letním kole hry. Halo, tady no, Impulzovi.
0: Je to tak, Miroslav, 10 000 jako základ, ale když zariskujete a necháte si položit bonusovou otázku, tak z toho může být dvojnásobek. Takové doporučení, poslouchejte velmi pozorně naše české prázdniny, všechny ty výlety po regionech s Tomášem Kabátem, protože otázky můžeme čerpat právě z tohoto materiálu. Doporučení číslo 2, obnovte si registraci, každá další se počítá, s každou další vám roste šance na ranní zavolání. Tak vstupte do hry u nás na webu, ve žluté rádiové aplikaci, nebo si pošlete prémiovou SMSku za 9 korun na číslo 906 1109. Halo, tady Impulzovi, držíme palce.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x5 litru za 99,90. Vím, to se vyplatí.
5: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
6: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD DC Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
5: A tak to bude drahé.
6: Kdepak. Za cenu běžného spalováku.
4: BYD DC Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
7: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Česko.

0: Posloucháte Radio Impuls. Za chvilku česká klasika z Impulsovec krabičky Jiří Korn. Žal se odkládá. To bychom prosili, protože Karolína Muchová dnes zabojuje o svůj životní postup ve Wimbledonu.
1: Svět kolem nás.
0: Česká tenistka se ve čtvrtfinále utká s Japonkou Osakaovou. Reportáž zápasu nabídne i zpravodajský server iDnes.cz. Čechy v All England Clubu sleduje naše reportérka Martina Kroá. Dobré odpoledne.
2: Pěkné odpoledne. Karolína Muchová dnes odpoledne zabojuje o životní skok žebříčkem WTA a bude mít šanci postoupit do premiérového semifinále Wimbledonu. Na londýnské trávě v All England Clubu se utká s Japonkou Naomi Osakaovou. S bývalou světovou jedničkou a čtyřnásobnou grandslamovou šampionkou se střetne po sedmé. Bilanci mají 3-3. Druhá česká čtvrtfinalistka Linda Nosková se mezi osmičku nejlepších na Wimbledonu probojovala poprvé v kariéře. Zítra nastoupí na kurtu v Londýně proti Belgičance Elise Mertensové.
0: No a jak to vypadá s přerušeným zápasem Jiřího Léčky?
2: Ten svoje osmifinálové klání s Němcem Alexandrem Zverevem dohraje dnes kolem 16:15 odpoledne. Utkání pořadatelé včera před 23:00 večer přerušili kvůli nočnímu klidu. Léčka se bude snažit zvrátit nepříznivý stav zápasu, zatím prohrává 0-2 na sety a ve třetím setu je stav 3-3. Na Léčku se včera podle webu iDnes.cz přišel podívat i hokejista Jaromír Jágr.
0: Tak uvidíme, jestli dorazí i dnes. Tolik naše Martina Kroá. Reportáž z utkání našich tenistů na Wimbledonu najdete na zpravodajském portálu iDnes.cz. Martino, díky, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Radio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulsovy.

0: Mám ráda. Vstoupila teď do studia Renata Kuková. Dobré odpoledne,
1: ahoj,
0: já tě vítám.
1: To je vyloženě k tanci. Já doufám, že jsme roztančili impulzáky.
0: Petr Brožík, ahoj, vítám tě.
2: Krásné odpoledne, ahoj.
0: Taky jsi naladěn, taky máš rád tuhle píseň.
2: No jistě, ta je skvělá. Jirka Korn je bezva. Po prodlouženém víkendu jsme tady, už je úterý, zanedlouho pátek, takže samé dobré zprávy. No a taky dneska se budeme vydávat do jednoho z roku, kde budeme pátrat po vzpomínkách našich impulzáků. Bude to rok 2003, poměrně nedávný.
1: A taky budeme soutěžit v té další hodině po 16. Tento týden i příští budeme navízet lístky na Benátskou, na kterou se taky těším, protože my tam s Petrem oba dva budeme, takže doufám, že se tam potkáme s co největší množství lidí.
0: Je to nabité rádio Impuls odpolední vysílání. Zatím ahoj. A
3: editor je v naší redakci velmi důležitou postavou. Václav Komárek, co přesně děláš?
4: Starám se o to, aby ve zpravodajství všechno šlapalo, kontroluju práci celé redakce, takže všechno, co ve zprávách uslyšíte, mi projde pod rukama.
3: Co ti tady přináší největší radost?
4: Každý den se dozvím něco nového, ale hlavně mě baví ta energie, která tady ze všech lidí září.
3: A co tě na této práci nejvíc baví?
4: Samozřejmě moje krimi impulzy, slyšíte je každou sobotu.
3: Editor Václav Komárek, Rádio Impuls, děláme zprávy. Důležité pro život. Rádio Impuls, doprava 007.
0: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Marek Vicpálek se hlásí.
5: Ahoj Honzo, pěkné odpoledne. Po vážné nehodě tří kamionů je už Pražský okruh na 78. kilometru u Dobřehovic ze směru na letiště průjezdní levým pruhem. Do kolony vjedete na sjezdu z D1 u Modletic. V Praze to popojíždí na Štěrboholské a východní spojce Pražského okruhu ve směru od Štěrbohol na Černý most. Hodně plná je pak celá Novopatská až ke sjezdu na Kbelskou. Více než 4-kilometrová kolona je na příjezdu do Náchoda cestou z Polska. Ucpaný je příjezd do Litomyšle na trase z Moravské Třebové do Vysokého Mýta. Hlavně kamiony se zdrží na D1 před Brnem směrem z Vyškova mezi 222. a 196. kilometrem. Směrem z Prahy to jede pomalu od 182. kilometru. A o nic lepší to není ani na bratislavské D2 před Brnem. Tady stáhne kolona kamionu od Velkých Němčic. Z Global Assistant Marek.
0: Rádi bychom slyšeli nějaké koření. A koření v tomto smyslu znamená postřehy vás, našich dopravních parťáků. Tak se ozvěte přes žlutou rádiovou aplikaci nebo zavolejte na 605 222 007. Impuls.

0: dopolední impuls, úterý 7. července, 2 minuty před 15. hodinou. Honza Varga připravuje zprávy. Jsou tady co nevidět, vypadá to, že České dráhy čeká možná až taková jako vesmírná revoluce. Víc tedy za chvilku ve zprávách. Po nich další česká muzika, třeba Miraj, Anděl. No a venku nás čeká co?
1: Tak zítřek, důležité říct, že už bude středa, jo, není úterý, zítřek, tedy středeční počasí, slunečné, může foukat, naměříme 20 až 25 stupňů, na jižní Moravě o něco víc až 27, ale na horách bude jenom 15, zažili jsme hory, které měly taky 25, 26, ale teďka už je to taková ta klasika.
0: To je normální červenec, to si řekneme na rovinu. Tak, i po prodlouženém víkendu, tak nás čeká náš oblíbený pořad výletování do dob dávno i nedávno minulých. Dnešní případ bude spíš ten nedávno minulý, protože budeme v roce 2003 a 18-leté nebo i mladší, starší budeme žádat o nějaké vzpomínky, historky, všechno, co prožili v roce 2003.
1: Já když na to vzpomínám, tak mě nebylo 18 v roce 2003, ale to jsem zrovna kojila. Jo, takže to je taková moje historka.
0: Taky dobrý.
1: Takže nevyspalá, nenajedená, pořád v pyžamu, tak to nějak jak si bylo. To je taková moje vzpomínka.
0: Kojící rok. Dobrá, navíc ještě máme připravené dvě vstupenky na všechny dny Benátské s Impulzem. To budeme rozdávat po 16. hodině. Bude to spousta, poslouchejte dál. Hezké odpoledne s námi.
2: Počasí nezměníte. Okna ano. Vekra okna. Se zárukou 20 let. Vekra. A máte klid.
3: Tady Impulzovi už se zase vyhrává.
4: Halo, tady Impulzovi.
3: Dobrý den, pane Adamče.
4: Dobrý den.
1: Dobré ráno.
5: Impulzovi jsou tento týden na severu Moravy.
4: Na Štramberk, tam jsou štramberské výborné křupavé uši.
3: A ve středu budeme v ranním tématu houpařit.
5: Svůj kulinářský tip přislíbil i legendární Herman.

0: brázda.
1: Honza a Klára už se na vás těší v 5 ráno.
2: České dráhy zvažují internet od Ilona Muska. Ústavní soud zamítl stížnost ex-šéfa Motola Ludvíka a v Havířově začali vyšetřovat pád dítěte z okna. Je 15 hodin, u zpráv zdraví Honza Varga.
3: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
2: České dráhy ukončily roční testování satelitního internetu Starlink od společnosti SpaceX. Používali ho ve vlakové jednotce Interpanther. Podle vyhodnocení sice klasické mobilní sítě nabízí vyšší průměrnou rychlost, Starlink ale prokázal výrazně stabilnější a konzistentnější pokrytí, a to i v místech s problematickým signálem. Dopravce během ročního zkušebního provozu nezaznamenal žádné výpadky ani stížnosti od cestujících. Výpadky signálu se objevovaly pouze v tunelech nebo pod zastřešením. České dráhy teď prověří možnou instalaci satelitů do souprav Interjet, Railjet nebo Pendolino a následně celou technologii posoudí z ekonomického pohledu. Miloslav Ludvík má zase smůlu. Ústavní soud zamítl stížnost bývalého ředitele motolské nemocnice. Ta směřovala proti jeho vazbě, náhradním opatřením i samotnému trestnímu stíhání. Ludvík, kterého policie spolu s jeho bývalým náměstkem podezřívá z braní úplatků od stavebních nebo úklidových firem, vinu dlouhodobě popírá. V loňském roce strávil ve vazbě 11 měsíců a po dnešním rozhodnutí soudu novinářům oznámil, že se hodlá obrátit na Evropský soud pro lidská práva. Centrum Moravské Třebové chce zářit novotou. Východočeské město spustilo program na podporu oprav fasád budov v památkové rezervaci a vybraných hlavních ulicích. Má motivovat majitele k obnově a modernizaci bytových i rodinných domů s důrazem na estetiku a stav domů. Místostarosta Moravské Třebové Václav Dokoupil říká, že vyslyšeli volání vlastníků historických objektů v památkové rezervaci, které nemají statut kulturní památky.
4: A vlastně ty požadavky jsou úplně stejné, takže oni, když ty domy opravují, tak z hlediska památkové ochrany tam mají víc požadavků a podmínek než ostatní vlastníci mimo památkovou rezervaci a my jsme jim tímto chtěli pomoct.
2: Na jednu žádost město poskytne maximálně 500 000 korun. Půjčka je bezúročná, bude nutné ji splatit nejdéle do 7 let. Kriminalisté na Karvinsku vyšetřují červnový pád 4letého chlapce z okna v Havířově. A to jako trestný čin proti životu a zdraví. K tragédii došlo 4. června v brzkých ranních hodinách v ulici Kosmonautů. Rodiče dítěte v té době spali a o pádu syna netušili. Vážně zraněného chlapce, který utrpěl mnohočetná vnitřní poranění, transportoval vrtulník do ostravské fakultní nemocnice. Po 2 týdnech se ho ale podařilo stabilizovat a je teď v havířovské nemocnici. Policie ve věci zahájila úkony trestního řízení, zatím ale nikoho neobvinila a s ohledem na věk dítěte odmítá sdělit podrobnosti. Případem se ale kromě kriminalistů zabývá taky sociálka. Hlavním tahákem hodonínské zoologické zahrady jsou momentálně ryby. Náš zpravodaj Jan Čada sleduje jejich stěhování do zbrusu nového pavilonu akvárií. Hezké odpoledne, Honzo.
5: Pěkný den z Jihomoravy, kdybych dokázal rozluštit rybštinu, tedy ryby řeč, pak by tu znělo paráda a kouzelné. V hodonínském novém dvoupodlažním pavilonu je rušno. Těch ryb, které tu postupně nacházejí díky absolutním odborníkům nový domov, bude 35 druhů a počet kusů 2000. Většina samozřejmě naprosto exotických, takže odborníci v plné práci, ryby v plné plavbě. Otevírat se pro veřejnost bude v srpnu. Jan Čada, Rádio Impuls, Hodonín.
6: 3,5 minuty po 15. hodině jsou za námi zprávy Rádia Impuls s Honzou Vargou. Vrátí se za hodinu. Vás máme teď Petr Broží.
0: A Renata Kuková a společně nás za chvíli čeká vzpomínání na rok 2003, tak se k nám přidejte.
6: A teď už Miraj Anděl, další česká muzika.
7: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: Úterní odpolední impuls a taky dneska nás čeká výletování v čase a vzpomínání s vámi.
1: První lásky a velké sny, když nám bylo 18. Na rádiu Impuls.
2: Společně se vrátíme do roku 2003. Co si z té poměrně nedávné historie pamatujete? Čím jste tehdy žili, co jste dělali nebo kde pracovali? A vůbec byl ten rok třeba v módě něčím typický? Dejte vědět na náš WhatsApp 605 222 007.
1: Když nám bylo 18. Na rádiu Impuls.
0: Jakkoliv ten letopočet 2003 vypadá obyčejně, byl v mnoha směrech přelomový. Konalo se referendum o přistoupení Česka k Evropské unii. V něm jsme 77% hlasů řekli ano a takto nám tehdy výsledky v ČT představila Marcela Augustová.
3: Podívejme se na graf, ten hovoří zcela jasnou řečí. Vidíte to sami, 77,3% pro, 22,7% proti vstupu země do Evropské unie. V případě dalšího grafu, který nám ukáže volební účast, ta byla 0,2% přes 55%.
2: Tak to byl rok 2003. Tehdy taky proběhla prezidentská volba, ale až na třetí společné schůzi obou komor parlamentu byl zvolený Václav Klaus. Ten tehdy na Hradě vystřídal Václava Havla.
0: V roce 2003 došlo taky ke sjednocení sazeb DPH. Zvýšila se daň u mnohých služeb a hlavně potravin. Oproti očekávání jsme hlady neumřeli a jsme tady dodnes.
1: Když nám bylo 18. Na rádiu Impuls.
2: Samozřejmě, že s každým rokem, na který na Impulsu vzpomínáme, se pojí i nějaká nová muzika. V tom roce 2003 třeba Divokej Bill přišel se

0: typický sound divokýho Billa a spoustu skvělých věcí přidali i potom v roce 2003 Westlife a jejich Mandy. Romantiárna pro tebe, víš?
1: No jo, to byly takový chlapečci.
0: Jo, tady vlně.
1: To už taky nejsou, ale.
0: No jejda, už to pár páfů.
1: Tehdy se ale tančilo taky na Veronu, protože hit Náhodou, ten prostě frčel.
0: Čím velíte strašně. Žádaná věc na diskotékách, dokonce do dneška, že je to velmi známá a trvanlivá píseň od Verony. Tak jaké jsou vaše vzpomínky na tu dobu? Co vám přišlo do života? Máte něco zásadního nebo i maličkost, ať už vám bylo 18, méně nebo více? Náš WhatsApp 605 222 007 se můžete napsat a nebo to namluvit jako hlasovou zprávu, stačí podržet ten mikrofonek. No a ještě se v tom roce 2003 přidržíme bezvadnou muzikou, protože tehdy přišel Buldozer dívčích srdcí.
1: Buldozer? Si představí nějaký strašný stroj?
0: Robbie Williams a jeho Sextap tady je.

0: Plus. Za chvíli úžasná letní věc. Helena Vondráčková, léto je léto, počkejte chviličku, ale počkejte i na dopravu. Problémy jsou hlavně na Pražském okruhu na 77. kilometru. Po vážné nehodě 3 kamionů v opačném směru taky aktuálně. Nehoda doprava 007 je tady za 3 minuty.
1: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akunůžky na živý plot za 599,90 a úhlovou brusku za 499,90. Až do 14. července. Parkside. Zvládnete to.
2: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Mobil? Mega sleva! Kávovar? Mega sleva! A vy váš? Taky mega sleva! Na Alze jsou jich teď tisíce, i na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v megaslevách na alza.cz.
4: Mobil.cz. Simkarta, kde si vyberete nejvíc odměn za každé dobytí. Potřebujete novou či další simkartu? Hodně internetu, levné volání? To všechno máme. Už od 99 korun koupíte na mobil.cz, na poštách či v dobrých trafikách. A žádné smlouvy. To je Mobil.cz.
5: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
6: Když někdo na něco vyjeveně kouká, tak se říká, že čučí. A občas i moje manželka takhle čučí, tak i říkám, že je čučka.
5: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
7: Ve směru z Pouřiněvce na Dolní Měcholupy dopravní nehoda, dodávka plus malej nákladní auto, taková sedmituna, stojí v pravým pruhu a jsou ve směru na Dolní Měcholupy.
5: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. Víte, co budete vařit? Nechte si poradit od držitele Michelinské hvězdy.
8: Dneska to bude frankfurtská polívka. Ten, kdo si myslí, že polívku vymysleli ve Frankfurtu nad Mohamedem, tak je na omylu. Hoho, když se opýtáte kohokoliv na štrase ve Frankfurtu, jestli ju zná, tak na vás bude čučet jak husa do flašky a šprechat něco o blazincu.
5: O dobrou chuť se na Impulzu stará ostravský gastrošef Heřman Gazda.
8: Guláš musíš vařit tak dlouho, až se masičko rozpadá jak první manželství. Nakonec tam vysyp koření od majora Anky a máš hotové. Zavolej familiu, rozlej gulašovku do talešku, každému praskni lžicu do ruky a žranice může začít.
5: Vařte jako Michelini. Každou neděli na Impulzu.
9: Radio Impuls.
5: Radio Impuls. Doprava 007.
0: A už to jsou nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Po vážné nehodě 3 kamionů se projíždí jedním pruhem na Pražském okruhu na 77. kilometru u Dobřejovic směrem na letiště. Do kolony se dojíždí na D1 u sjezdu na 10. kilometru. V opačném směru k D1 na 22,5. kilometru bouralo nákladní auto s osobním. Tady je teď asi kilometrová kolona. Kolonu vidíme taky v Praze na východní spojce a na Novopatské ve směru na Letňany. 4-kilometrová šňůra popojíždí na příjezdu do Náchoda po silnici 33 ve směru od polských hranic a v opačném směru je kolona 3-kilometrová. Dále máme hlášenou kolonu od vás ze Šumperska.
10: Chtěl bych nahlásit Zábřeh na Moravě, most přes řeku Sázavu opět opravují a je tam kolona před ním od Mohelnice tak 0,5 kilometru až kilometr.
0: Díky za to info, zdržíte se i na příjezdu do Litomyšle ve směru od Svitav, tady je 4-kilometrová šňůra a ještě máme od vás hlášenou policejní hlídku.
11: Bonzovat se nesmí, ale hlásit se to může. Policie si rozbalila na obvyklém zatáčkovém místě na jižní spojce před Barandákem náhradíčko, tak tam radši nejezděte.
0: Dobrá, anebo samozřejmě předpisovou rychlostí, ideálně teda v tom případě. Dejte vědět cokoliv dalšího z vašich silnic, buď zavolejte 605 222 007, anebo to velice pohodlně nahrajte do naší žluté mobilní aplikace se 4 a šťastnou cestu s Impulzem.
5: Žijeme létem, žijeme muzikou na rádiu Impuls.

0: Další letní zpívání na Impulzu, tu následující muziku obstará Luis Capaldi, ale ještě předtím vzpomínání s vámi.
1: První lásky a velké sny, když nám bylo 18. Na rádiu Impuls.
2: Dnes vás bereme do roku 2003, napsala nám na WhatsApp Andrea. V listopadu toho roku jsem zjistila, že čekám dvojčata. Bylo to mega překvapení. Po dvou letech snažení jsem se zaměřila na kariéru a jak to bývá, při prohlídce na novou pracovní pozici se zjistilo, že jsem v 8. týdnu a že jsou tam miminka dvě. Prvně byla panika, potom velká radost. Je to nejlepší, co nás potkalo. Holky jsou skvělé.
0: No tak super, gratulace. Ozval se i Petr. V roce 2003 jsem se odhodlal hledat práci ve Španělsku. Nevyšlo to na poprvé, spal jsem po ulicích. Dneska je to lepší a proto jsem pořád tady. Poprvé jsem navštívil Čechy až po 13 letech.
2: Musím říct, že Petr je pravidelný posluchač Impulzu a taky píše hodně na WhatsApp. To jsme rádi, že nás posloucháte i za hranicemi. Ozval se taky Libor. Letos nám už bylo vedro, ale já pamatuju vlnu veder a sucha taky z toho roku 2003. Jenom možná rychle zapomínáme. Mně tehdy došla voda ve studni při napouštění bazénu a měli jsme pak velký strach, aby vůbec nějaká voda byla.
0: No, v roce 2003 jsem jel na svoji první vojenskou misi. Sloužil jsem v České armádní polní nemocnici v Iráku. Bylo to drsné, ale neocenitelná zkušenost jak pro člověka, tak i zdravotáka. Standa z Tábora píše.
2: Do roku 2003 se dostaneme i filmem, protože v tom roce přišel Johnny Depp jako kapitán Jack Sparrow a Piráti z Karibiku Prokletí černé perly tady jsou.
3: Je to bláznost. A nebo geniální.
4: Tohle se opravdu nedá od sebe snadno rozeznat.
5: Joho, ani hnout!
6: Tahle loď není pro dva kapitány. Ze zátoky nevyplujete.
4: Mladý, já jsem kapitán Jack Sparrow. Kapiš to?
7: Děkuji, komodore, že jste nám umožnili odplout. Bez vás by to tak nešlo.
8: Směra směru, pozice palebná!
9: Budeme střílet na naši loď, pane?
10: Radši uvidím nevně oceánu, nežli v rukou těch pět.
0: No, úžasná série, začala vlastně Prokletím černé perly a Piráti z Karibiku je fenomén. Já to mám rád do dneška, byť je to teda už jako pěkných pár let staré, v podstatě dá se říct.
2: No, to je pravda, Johnny Depp, my ho vídáme vlastně i v Česku, občas jo. Zavítá, takže to je taky hezký, že se takhle propojí. Jo, taky to mám ráda.
0: Co vy a rok 2003, máte v paměti něco zásadního, milého nebo i všedního, na co dodnes vzpomínáte? Náš WhatsApp 605 222 007, buď to namluvte, nebo prostě napište zprávu.
1: Když nám bylo 18.

0: Puls, půl čtvrté právě teď, za chvíli zase Bezva, česká muzika, Tereza Mašková, Hořko sladký valčík, no a dokončíme potom i vzpomínání s vámi na rok 2003.
1: Disney přináší hrané zpracování animovaného dobrodružství.
2: Vajana, pověř mi o sobě.
1: Příběh odvahy, oceánu, rodiny a hledání vlastního poslání.
3: Oceán si nás nevybral jen tak.
1: Odvážná Vajana. Do kin uvádí Falcon od 8. července.
4: Letní filmová slavnost s rádiem Impuls.
5: Víte, kde potkáte báječné muže s klikou? Víte, jak se jmenují báječní muži s klikou?
4: Kinematograf Bratří Čadíků. Pojízdní kinematograf, který po celé rozmarné léto objíždí náměstí měst po celé České republice. Ty nejkrásnější české filmy za dobrovolné vstupné, které posílají na charitativní účely. Kinematograf Bratří Čadíků. Báječní muži s klikou. Na letní filmovou slavnost vás zve Radio Impuls. Slavte s námi.
6: Bližší informace najdete na www.kinematograf.cz.
7: Planeo vykopává ační týdny plné elektra. Přihráváme vám kupóny až minus 40%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planeo.
8: Vietku právě pokračuje výprodej plný fantastických nabídek. Sleva až 65% na široký sortiment výrobků pro váš domov i zahradu. Jisk Scandinavian Sleeping and Living.
9: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
10: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní set tří pánských triček Mustang se slevou 20% za 688 korun. Allegro Days jen do 19. července.
11: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: dopolední impuls a pojďme dokončit dnešní výletování v čase.
1: První lásky a velké sny, když nám bylo 18. Na rádiu Impuls.
2: My vždycky hledáme vás, kterým sice v tom daném roce bylo 18, ale i vy vás ostatní, kterým ten daný rok cokoliv říká, na cokoliv si vzpomenete. A tak se nám ozvala Marcela, která nás teď aktuálně všechny zdraví z Turecka a píše, budeme tu měsíc, bez do vašeho rádia si to ani nedokážeme představit. Rok 2003, na který dnes vzpomínáte, byl úžasný. Narodil se nám druhý syn Filip, dnes už je z něj velký kluk. No. Mimochodem, v Turecku je 32 stupňů, píše Marcela.
0: Úžasný, no tak normální teplota. Turecko touhle dobou. Úplně si vybavuju, jak jsem tehdy ještě chodil do videopůjčovny pro filmy. Hlavně před víkendem to bylo s výběrem úplně obřad, aby bylo na co koukat a nebylo to vybrané, protože cena za půjčení byla přes víkend stejná jako v týdnu do druhého dne. Matyáš z Písku.
2: Zuzka nám napsala, že v roce 2003 úspěšně odmaturovala a v říjnu nastoupila na několik let do dětského domova. To mi přineslo mnoho životních zkušeností.
0: No, život někdy drsný trošku. Na WhatsAppu s námi vzpomíná Jindra z Litvínova. Rok 2003 byl jeden z mých nejšťastnějších. Vzala jsem si svého manžela a jsme spolu dodnes v dobrém i ve zlém a pořád stejně zamilovaní. Celou tu dobu spolu i posloucháme Radio Impuls, hlavně v autě.
2: Je, krása. Tak to máme radost. To končíme takhle jakoby hezky, ale vlastně všichni impulzáci, kteří nám píší na WhatsApp, tak ten impuls poslouchají, proto si spolu takhle tak můžeme vlastně povídat.
0: Bezvadná výměna zpráv. Na rok 2003 vzpomíná i Dáša.
3: Byla jsem pracovně v Německu, kousek od Düsseldorfu, dělala jsem tam asistentku dneska jedné docela známé a slavné golfové hráčce Sandře Gál. Byly to krásné roky v tom Německu a hlavně zajímavý. Pozbírala jsem tam spoustu zkušeností. Tak jo, přeju hezký den, Dáša.
0: Díky, tak je bezvadný životní příběh.
2: A teď ještě aktuálně napsala na WhatsApp Klára. Ahoj, v roce 2003 jsem byla poprvé u moře, bylo mi krásných 13 a byla to nejlepší dovolená.
0: Jejda, a tak se ještě v roce 2003 přidržíme muzikou. Tehdy přišel Mekyš Birka s písní Mám rád, tady je.
1: Když nám bylo 18.

0: Puls, za chvilku třeba Petr Kolář, ještě žitě lásko mám. My sledujeme aktuální dopravu, problém je velký právě na Pražském okruhu na 78. kilometru směrem na letiště kvůli nehodě, je to uzavřené. Doprava 007 je tady už za minutu a půl.
1: Víš, co budeš dělat 23. července?
0: Myslím, že tou dobou budu s tebou právě usedat do našeho festivalového studia na Benátské s Impulzem.
1: Přesně, to jsem tím chtěla říct. Jasně, 23. to je první den Benátské. My tam s Petrem budeme. Hraje se čtvrtek, pátek, sobota. Bude tam kde kdo. No Name, Miraj, Richard Miller, Činasky, Mik 21, Lucia, Roxeda, spousta dalších účinkujících na mnoha stagech. To
0: a
1: je jenom skutečně málo.
0: A my máme vstupenky hlavně
1: jasně,
0: pro vás. Zadarmo.
1: No, kdy o ně hrajeme?
0: Na příští hodině.
1: Takže už se to blíží.
0: Jo, už se to blíží. Poslouchejte dál.
2: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Servírujeme nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Po nehodě 3 kamionů je znovu uzavřený Pražský okruh na 78. kilometru u Dobřejovic směrem na letiště. Uzavřené jsou proto i sjezdy zde jedničky na okruh u Modletic a kolony se tvoří z obou směrů. V Praze je hodně planá jižní a Štěrbolská a taky východní spojka Pražského okruhu od Závbělic až k Černému mostu. Dále je kolona z celé Novopatské až ke sjezdu na Kbelskou. Více než 4-kilometrová kolona je na příjezdu do Náchoda cestou z Polska. Ucpává se taky příjezd do Náchoda směrem z Hradce Králové. Pomalu to teď jede na D1 před Brnem směrem z Prahy mezi 180. a 196. kilometrem. Cestou z Vyškova se táhne fronta kamionů od 222. kilometru. Zdržení hlásí profíci z Global Assistance také z bratislavské D2 před Brnem od 11. kilometru u Blučiny. Na trase z Vídně do Brna je 3-kilometrová šňůra před Mikulovem. Dále je tu silnice 35 z Valašského Meziříčí do Rožnova pod Radoštěm. Tady je 3-kilometrová řada před omezením v Zašové. Postojte si ale i v protisměru. A skoro 2-kilometrová kolona je na protahu Libercem směrem do Hrádku nad Nisou před omezením u sjezdu na Staré Pavlovice. A ještě od vás máme hlášenou hlídku.
2: Na silnici 1/35 z Hořic do Jičína, tak v podhorním újezdu za zastávkou jsou schovaní policajti a měřej, tak bacha na to.
1: Díky za to info, držte rychlost a držte vlnu. Zapojte se taky do naší dopravního servisu, buď zavoláním na 605 222 007 nebo nahráním vzkazu do naší žluté mobilní aplikace se 4 a šťastnou cestu s Impulzem.
3: Plynulou jízdu vám přeje Carvago, online prodejce automobilů s více než 1 000 000 vozů. Bezpečný nákup vašeho auta carvago.com.

0: Hodně impuls, za chvíli česká muzika, Petr Kolář, Ještě že tě lásku mám, počkejte chviličku. Eva se nám hlásí zde jedničky.
1: Ahoj, zdravíme zde jedničky, 5. kilometr Průhonice, 3 pruhy stojící od Průhonic směrem na Brno, úplně zasekáno, pokud můžete, vyhněte se.
0: Díky za to info, pevné nervy.
2: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Polední impuls, Honza Berga přináší zprávy, už tady tančí na tuhle píseň, skončila Zbrňová amnestie, co jsme donesli, o tom budou zprávy. Činaské možná, to je další česká muzika hned potom, a venku bude jak?
1: Venku to bude bezvadný, zítřek bude slunečný, může sice foukat, ale naměříme příjemných 20 až 25 stupňů, na jižní Moravě až 27, na horách 15.
2: České prázdniny s rádiem Impuls. Regionální výrobci, tipy na výlety, slavní rodáci. Každý týden jiný region, jeho krásy a příběhy.
3: Alpy tě ohromí, Karle, ale tohle to tě dojme.
2: Celé léto, celé Česko křížem krážem. Stačí poslouchat. České prázdniny s rádiem Impuls. Všude dobře, u nás nejlíp.
4: Road trip bez plánu? Co takhle kuřecí stripsy? Partnerem českých prázdnin rádia Impuls jsou bagety, sendviče a wrapy Krokodil. Chuť nezná hranic.
5: Češi odevzdávali zbraně v rámci amnestie. Prezident v Ankaře vyzval k vyšším investicím do obrany a zamíříme opět s Tomášem Kabátem na české prázdniny. Je 16 hodin, se zprávami se hlásí Honza Varga.
2: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.

0: Při letošní půlroční zbraňové amnestii lidé v Česku odevzdali přes 5900 zbraní a více než 213 000 kusů střeliva, což je druhý nejvyšší počet v historii. Podle mluvčí policejního prezidia přinesli lidé více nelegálně držených zbraní pouze před 17 lety. Mezi nejzajímavější kousky patřil pevnostní minomet, raritní kapesní pistole Kolibry nebo britský samopal Sten, který proslavila operace Anthropoid. Pyrotechnici museli vyjíždět k bezmála 500 případů, zajišťovali přitom například desítky kilogramů výbušnin nebo funkční dělostřeleckou minu v pražském bytě. U žádné z odevzdaných zbraní policie zatím neprokázala souvislost s trestním činem. Čeští političtí lídři už jednají v Ankaře na summitu NATO. Premiér Andrej Babiš a vládní delegace přicestovali jedním letadlem, prezident Petr Pavel a jeho lidé druhým. Kabinet účast hlavy státu odmítá, umožnili až po vydání předběžného opatření ústavním soudem.
1: My jsme se jasně vyjádřili, že prezident by měl nechat tenhle summit na nás. Doufáme, že to bude brzo za námi a nechci to ani moc komentovat.
2: Není to rozhodně o tom, že bych nechtěl přijít o večeři, nebo jak to někteří interpretovali, že prezident tam jede na guláš.
0: Nejdůležitější části summitu v Ankaře, neformální večeře, se zúčastní oba pánové. Andrej Babiš na základě vládní nominace, Petr Pavel na pozvání tureckého prezidenta. Minister zahraničí Petr Macinka hodnotí účast hlavy státu v Ankaře po svém.
3: Obsah toho summitu je dán, bude přednesen za Českou republiku panem premiérem a panu prezidentovi držíme palce, ať si to užije, ať se tam setká se svými přáteli a přiveze si spoustu fotografií domů.
0: Lidé si podle prezidenta začínají uvědomovat, že vyšší investice do obrany jsou investicí do jejich vlastní budoucnosti. Petr Pavel to prohlásil po jednání na summitu NATO. Podle něj nesmí geografická poloha Česka uprostřed spojenců vytvářet falešný pocit bezpečí a pokud chce být Evropa pro Spojené státy rovnocenným partnerem, musí být v obraně soběstačná. Pavel zároveň připomněl tlak amerického prezidenta Donalda Trumpa na plnění finančních závazků s tím, že požadavky Washingtonu zůstávají i v jeho druhém funkčním období stejné. Prožíváme české prázdniny s rádiem Impuls. Tento týden na severu Moravy. Kvalitní práce s lokálními produkty přinesla olomoucké restauraci Michelinské doporučení. Podnik s názvem Long Story Short vznikl teprve před 7 lety a prestižní ocenění získal za loňský rok. Náš reportér Tomáš Kabát se v rámci našeho prázdninového vysílání ptal provozní ředitelky Zuzany Navrátil Ščučinské na to, jak konkrétně s lokálními surovinami pracují.
4: Naše menu je primárně zaměřeno na sezónovost. Náš šéfkuchař objíždí buď to přímo ty lokální dodavatele, vybíráme si to nejlepší. Bohužel jediné, co tak vždycky těch dobrých surovin je málo, takže tím pádem my to menu i často měníme. Naše menu a la carte se mění z části zhruba každých 10 dní. Jo, ne samozřejmě celé, ale nějaké pokrmy.
5: Když se podíváme třeba na něco konkrétního teďka.
4: Králík s ječmenem, lískovými ořechy, špenátem a mrkví. Málo která restaurace si na králíka troufne. Je to těžký, ten kuchař si musí opravdu pracovat a hlavně mu na tom záleží. Říkáme, nechceme, aby žádné zvířátko nám umřelo zbytečně, tak když už má umřít, tak ať je dobrý.
5: Přinášíte s tím talířem na stůl i nějaký příběh?
4: Určitě ano, vždycky se snažíme u té prezentace toho jídla říct, proč to tak je, proč to tak vzniklo a proč jsme si to zrovna vybrali tady tu surovinu.
5: Zuzana Navrátil Ščučinská, díky za rozhovor, nashledanou.
4: Taky děkuji, mějte se krásně, nashledanou.
5: Loučí se i Tomáš Kabát.
0: A po nehodě tří kamionů je uzavřený pražský okruh na 78. kilometru u Dobřejovic směrem na letiště. Uzavřené jsou proto i sjezdy z D1 na okruh u Modletic a kolony se tvoří z obou směrů.
6: 4 minuty po 16. hodině, chtěl jsi něco říct ještě?
0: Já jsem vás chtěl jenom přihlásit do vysílání.
6: Že jsme tu dobrá. Jsem ti to sebral. 4 minuty po 16. skončili zprávy s Honzou Vargou. Vrátí se za hodinu s vámi tady Petr Brožík.
7: Renata Kuková a za chvíli s vámi soutěžíme o lístky na Benátskou s Impulzem.
6: Činasky možná právě teď určitě na Impulzu. Hezké odpoledne.
8: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: Plus, jestli vás po této letní pecce berou nějaké pubertální nápady, my to ještě podpoříme za chvilku. Bude Xindl X jako puberťák. Sledujeme i silnice, stále je uzavřený Pražský okruh na 78. kilometru po nehodě 3 kamionů. Komplikace jsou i v okolí. Doprava 007 je tady už za 3,5 minuty. No a my máme i dneska velkou věc.
1: To je pravda, máme nejenom dneska, ale ode dneška až do konce příštího týdne vám každý den takhle odpoledne nabídneme 2 vstupenky na Benátskou s Impulzem. Zahrajeme si o ně.
2: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akunůžky na živý plot za 599,90 a úhlovou brusku za 499,90. Až do 14. července. Parkside. Zvládnete to.
3: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Prosecco přesně v italském stylu.
5: To je Mionetto.
4: Kvalitní prosecco s ležerním šarmem.
5: Mionetto.
4: Prosecco z rodinného vinařství s téměř 140-letou tradicí.
5: Mionetto.
4: Prosecco z nejlepších hroznů, lehké a svěží.
5: Mionetto. Víc než jen prosecco.
6: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
7: Já bych jenom chtěla podělit se s vámi o můj zážitek kruháče před Hradcem Královým, kde jsme v loni projížděli, když jsme jeli na dovolenou a tento kruhový objezd byl ještě ve výstavbě. Když jsme dorazili plus minus tak do poloviny, tak nám navigace zahlásila: prosím, zkontrolujte si to v mapě.
6: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
8: Ahoj impulzáci, na silnici mezi Opavou a Krnovem hned za Opaví je vysypaný kamion. Probíhá tam překládka. Dávejte bacha. Ahoj Šárka.
6: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. Víte, co budete vařit? Nechte si poradit od držitele Michelinské hvězdy.
9: Kdo by si nepamatoval hovězí s mrkvičkou, parádní symfonia chutě a všichni si chodili přidávat. Já jsem recept samozřejmě povyšil na michelinskou úroveň. Jak jsem to zrobil? Tak třeba místo muky dávám nastruhanou bramboru a místo cukra včelí mrdík.
6: O dobrou chuť se na Impulzu stará ostravský gastrošef Heřman Gazda.
9: Kurňa, tolik receptů na bramboráky jsem ještě neviděl. A těch názvů, no kýho gizda čert, aby se v tom vyznal. Bramborák, vošouch, smunda, sejkora, strouhanec, toč, bač, strýk a milion dalších názvů.
6: Vařte jako Michelini. Každou neděli na Impulzu.
10: Radio Impuls. Doprava 007.
0: Minuta po čtvrt na pět a nejrychlejší dopravní informace z celého Česka právě teď pro vás. Po nehodě 3 kamionů zůstává uzavřený Pražský okruh na 78. kilometru u Dobřejovic směrem na letiště. Uzavřené jsou proto i sjezdy z D1 na okruh u Modletic a dlouhé kolony se tvoří z obou směrů. Přímo v Praze je ucpaná jižní, Štěrbolská, východní spojka a taky Novopatská mezi Záběhlicemi a sjezdem na Kbelskou. V obou směrech čekejte kolony na trase Pelhřimov-Humpolec v úseku mezi Velkým Rybníkem a Vystrkovem. Na D1 ve směru od Prahy na Brno popojíždí přerušované kolony hlavně kamionů mezi kilometry 178 a 196. V opačném směru od Vyškova na Brno je podobná situace mezi kilometry 224 a 196. A 4-kilometrovou šňůru teď ještě vidíme na příjezdu do Náchoda ve směru od polských hranic. Zapojte se taky, ať už potkáváte cokoliv. Buď zavolejte 605 222 007 a nebo to namluvte velice pohodlně do naší žluté mobilní aplikace se 4A. Šťastnou cestu s Impulzem, teď taky s Xindlem X.

Pamatujete si, jaké to bylo, když vám bylo 18? První velké lásky, nekonečné plány a pocit, že vám patří celý svět. Když nám bylo 18. Vraťte se do dob, kdy se obyčejné okamžiky měnily v nezapomenutelné příběhy. Když nám bylo 18. Každý den po 15. hodině na rádiu.

0: Impuls, za chvíli zase česká muzika, Marek Ztracený, Ta bílá ti sluší, a my pro vás něco krásného máme. Od dneška až do konce příštího týdne, každé všední odpoledne, budeme hrát o vstupenky na Benátskou s Impulzem, kde vystoupí třeba No Name, Miraj, Richard Miller, Činasky, MiG 21, Lucie, Roxette a další. No a teď jsou tady připraveny dvě vstupenky na celý festival Benátské od 23. do 26. července, tak jdeme na to.
1: Jdeme na to, dnes se vás soutěžní otázce ptáme na kapelu, která jednak na Benátské vystoupí, a my ji navíc rádi hrajeme i na Impulzu. Tady jsou nějaké nápovědy. Kapela, na kterou se ptáme, slaví letos 30 let na scéně.
0: V roce 2016 vyhrála českého slavíka v kategorii Slavíci bez hranic.
1: Ona totiž pochází z Košic. Jo, tak teď už jsme možná řekli úplně všechno. Jestli už víte, na kterou skupinu se vás ptáme, tak odpovídejte teď hned, a už se nám tady hrnou ty WhatsAppky 605 222 007, to je to naše spojení. Přidejte vaše jméno, příjmení, taky odkud jste, stačí samozřejmě město nebo obec. No, vyhraje každý 30., kdo bude správně odpovídat, a tomu v zápětí zavoláme.
2: Planeo vykopává akční týdny plné elektra. Přihráváme vám kupóny až minus 40%. Chyťte si je online nebo na prodejnách. A k tomu si užijte bleskové doručení do druhého dne. Planeo. Každý den chtějí lidé nakupovat chytře. Proto si vybírají Allegro. Z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
3: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
4: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
3: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
5: S touhle nabídkou jsme se vytáhli. Stáhněte si aplikaci Shell a automaticky získáte slevu 2 koruny na litr paliva Shell na první 3 tankování. A navíc celé léto dostáváte 2x více věrnostních bodů za nákup paliva a vybraného občerstvení Shell Café. Více na Shell.cz. Shell. Go well.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x půl litru za 99,90. Vím, to se vyplatí.
7: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Puls. Za chvíli impulzovat krabička, tam už je připravený k rozbalený Karel Gott a jeho Kam se schoulíš, hnedka to bude pro vás. Ale teď pro vás máme právě dvě vstupenky na celou českou benátskou s impulzem, která bude od 23. do 26. července. No a my jsme dávali tři takové stopy, takové soutěžní indicie, podle kterých jste měli poznat kapelu.
1: Přesně tak, my jsme říkali, že kapela, na kterou se ptáme, slaví letos 30 let na scéně. Potom taky, že v roce 2016 vyhrála českého slavíka v kategorii Slavíci bez hranic a taky jsme dodali, že kapela pochází z Košic. Kdo by snad do té chvíle nevěděl, že jsme se ptali na jednu slovenskou, velmi známou a námi na Impulzu oblíbenou kapelu.
0: Jejíž jméno nám řekne 30. v pořadí, která napsala Anna Koláčková. Aničko, krásné odpoledne.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den, ještě jednou.
1: Tak
2: dobrý
1: koho den. Jste poznala, Aničko, z těch indicí?
2: No, to se dalo hned poznat, protože teďka byli na UNEM na festivalu tady u nás na Moravě ve Fritku a lakali tam na koncert do O2 Areny, který bude, myslím, 12.12. tuším.
1: Ke 30 letům na scéně,
2: ano,
1: že jo?
2: Ano,
1: to
2: a
1: je pravda.
2: Košic a to do okolností mám je strašně ráda, protože se kamarádi s Michalem Malatným a já taky pocházím vlastně de facto z východního Slovenska.
0: No tak to celé se to krásně pospojovalo. Aničko, dvě vstupenky na Benátskou s Impulzem máte od 23. do 26. července. S kým vyrazíte?
2: No, asi jedám dceři. Jako já bych ráda určitě jela, ale mám nějaké zdravotní problémy, takže zrovna v tuto dobu nemůžu.
0: Tak si jasný, to. Dcera to vezme určitě tak. S povděkem. A Aničko, vy jste z Metylovic, kde máme hledat?
2: Metylovice, okres Videk, místek 30 km od Ostravy.
0: Budete mít krásný výlet, jo? Nebo ne vy, teda.
1: Dcera.
0: Dcera s přítelem nebo s kamarádkou, bude to určitě bezva pro ně, jo?
2: Jo.
1: My tam budeme super. Taky, tak já doufám, že dcera vám to bude vyprávět, jaký to tam bylo a vy si naladíte Impuls, protože my budeme s Petrem vysílat přímo z Benátské, takže jako byste tam byla.
2: Jo, děkuju moc.
1: Mějte se moc hezky.
2: Taky, nashledanou.
0: Tak to byla Anička Koláčková z Metylovic. Další dvě vstupenky na Benátskou s Impulzem od 23. do 26. července pro vás budeme mít zase zítra.
3: Radio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzu.

0: Odpolední impuls, za chvíli další česká. Olympik, já, jenom já. My sledujeme taky silnice. Kvůli tragické nehodě je stále uzavřený pražský okruh na 78. kilometru. Jsou s tím i návazné problémy. Doprava 007 je tady už za 2 minuty. A my jsme pro vás nachystali i na prázdniny spoustu báječných věcí. Pokračuje taky náš projekt Milionoví kolegové, protože ne všichni jsou zrovna na dovolené nebo mají prázdniny, ale dělat se musí i v červenci.
1: No jasně, a pokud i vy máte v práci někoho, kdo vždycky pomůže, poradí nebo vám prostě zvedne náladu, tak my o nich, o těchto milionových kolezích rozhodně chceme vědět, tak nám o nich napište na webu impuls.cz, máte takovou tabulku, tam nám o nich napíšete a co se stane pak?
0: No tam, když se zaregistrujete, tak hlavně nějaký všední den, po 9. hodině zahrajeme pro vás a pro ty vaše milionové kolegy 7 pecek v kuse bez reklam. Navíc to můžete použít i k tomu, že můžete pochválit, můžete být pro šéfa a jeho kolektiv, trošku si šplhnout, udělat oko, jak se říká, druhý den tam vpadnout s žádostí o zvýšení platu. No prostě dá se to použít jako nástroj na vylepšení pracovní atmosféry z mnoha úhlů pohledu.
1: Krásně vám to Petr takhle nabídl. Jo, kdybyste nevěděli, co s vašimi kolegy, jestli jsou milionoví, anebo jsou to nadřízení, tak prostě jim dáte zahrát a pak už si s tím můžete dělat, co chcete.
0: www.impuls.cz, tam můžete sebe a své milionové kolegy zaregistrovat.
2: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Tady Impulzáci, nejrychlejší dopravní informace z celého Česka pro vás máme právě teď. Kvůli tragické nehodě tří kamionů je stále uzavřený Pražský okruh na 78. kilometru ve směru na letiště. Uzavřené jsou proto i sjezdy na okruh zde jedničky a dlouhé kolony se tady táhnou z obou směrů. V Praze je ucpaná jižní, štěrbolská a východní spojka Pražského okruhu od Záběhlic až na Černý most. V koloně navíc za sjezdem na Běchovice došlo k nehodě. Hodně plná je taky celá Novopatská od Černého mostu až ke sjezdu na Kbelskou. Dlouhé zdržení čeká řidiče kamionů na D1 před Brnem cestou z Prahy i od Vyškova. Podobná situace je potom i na bratislavské D2 před Brnem. Tady se popojíždí od Blučiny na 11. kilometru. 3-kilometrovou šňůru teď hlásí pro Profíci z Global Assistance na příjezdu do Náchoda cestou z Polska do Hradce Králové. V obou směrech si také postojíte na trase Turnov-Liberec před Hodkovicemi nad Mohelkou a na průtahu Libercem směrem do Hrádku se zdržíte před sjezdem na Staré Pavlovice. Zapojte se taky, za jakoukoliv informaci z provozu budeme rádi, buď zavolejte 605 222 007 a nebo to nahrajte do naší žluté mobilní aplikace. Šťastnou cestu s Impulzem.

0: dopoledním puls, minuta a půl před 17. hodinou. Honza Varga připravil zprávy. Zase po letech jedna banka v problémech, víc tedy ve zprávách. Kabáti na sever, to bude česká muzika hned po zprávách. A venku bude co?
1: Venku to bude na pohodu, zítřek bude slunečný, může sice foukat, ale naměříme příjemných 20 až 25 na jižní Moravě až 27 stupňů a na horách parádních 15.
2: Počasí nezměníte. Okna ano. Vekra okna se zárukou 20 let. Vekra a máte klid.
3: Peníze za to, že zvednete telefon.
4: Na Impulzu žádný problém.
5: Haló, tady Impulzovi.
4: Letošní prázdniny jsou na náš účet. Stačí se registrovat třeba na webu impuls.cz. Haló, tady Impulzovi. Hrajeme každé všední ráno na rádiu Impuls.
6: Tyjo, tady je strašný vedro. Dala bych si něco studenýho.
7: Na OMV mají teď tři nový letní kávy Viva. Espresso Sunrise, Espresso Tonic a kokosovo jahodové latte.
6: Dobře, tak je jedeme vyzkoušet.
7: Ledové kávy Viva na vás čekají na čerpacích stanicích OMV.
8: Planeo vykopává akční týdny plné elektra. Přihráváme vám kupóny až minus 40%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planeo.
9: Banka Creditas má problémy. Opravy Kbelské podle záběrů neprobíhají non-stop a Mezinárodní olympijský výbor přišel s významným oznámením. Zprávy v 17 hodin přináší Honza Varga.
10: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
9: Klienti banky Creditas hlásí velké potíže. Po spuštění nového internetového bankovnictví mají problémy s přihlášením i přístupem k penězům. Plánovaná odstávka kvůli migraci na novou platformu Creditas One sice skončila už včera večer, ale systémy nápor nezvládají, píše o tom server TN.cz. Lidé si stěžují na nefunkční mobilní i webové aplikace, přetížené infolinky a extrémní zpoždění potvrzovacích SMS zpráv, což v mnoha případech vede až k zablokování účtu. Mluvčí banky se za komplikace omluvila a vysvětlila, že migrace

0: Více než 130 tisíc klientů sice proběhla úspěšně, ale k dočasnému přetížení a pomalejší odezvě systému dochází kvůli tomu, že se obrovské množství lidí pokouší přihlásit současně. Nemocnice tradičně svolávají nové dárce krve. Obvyklý sezónní výpadek způsobený letními dovolenými stenčuje zásoby zrovna v měsících, kdy jsou nejvíce potřeba. Rádiu Impuls to připomněl ředitel fakultní nemocnice Královské Vinohrady a Bulovka Petr Kolouch.
1: Dovolená je spojená i s navýšením procenta úrazů a podzim je zase naopak navýšen s plánovanou operativou. Tak jak se vrátí pacienti z dovolených, tak potom podstupují velmi náročné výkony a nezapomínejme, že nejde jenom chirurgická pracoviště.
0: Transfuze je totiž zásadní i pro pacienty s mnoha onemocněními jejich vlastní krve nebo s chorobami onkologickými. Sliby o nepřetržité práci na pražské Kbelské ulici neodpovídají realitě. Noční záběry z místa ukázaly jen minimum aktivních dělníků a stojící techniku. Vyplývá to tedy z reportáže serveru Novinky.cz. Rekonstrukce klíčové tepny za 500 000 000 korun začala 2. července a nejproblematičtější fáze má být hotová za 45 dní. Technická správa komunikací se ale proti kritice ostře ohradila a označila ji za účelovou snahu vyvolat senzaci. Podle mluvčí Barbory Liškové vyžaduje moderní stavitelství technologické přestávky a kontroly. Hned na úvod prý přitom TSK do akce nasadila 100 pracovníků a unikátních 6 velkých silničních fréz, aby se hlučné práce zkrátily na absolutní minimum. Karlovarské letiště přišlo o dovolenkové lety do tuniského monastýru. Cestovní kanceláře je ruší kvůli malému zájmu pasažérů. Čártrová linka proto podle našeho zpravodaje Dušana Valenty dnes končí. Dobré odpoledne, Dušane.
2: Zdravím z varského letiště, které právě přichází o jednu z mála pravidelných linek. Moři do Tuniska se už odtud létat nebude. Během léta ale zůstanou zachovány linky do Bulharska a Turecka. Dál v provozu bude také spoj do uzbeckého Taškentu. Varské letiště má dlouhodobé problémy kvůli dráze. Velká letadla se sem nevejdou. Karlovarský kraj spolu s lázeňským městem nemá tolik peněz, aby mohl situaci rychle vyřešit. Do hry proto vstoupil stát, který letiště zmodernizuje a využije pro armádu. Dušan Valenta, Radio Impuls.
0: A na závěr krátce ze sportu. Mezinárodní olympijský výbor přišel s rozhodnutím. Předběžně zrušil suspendaci ruského olympijského výboru. Jeho sportovci se tak mohou zapojit do kvalifikací i pro týmové sporty pro letní hry v roce 2028. Kvůli tragické nehodě 3 kamionů je stále uzavřený pražský okruh na 78. kilometru ve směru na letiště. Sjezdy z D1 jsou v obou směrech uzavřené a ve směru od Prahy se do Kolony dojíždí u Chodova a ve směru od Brna vjedete do Kolony u Mirošovic.
3: No a 4 minuty po 17. hodině jsou za námi zprávy s Honzou Vardou. S vámi i nadále Petr Broží.
4: A Renata Kuková a za chvíli i sportovec, který skáče do kopřiv, aby se očistil.
3: Kabáti na sever, s nimi si skočíme právě tam. Hezké odpoledne.
5: Radio Impuls. Radost ze života.

0: Radio Impuls, 4 minuty před 17:15, za chvíli zase další bezva muzika. Eláni, znova sama dotkni. My se koukáme na silnice, kvůli nehodě je stále uzavřený pražský okruh na 78. kilometru ve směru na letiště. No a s tím návazné problémy na dalších komunikacích. Doprava 007 je tady už za 3,5 minuty. A se mnou celé odpoledne je tady sportiačka Renča. Český bojovník MMA Jiří Procházka má takové zvláštní, vlastně až možná obdivuhodný rituál.
1: To je pravda. Dneska na mě vyskočil na sociálních sítích a to je teda něco obdivuhodného, řekla bych. Skutečně tak, jak jsi to říkal ty. Protože on se s tím pochlubil na sociálních sítích, že to tak dělá kvůli očistě a on leze do kopřiv. Jo. Ne jakože kopřivy, pokotníčky. To jsou šlahouny, ve kterých se Procházka ztratil. On je opravdu jako velký chlapák, jo, takže vysoký chlap. On si vzal na sobě, měl jenom trenýrky. Ty si ještě tak jako naroloval, aby opravdu se kopřivy dotýkali úplně
0: všude.
1: Měl pantofle, jenom takový ty lehký letní a šel do těch kopřiv, ale ne tak jako, že aby se si jich nedal. Naopak, jako na všechno sahal všude, aby... A když z toho pak jako vycházel úplně z toho houští těch kopřiv, tak ještě některý utrhl a takhle se s ním šlehal po zádech, aby opravdu je měl všude.
0: No a proč to dělá?
1: No právě, že to je takový jako očistný rituál, kterým se loučí s jarem a vítá léto. Mm-hmm. Na druhou stranu, já když se pamatuju, když jako dítě jsem utrhla kopřivu, ať už nevědomky, anebo mi někdo říkal, utrhni, a tak já ještě hloupá malá utrhla. A teď, au, ty pupínky, jak to si vědělo. No. To přece, a teď on to má všude, pod paží, na ramenou, to měl jako kolem obliče. Takhle, on i Jiří Procházka potvrzuje, že potom celou noc brní celé tělo, jo, ale druhý den se prý právě čistí, cítí očištěný a znovu zrozený.
0: Tak z tohoto pohledu chápu. On říkal se vždycky, když jsem byl malej a spal jsem se o kopřivu, tak babička nebo máma říkala, to je dobře, aspoň nebudeš mít revma.
1: Jo? A to je přesně, teď si mi to připomíná. Moje babička to dělala taky, ona revma měla. A my jsme šli třeba někam do parku, teď tam rostly kopřivy, ona si sedla na lavičku, nebo takhle natrhala si je, sedla si na lavičku a normálně se šlehala těma větvičkama, se šlehala přes ty kolena.
0: No, jako takhle, pro dítě, které vyrůstá v době bez internetu, Google a mobilu, tak když ti jako malému chlapci řeknou, hele, to je dobře, aspoň nebudeš mít revma, tak to dítě vůbec netuší, co je revma v první řadě, jo.
1: Jasně, já to možná tehdy taky nevěděla, jenom si pamatuju, když to teď připomněl babičku a šlehající si nohy kopřivama. Takže neříkám, že to vyzkouším, nevyzkouším to nikdy, jenom obdivuji Jiřího Procházku a snad ho to zocelí do dalších bojů v MMA.
0: Já seženu kopřivy a zešlehám tě po těch zádech a uvidíme, co s tebou udělá.
2: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akunůžky na živý plot za 599,90 a úhlovou brusku za 499,90. Až do 14. července. Parkside. Zvládnete to.
3: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Mobil? Mega sleva! Kávovar? Mega sleva! A vy váš? Taky mega sleva! Na Alze jsou jich teď tisíce, i na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v megaslevách na alza.cz.
5: Mobil.cz. Simkarta, kde si vyberete nejvíc odměn za každé dobytí. Potřebujete novou či další simkartu? Hodně internetu, levné volání? To všechno máme. Už od 99 korun koupíte na mobil.cz, na poštách či v dobrých trafikách. A žádné smlouvy. To je mobil.cz.
6: Víte, jak nejsnadněji poslouchat naše vysílání? Aplikace Rádio.

0: a čistě
1: přímo ve vašem telefonu.
0: Mobilní aplikace Rádia Impuls zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. Jirka Kolbaba, cestovatel Rádia Impuls. Jirko, co u sebe musí mít každý správný cestovatel?
2: Tak jednoznačně pas. A v mém případě jsou to fotoaparáty, objektivy a všechno, co se týká focení. Já v poslední době vozím i dron. A pak je to skoro jedno, pak už nepotřebuji téměř nic, ale vždycky mám s sebou hodně dobré odolné oblečení a obutí.
0: Cestovatel Jirka Kolbaba. Každé dopoledne po 10. Na Rádiu Impuls. Rádio Impuls. Doprava 007.
3: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka právě teď. Kvůli tragické nehodě tří kamionů je stále uzavřený Pražský okruh na 78. kilometru ve směru na letiště. Sjezdy z D1 jsou v obou směrech uzavřeny. Ve směru od Prahy se do kolony dojíždí u Chodova a ve směru od Brna vjedete do kolony už u Mirošovic. V návaznosti na to je ucpaný Pražský okruh u Modletic na nájezdu na D1 a do kolony se vjíždí u Jesenice. Na D1 ve směru od Vyškova na Brno popojíždí přerušované šňůry hlavně kamionů mezi kilometry 214 a 196. V opačném směru tedy tah Praha-Brno, tady se zbrzdíte mezi 182. a 196. A téměř 3-kilometrová šňůra teď je popojíždí na příjezdu do Náchoda po silnici 33 ve směru od polských hranic. Zapojte se taky do dopravy, buď zavolejte 605 222 007 nebo to velice pohodlně nahrávejte do naší žluté mobilní aplikace. Šťastnou cestu s Impulzem, teď taky s Elány.

Všude dobře, u nás nejlíp. Tenhle týden na severní Moravě. Tam, kde se tavila ocel pro celou Evropu a guláš se vaří tak, že byste chtěli zůstat. České prázdniny s rádiem Impuls.

0: dopolední impuls, přesně 17:30, za chvilku zase česká muzika, Kateřina Marie Tichá a Benjis. Plamen, možná na zahřátí, teď jsou chladnější ty noci. No a taky dneska byli fakci naši experti na radost, konkrétně Michal Ransdor, který zjišťoval, o čem impulzáci sní.
1: No to by mě teda zajímalo, o čem ty sníš, ne co sníš, já vím, že tatarák, koleno a tak. O čem sníš?
0: Já sním o tom, že bude hezké léto třeba. A nebude vedro.
1: Je takhle, a to je co, aby nebylo vedro?
0: No, nevím, 25 třeba.
1: Tak to je dobrý, tak to o tom
0: do,
1: musíš
0: do 25.
1: snít. Tak to nemusíš snít, ne, to tak bývá.
0: No, někdy ty fády horka bývají.
1: No tak až na ty 40, to je pravda. Jo, tak to je hezký sen, to se jo, dá snít.
0: A myslím, že i tvůj pes by byl šťastný.
1: No je to nepřes šťastný teďka.
0: A co vy impulzáci, to se dozvíme za chvilku.
2: Cinestar slaví narozeniny, ale dárky dostaneš ty. Zapoj se do velké kino výzvy a hraj o dovolenou, rok kina zdarma, herní vybavení a víc než 100 dalších cen. Stačí plnit kvízy, hledat skryté kódy a sbírat body. Čím víc bodů získáš, tím blíž si výhře. Velká kino výzva od Cinestaru právě začíná. Hraj na www.velkakinovýzva.cz.
3: Planeo vykopává ační týdny plné elektra. Přihráváme vám kupóny až minus 40%. Chyťte si je online nebo na prodejnách. A k tomu si užijte bleskové doručení do druhého dne. Planeo.
4: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
5: Naplánujte si dovolenou snů v Energylandy s nejlepším venkovním akvaparkem v Evropě a 20 horskými dráhami. Pouze teď rodinná akce 3+1 zdarma. Vstupenky na tiket Energylandia.pl.
6: Co se tady děje?
7: Co se chystá?
8: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
9: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
8: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
10: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Česko.

0: Spodní impuls, impulzovec krabička bude za chvíli rozbalená a v ní Petr Rezek, Nejkrásnější déšť.
1: Rádio Impuls. Radost ze života. Rádio
0: Impuls. Ve skutečných maličkostech hledáme u vás radosti, konkrétně naši radostní velvyslanci. Dneska to byl Michal Ransdorf, kterého zajímaly vaše výhledy do budoucna. O čem sníte třeba?
2: O čem teď v životě sníte?
3: Určitě se chci dál posouvat ve vzdělání a založit rodinu.
4: Mým snem je sehnat v originále plakáta 4 černobílým omentky Vinetua. Že tam je hlavička Ústřední půjčovna filmu, je to prostě nesehnatelný.
2: O čem teď v životě sníte?
5: O bazénu. V těchto horkách jako nejde na nic jiného smyslet.
1: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulsu.

0: Puls, ani se nesedejte, za chvíli dál můžete tančit. Bude Helena Vondráčková a Sladké mámení z roku 2001. Taky sledujeme silnice, stále je problém kvůli tragické nehodě na Pražském okruhu na 78. kilometru a čerstvě taky na silnici číslo 34. No a po kratičké pauzice se opět vrátili legendární Halo, tady Impulzovi.
1: Jasně, hrajeme i o prázdninách, žádná dovolená, nic takového. Ten princip je stále stejný, když se vám dovoláme, musíte být přihlášení, musíte říct heslo Halo tady Impulzovi a pak máte možnost volby, buď si necháte 10 tisíc, pokud jste řekli správné heslo, anebo můžete dvojnásobit, pokud zodpovíte soutěžní otázku, která se vždycky týká těch našich českých prázdnin.
0: Tak, vždycky toho kraje nějakého, byly to jižní Čechy, teď je to severní Morava. Mirek dneska správně odpověděl, řekl do telefonu Halo tady Impulzovi, ale nechal si 10 tisíc.
2: Dobrý den, pane Adamče, moc vás zdravíme, tady jsou Klárka s Honzou.
3: Dobrý den.
1: Dobré ráno.
2: Podívejte se, fanfárka jenom a jenom pro vás a vy jste o 10 tisíc korun bohatší, jenom protože jste řekl výherní heslo.
3: No tak je to prvně za těch let, co to hraju.
2: To je dobře a já s toho mám velkou radost. Pan Miroslav Adamec právě vyhrává 10 tisíc korun v letním kole hry Halo tady Impulzovi.
0: Vy můžete taky, hlavně tomu jděte naproti, registrujte se buď na webu Impulzu, anebo v naší žluté mobilní aplikaci. Jde to i prémiovou SMS-kou a hlavně, až vám bude ráno zvonit telefon, ať už to bude kdokoliv, nebo jakékoliv číslo, i skryté a tak dále. Prostě první, co musíte do toho telefonu vypálit, je...
1: Halo,
0: halo, tady Impulzovi. Tak zase zítra.
4: Zuřivý reportér Aleš Růžička je odvážný.
5: Právě teď spouštíme kouly a zároveň s tím i štětku do prvního dnešního komína, jo? Takže si to moc užíváme tady na Praze 10 s úžasným výhledem.
4: Je vynalézavý.
6: Obě dvě dohromady do pusy, jako.
1: Fouka,
6: a ono to
1: netahat.
6: Potom udělá víc ptáčků, že jo?
4: Je nezastavitelný.
7: Cesta na Svatou horu, poutní místo do Příbramy. Jsem právě teď vylezl po nejdelších schodech v České republice. 6 minut a 30 vteřin.
4: On je totiž jediný svého druhu. Zuřivý reportér vysílá od pondělí do pátku jedině na Impulzu. Impuls. Doprava 007.
0: A i teď nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Kvůli tragické nehodě tří kamionů stále neprojedete na Pražském okruhu na 78. kilometru ve směru na letiště. Uzavřené jsou proto i sjezdy z D1 u Modletic a dlouhé kolony se táhnou z obou směrů. Převážně kamiony se zdrží na příjezdech do Brna po D1 cestou z Prahy i od Vyškova. Postojíte si taky na příjezdu do Brna po bratislavské D2 už od 3. kilometru. V obou směrech teď vázne provoz na silnici 34 mezi Vystrkovem a Velkým rybníkem. Tady je to kvůli opravám. Více než 3-kilometrová šňůra, ta je podle profíku z Global Assistance na příjezdu do Náchoda směrem z Polska. A téměř kilometrová kolona je na průtahu Libercem směrem do Hrádku před sjezdem na Staré Pavlovice. Zapojte se do dopravy 007 taky buď zavoláním na 605 222 007 anebo nahraním vzkazu do naší žluté mobilní aplikace. Šťastnou a pohodovou cestu s Impulzem.
8: Plynulou jízdu vám přeje Carvago. Online prodejce automobilů s více než milionem vozů. Bezpečný nákup vašeho auta carvago.com.
0: Dneska od nás všechno. Loučí se Petr s Renatou a přišel do studia po nějakém čase zase Vláďa Jaroš.
1: No, skoro se mi chce říct, přitančil. Ahoj.
9: Ahoj, ano, ano. Tak to, já jsem takovou, ano, měl jsem 4denní dovolenou, dá se říct, beru to jako dovolenou. No. Byl jsem si hudebně užívat na místě, kde normálně většinou jako člověk moderuje mi ta naše práce, ale teď jsem byl opravdu z druhé strany jako fanoušek, takže byl jsem na festivalu 4denním.
1: A my jsme o festivalu dneska mluvili, protože jsme poprvé hráli o lístky na Benátskou. Tam budeš moderovat.
9: Ano, tam už to bude taky z té druhé strany a to je samozřejmě o něco náročnější. Přece jenom, co si budeme povídat, že to prostě má člověk větší zodpovědnost. Tam nikomu nevadí, co udělám před pódiem, že jo? Myslím teďka na tom festivalu, kde jsem byl.
0: Stačí jenom postávat s pivem, bavit se a je to pohoda.
9: Tak a opačně to samozřejmě musí vypadat úplně jinak a tak to přesně bude.
1: My se budeme na Benátskou taky těšit, protože tam budeme s Petrem. My nejenom tento týden, i ten příští rozdáváme lístky tady odpoledne, takže jsme zvědaví, kolik tam bude lidí, jaká tam bude atmosféra. Já se přiznám, já nikdy na Benátské nebyla.
9: Já už jo, párkrát, musím říct. A těším se na tu atmosféru taky a hlavně vás tam přijdu navštívit do toho studia. To jako, když tam je atmosféra, naše žlutá rodina, přijďte taky všichni.
1: Tak super, tak to už se těším.
9: Díky.
1: No, tak jo, my se těšíme i na tvoje večerní vysílání.
9: Děkuju, tak zatím.
1: Ahoj.
9: Ahoj.

0: Bude 18 hodin, posloucháte Radio Impuls. Za malou chvíli třeba Honzo Kalouska, Hvězdy se mění. Budeme dál žít českou muzikou a taky zítřejším počasím. Čekáme polojasno až jasno. Na jihozápadě Čech bude ještě v první polovině dne zvětšená oblačnost s doznívajícím deštěm a nejvyšší teploty okolo 25 stupňů.
1: Tady Impulzovi už se zase vyhrává. Dobrý den, pane Adamče.
2: Dobrý den.
3: Dobré ráno. Impulzovi jsou tento týden na severu Moravy.
4: Na Štramberk, tam jsou štramberské výborné křupavé uši.
1: A ve středu budeme v ranním tématu houpařit.
3: Svůj kulinářský tip přislíbil i legendární Herman Gazda.
1: Honza a Klára už se na vás těší v 5 ráno.
5: Česko slíbilo nakupovat zbraně pro Ukrajinu. Na Plzeňsku hoří dvě pole a Slavia se vypořádala s neposlušnými fanoušky. Jsou tu zprávy v 6 a s nimi Vladimír Vokál.
6: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
5: Česko pošle peníze na americké zbraně pro Ukrajinu. Vláda chce na tyto zbraně přesunout část prostředků z jiných projektů, oznámil to ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. Program umožňuje zemím NATO a Kanadě nakupovat americkou munici a techniku pro Ukrajinu. Prezident Petr Pavel označil zapojení Česka za pozitivní signál. Babišova vláda a hlavně SPD přitom dříve odmítala dávat peníze na zbraně pro napadenou zemi. Studentská družice Kostka už krouží na oběžné dráze Země. Vytvořili ji studenti Vysokého učení technického v Brně. Startu rakety Falcon 9 společnosti SpaceX ráno přihlíželi desítky studentů i dalších diváků. Tým teď čeká náročné období, kdy bude kontrolovat a testovat funkce družice. Podle vedoucího týmu Šimona Slobody budou mít první garantovaný přelet dnes kolem 10. hodiny večer.
7: Když bude ten přelet, tak my budeme tam vysílat nějaké softwarové parametry, budeme tam aktualizovat nějaké parametry toho.

0: systému, budeme kontrolovat, jestli ta družice pracuje tak, jak má, jestli se ty systémy probudily tak, jak mají a podobně. A vlastně celý nějaký příští měsíc máme alokovaný na to, že opravdu budeme dělat jenom kontrolu té družice po tom startu.
1: Kostka bude Zemi obíhat 3 až 5 let. Její kontrola má být postupně automatizovaná. Na Kostku pak naváže další projekt mise Cimer. Tento satelit bude 3x větší a jeho cílem bude ověřit možnosti využití mikrořas na oběžné dráze ve vesmíru. U Kšic na Tachovsku hoří velké pole. S požárem bojují desítky profesionálních i dobrovolných hasičů. Plameny zasáhly zhruba 12 hektarů a kvůli rozsahu zásahu platil 3. stupeň požárního poplachu. Hasičům se zatím podařilo alespoň zastavit šíření požáru. Další pole hořelo také u Štichovic na severním Plzeňsku. Impuls situaci sleduje. Slovenská konsolidace veřejných financí začíná připomínat nebezpečný paradox. Firmy platí více, domácnosti cítí dražší život, ekonomika zpomaluje a investice se odkládají. Stát ale jde opačným směrem, nabírá lidi, zvyšuje mzdy a nešetří.
2: Velká část účtu pri ozdravovaní veřejných financí končí na pleciach firiem a ľudí. Takáto konsolidácia podľa zamestnávateľov prinesie štátu peniaze iba krátkodobo, keďže zároveň dusí ekonomiku, znižuje investície a zhoršuje výber daní v budúcnosti. Paradoxom je, že verejná správa rastie, neprebieha tam racionalizácia. Podľa aktuálnych prognóz štát tento rok vyberie na daniach o 17 miliard korún menej, ako predpokladá schválený rozpočet. Jozef Balko, Rádio Impuls, Slovensko.
1: Fotbalová Slavia tvrdě potrestala fanoušky po derby se Spartou. Lidem obviněným z trestné činnosti dala doživotní zákaz vstupu na stadion a pokutu 50 tisíc korun. Klub získal díky trestnímu řízení informace k podezřelým osobám. Dalším fanouškům udělil 5leté zákazy vstupu s podmíněným odkladem. Slavia už za incidenty dostala trest, a to v podobě uzavření stadionu a pokutu 10 milionů korun.
3: Přestože my Češi jsme v disciplíně darování krve na tom docela dobře, tak je léto a období prázdnin, tak je trošku náročnější, hledají se další dárci krve, o tom více budeme bavit za 35 minut. A teď Honza Kalousek nebo Dalibor Janda, dobrý večer.
4: Radio Impuls. Radost ze života. Radost.

českým prázdninám patří živá muzika. A už tuhle sobotu se Impuls změní v Radio Gaga, Queenie a největší hity kapely Queen. V sobotu v 8 večer, víkendový živák Rádia Impuls.

0: 7. července posloucháte Radio Impuls a my společně prožíváme to další úžasné léto a proto jsme se rozhodli, že vám budeme hrát také letní hity. A tak tedy Iveta Bartošová přinese Letní déšť už za chviličku, počkejte si na to. K tomu dodáme i informace na silnice, aby jsme vám pomohli, kdy máme teď největší problémy a to právě neprojedete na pražském okruhu na 78. kilometru. Tragická nehoda a v obou směrech vás neprovoz taky na silnici 34 mezi Vystrkovem Velkým Rybníkem. Povíme si podrobnosti už za 3 minuty.
1: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
2: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když na dovolené nejen odpočíváte, ale i objevujete a poznáváte. Lenka také chvilku neposedí.
3: Albánie se stala oblíbenou destinací. Tato rozmanitá země je vhodná jak pro aktivní dovolenou, tak lenošení na dlouhých písčitých plážích. K výletům lákají hory a nedotčená příroda. Milovníci historie ocení množství starověkých památek, některé najdeme i na seznamu UNESCO. Gurmáni ocení zdejší kuchyni, která čerpá inspiraci ze středomořských a balkánských chutí. Díky pozvolnému vstupu do moře je Albánie ideální pro rodiny s dětmi i starší cestovatele. Třešničkou na dortu jsou necelé 2 hodiny letu, ať už z Prahy, Pardubic, Brna nebo Ostravy. Příjemné ceny jsou dalším velkým lákadlem. Proč tedy nevyužít nabídky Last Minute léto a nestrávit prázdniny třeba v Albánii?
2: Blue! Svou vysněnou dovolenou hledejte na bluestyle.cz.
4: Mobil.cz. Simkarta, kde si vyberete nejvíc odměn za každé dobytí. Potřebujete novou či další simkartu? Hodně internetu, levné volání? To všechno máme. Už od 99 korun koupíte na mobil.cz, na poštách či v dobrých trafikách. A žádné smlouvy. To je Mobil.cz.

0: snadný vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
1: No, ahojte impulzáci, tak brácha má psi, jeden se jmenuje Andy a druhý se jmenuje Ron, takže když na ně volá, tak je to Andy a Ron. Ale jestli je bere na dovolenou, tak to nevím. Čau.
0: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
2: Ahoj Martin, teď jsem projel kolem té nehody toho Rozvadovu a kolona z české strany začíná už na 134. kilometru a rychle narůstá.
0: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. Rádio Impuls. Doprava 007.
3: Jsou tady pro vás nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Kvůli tragické nehodě 3 kamionů stále neprojedete na Pražském okruhu na 78. kilometru ve směru na letiště. Uzavřené jsou proto i sjezdy zde jedničky u Modlatic a dlouhé kolony se táhnou z obou směrů. V obou směrech vázne provoz také na silnici 34 mezi Vystrkovem a Velkým Rybníkem kvůli opravám. D1 na příjezdu do Brna od Prahy, tady je přerušovaná kolona a to mezi 190. a 96. kilometrem a na příjezdu do Brna po D2 ve směru od Břeclavy vjedete do kolony na 3. kilometru. Jak pak se jede vám? Pojďte s námi, pojďte nám to také nahlásit přes žlutou mobilní aplikaci, ať můžeme posunout ten dopravní děj. Hlavně opatrně, žádné zrychlení a spěchání nestojí za to.

0: Takhle vám zní a hraje Impuls v 6:30, posloucháte nás a jste naše žlutá rodina, takhle vás máme rádi. Tak poslouchejte za chvíli další českou muziku skupinu Miraj. Vedle tebe usínám, kapela Miraj s námi bude taktéž na festivalu Benátská s Impulzem. No a mezi vámi se můžou, a určitě jsou, nacházet právě kolegové, kterým my říkáme milionoví kolegové. Ty stojí za to, jsou to třeba ti kolegové, co vás tak strašně rozesmí v práci, že se vlastně nedá pracovat, že vlastně jsou tak vtipní, že se nedá pracovat po celý den a týden a tak jako těžko se dostáváte třeba k té samotné práci, ale prostě je máte rádi, protože sranda i na pracovišti musí být. No a těm chcete jim zahrát 7 pecek v kuse bez reklam, tedy milionoví kolegové každý všední den po 9:00 dopoledne. Objednávejte se, my vám zavoláme a potom jim můžete zahrát a pustíte si všechno společně v práci. Tedy www.impuls.cz přijímáme objednávky a to non-stop 24 hodin denně.
1: Vtip Vlasty Korce.
2: Maminka se ptá celé rodiny, tak jak pak jste dneska dopadli?
3: Já jsem dneska získal 1 jedničku a 2 dvojky.
2: Co ty?
3: Já 2 dvojky a 4 jedničky.
2: A co ty?
4: Já 6 desítek a 5 dvanáctek.
5: Disney přináší hrané zpracování animovaného dobrodružství.
6: Vajana, pověz mi o sobě.
5: Příběh odvahy, oceánu, rodiny a hledání vlastního poslání.
7: Oceán si nás nevybral jen tak.
5: Odvážná Vajana. Do kin uvádí Falcon od 8. července.
7: Tyjo, tady je strašný vedro. Dala bych si něco studenýho.
8: Na OMV mají teď 3 nový letní kávy Viva. Espresso Sunrise, Espresso Tonic a kokosovo-jahodové latte.
7: Dobře, tak je jedeme vyzkoušet.
8: Ledové kávy Viva na vás čekají na čerpacích stanicích OMV.
9: Planeo vykopává akční týdny plné elektra. Přihráváme vám kupóny až -40%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planeo.
10: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
11: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
12: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
11: A tak to bude drahé.
12: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
13: Prosecco přesně v italském stylu.
14: To je Mionetto.
13: Kvalitní Prosecco s ležérním šarmem.
14: Mionetto.
13: Prosecco z rodinného vinařství s téměř 140-letou tradicí.
14: Mionetto.
13: Prosecco z nejlepších hroznů, lehké a svěží.
14: Mionetto. Víc než jen Prosecco.
15: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
16: Naplánujte si dovolenou snů v Energylandii s nejlepším venkovním akvaparkem v Evropě a 20 horskými dráhami. Pouze teď rodinná akce 3+1 zdarma. Vstupenky na tiket Energylandia.pl.
17: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
18: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x 0,5 litru za 99,90. Vím, to se vyplatí.
1: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: za chvíli hodně zpomalíme. Z dílny naší Impulzovic krabičky a taky Petra Hapky, Michala Horáčka. Bude jedno dílo s cizí ženou v cizím pokoji, legenda. Teď se hledají dárci krve, přestože my Češi jsme v této disciplíně příkladným národem. Období letních prázdnin je jako každý rok velmi náročné.
1: Často lidé odjíždí na dovolenou a buď zapomenou, nebo nemohou právě darovat tu krev.
2: Říká mluvčí policejního prezídia Violeta Siřišťová. Dovolené nebo sportovní výlety jsou pro zásobárny krve dvojsečnou komplikací. Stojí totiž i za zvýšeným počtem úrazů. Podle mluvčího pražských záchranářů Karla Kirse typických příkladů situace, kdy může být skladovaná náhradní krev nenahraditelná.
3: Aby případ že my tam dovezeme kritického pacienta, který ale má ještě třeba zachovalé životní funkce a který ale potřebuje nahradit tu krevní ztrátu z toho terénu, tak aby ty nemocnice ty prostředky měly.
2: Nejde ale jen o akutní situace. Ředitel fakultní nemocnice Královské Vinohrady a Bulovka Petr Kolouch připomíná taky zákroky plánované anebo velké rezervy pro případy různých katastrof. I proto dárců není nikdy dost a stát se jim může každý zdravý dospělý. Tomáš Zemánek, Radio Impuls.
4: Radio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic krabičky.

0: Hezký večer, posloucháte Radio Impuls, dílna Petra Habky, Michala Horáčka a Michal Kocáb zpíval s cizí ženou v cizím pokoji. Za chvíli Verona a také uzavřený po odpolední nehodě Pražský okruh, 78. kilometr ve směru k letišti. Podrobnosti tady budou za minutu.
1: Zuřivý reportér Aleš Růžička je znalý.
2: A já jdu po hřebeni teďka nádherného kopcovitého masivu, jmenuje se to Veřovické vrchy. Pár metrů za mnou je vrchol, tady jeden z těch vrcholů, který jsem přicházel, takzvaná Krátká, 756 metrů nad mořem.
1: Je nebojácný.
2: Já se začal taky bát trošku. Ten malíček se snažím dát trošku pryč.
3: A pokud ale to budeme publikovat na našich sociálních sítích.
2: Teď to duplo, i plusový.
3: Vidím to, pozor tleskej.
2: Aha, tak to je počkej, tleskej. To je jenom ta první fáze, on to má několik.
1: On je totiž jediný svého druhu. Zuřivý reportér vysílá od pondělí do pátku jedině na Impulzu. Radio Impuls, doprava 007.
0: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Martina Podleská se hlásí do vysílání. Martino.
4: Ahoj Vláďo, hezký večer. Po odpolední tragické nehodě tří kamionů je stále zastaven provoz na Pražském okruhu na 78. kilometru ve směru k letišti. Uzavřené jsou proto i sjezdy z D1 na okruh u Modletic. Ve směru od Prahy stojí na D1 kolona od 6. kilometru. Ve směru od Brna se do kolony dojíždí už na 26. kilometru. Na trase z Humpolce na Pelhřimov budete kvůli omezení v obou směrech popojíždět v úseku mezi Velkým Rybníkem a Vystrkovem. A 3-kilometrová kolona je na příjezdu do Brna po D2 od Bratislavy. Navíc v koloně na prvním kilometru došlo ke srážce osobního auta s nákladním. Zgoval a Titán, Martina.
0: To nejzásadnější víte, ale můžete stejně přispět a vysílat s námi přes žlutou mobilní aplikaci, zatímco se budete přibližovat do své cílové destinace. Šťastnou cestu přeje Impuls. A teď Verona, hey boy.

0: 19. hodina, naladili jste si Radio Impuls, tak jsme si trošku odpočnuli, zrelaxovali a za chviličku holky si senzační, opět budeme žít českou muzikou. Díváme se také na počasí, jak bude zítra. Středa polojasná, jasná, na jihozápadě Čech bude ještě v první polovině dne zvětšená oblačnost, bude doznívat nějaký ten déšť a teploty okolo 25 stupňů, Jihmoravy bude mít kolem 27.
1: Počasí nezměníte, okna ano. Vekra okna se zárukou 20 let. Vekra a máte klid.
2: Peníze za to, že zvednete telefon. Na Impulzu žádný problém.
3: Haló, tady Impulzovi.
2: Letošní prázdniny jsou na náš účet. Stačí se registrovat třeba na webu impuls.cz. Haló, tady Impulzovi. Hrajeme každé všední ráno na rádiu Impuls.
4: Středoškolákům začala prázdninová vojna. Marine Le Penová může kandidovat na prezidentku a Lehečka končí v osmi finále Wimbledonu. Jsou tu zprávy v 7 a s nimi Vladimír Vokál.
5: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
4: Tisícovka středoškoláků nastoupila na vojenský výcvik. Druhý ročník dobrovolného cvičení armády potrvá 4 týdny a zapojí se do něj plnoletí studenti z celého Česka. Čeká je třeba střelba, zdravotnická příprava, taktika i práce se zbraněmi. Výcvik skončí 31. července slavnostní přísahou na Pražském hradě. Úspěšní absolventi získají status vojáka v záloze a také odměnu téměř 47 tisíc korun. V karlovarské Matony aréně natáčejí Lajnu. Na programu jsou klíčové hokejové scény tohoto celovečerního snímku. Ten navazuje na stejnojmenný úspěšný seriál. Příběh naváže na osudy hlavních postav. Do centra dění se znovu vrací trenér Luboš Hrouzek v podání Jiřího Langmajera a také jeho partnerka Deniska, kterou hraje Hanna Wagnerová. Jiří Langmajer prozradil, že scénář má slušných 160 stránek.
6: Do Trio jsem se definitivně jako při prvním svém natáčecím dnu zakous. A který jsem se musel naučit jako divadelní hru, protože toho mám tolik, že jsem se to musel naučit na dlouhodobou paměť. Takže jsem si včera dělal srandu, že s tím, až tohle dotečíme, pak budu jezdit na zájezdy ještě.
4: První záběry vznikly na zimních olympijských hrách v roce 2026 v Miláně. V kinech má film premiéru naplánovanou na letošní 31. prosinec. Hlavním tahákem hodonínské zoologické zahrady jsou momentálně ryby a náš zpravodaj Jan Čada sleduje jejich stěhování do zbrusu nového pavilonu akvárií. Honzo?
7: Kdybych dokázal rozluštit rybštinu, tedy ryby řeč, pak by to znělo paráda a kouzelné. V hodonínském novém dvoupodlažním pavilonu je rušno. Těch ryb, které tu postupně nacházejí díky absolutním odborníkům nový domov, bude 35 druhů a počet kusů 2000. Většina samozřejmě.

0: Zřejmě naprosto exotických, takže odborníci v plné práci, ryby v plné plavbě. Otevírat se pro veřejnost bude v srpnu. Jan Čada, Rádio Impuls, Hodonín.
1: Marine Le Penová může dál myslet na prezidentské volby. Francouzský odvolací soud totiž potvrdil její vinu ze zneužití peněz Evropského parlamentu, ale zkrátil ji zákaz kandidatury. Politička musí zaplatit pokutu přes 2 biliony korun a čeká jí trest s elektronickým náramkem. Podle agentur by se i tak mohla příští rok ucházet o prezidentský úřad. Le Penová vinu odmítá a označuje případ za politický. Jiří Lehečka ve Wimbledonu končí. Náš tenista v dohrávce osmi finále nestačil na nasazenou dvojku Alexandra Zvereva z Německa. Po boji prohrál ve čtyřech setech 4-6, 5-7, 6-3 a 6-7. A před malou chvílí skončil další důležitý zápas ve Wimbledonu a skončil pro naše barvy skvěle. Karolína Muchová nakonec porazila nebezpečnou Japonku Osakaovou po setech 7-6 a 6-4 a poprvé v životě postoupila do semifinále nejslavnějšího turnaje na světě. Velká gratulace.
2: Pokračuje naše prázdninové letní putování. Tomáš Kabát navštívil severní Moravu. Podíval se do vyhlášené olomoucké restaurace. Za 35 minut se podíváme s ním a také hrajeme letního Joea Cockera a teď holky.
3: Radio Impuls. Radost ze života.

Všude dobře, u nás nejlíp. Tenhle týden na severní Moravě. Tam, kde se tavila ocel pro celou Evropu a guláš převaří tak, že byste chtěli zůstat. České prázdniny s rádiem Impuls.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Dobrý večer, neseme nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Po odpolední tragické nehodě 3 kamionů je stále zastaven provoz na Pražském okruhu. Je to 78. kilometr ve směru na letiště. Uzavřené jsou proto také sjezdy z D1 na okruh u Modletic. Ve směru od Prahy stojí na D1 kolona od 6. kilometru. Ve směru od Brna se do kolony dojíždí už na 26. V Praze, v Horních Počernicích, v Otovické ulici u křižovatky s Jevanskou, tady bourala 2 osobní auta a podobná nehoda se stala také na Českolipsku, a to mezi Slunečnou a Skalicí u České Lípy. Hlaste se nám dál, jak to jede u vás, přes žlutou mobilní aplikaci k dispozici zdarma do všech mobilních telefonů nebo 605 222 007. Hezký večer, FR David.

0: pucnatá tvářička, to všechno je světová hvězda Elton John. Teď tady u nás na Impulzu naprosto úžasný hudební zážitek. A ten taky bude na Benátské s Impulzem. Uvidíme se. Poslední červencový víkend, všechno vypukne a už od čtvrtka budeme s vámi. Těšit se můžete třeba na kapelu Lucie, která letos dorazí na Benátskou s Impulzem. Ale i MiG-21. A každý rok přijede taky světová hvězda. Pamatujete si loni Benátskou? To byly Eurythmics a letos. Obrovská radost z toho, že dorazí Roxette. Per Gessle rozbalí se svojí kolegyní to, co máme tak strašně rádi. Vstupenky jsou, ještě jsou a můžete si v odpoledním vysílání po 15. hodině tady u nás na Impulzu po celý týden vyhrát celofestivalovou. Držíme vám palce a vidíme se v Liberci. Poslední červencový víkend, Benátská s Impulzem, ahoj!
1: Rádio Impuls. Žijeme muzikou.

0: Impulzovic krabička nabídne za malou chvíli, je to nejlepší, jako vždy. Karel Gott tentokrát, jeho jde za štěstím a všude dobře, u nás nejlíp. A taky chutně náš reportér Tomáš Kabát v rámci prázdninového speciálu navštívil olomouckou restauraci, ta se jmenuje Long Story Short, která za loňský rok, pozor, získala doporučení ve slavném michelinském průvodci. S naším putováním po severní Moravě, proto teď pokračujeme právě tam. Tome, zdravíme tě, ahoj.
1: Dobrý večer, a se mnou tady u stolu sedí paní Zuzana Navrátil-Ščučinská, provozní ředitelka.
2: Dobrý večer.
1: Jak to tady vlastně vzniklo, jak dlouho fungujete?
2: Celý naše koncept jako firma Long Story Short vznikl v roku 2017. První jsme začali hostelem, byl to nenápadný projekt. Naše bývalá majitelka budovy a chtěla s budovou dělat něco dále, přemýšlela, co by tady bylo tak ideální, a napadl jí hostel. Další rok na to navázala kavárna s krásnou terasou. Samozřejmě jsme si řekli, že toho je málo, a tak nás napadla restaurace. Chtěli jsme něco odlišného, co v Olomouci ještě není a co tady chybí. Takže v roce 2019 jsme přišli s konceptem Eatery and Bakery, což spojuje restauraci, pekárnu, tak aby jsme těm hostům nabídli trošku něco jiného, co v Olomouci za mě chybilo. Takové něco mezi moderní českou restaurací, trošku bystra, taková jako spleť všeho. Samozřejmě se občas zacílíme i na fine dining, jo, ale vždycky se snažíme nedržet se jenom té jedné věci.
1: Zuzana Navrátil-Ščučinská je teďka u mikrofonu rádia Impuls. Byl už na začátku ten plán dělat vysokou gastronomii?
2: Určitě ano. V Olomouci už se nachází jedna vyhlášená restaurace Antre. Chtěli jsme se k tomu přiblížit, ale určitě jsme nechtěli dělat stejný biznes. Pro nás je primární, aby ten host k nám přišel do restaurace a cítil se opečovávaný a cítil se jako doma, aby si sedl ke stolu, nebyl nervózní, jakou vidličku si má vzít, co má dělat, kam si má dát ubrousek, ale aby si v klidu zapadl do té židle, super se najedl a ideálně se nám potom vrátil a odcházel s úžasným zážitkem.
1: Čili i to michelinské doporučení byl nějaký cíl, ke kterém jste směřovali, nebo to bylo spíš překvapení?
2: Já si myslím, že jsme to trošičku, nechci říkat, očekávali, modlili jsme se, že to přijde, udělali jsme všechno pro to, aby to přišlo, zapracovali jsme maximálně na sobě, a když to přišlo, tak to bylo samozřejmě i překvapení, že to vyšlo, a jsme za to velice rádi, ale my vždycky jsme takový dost k tomu si myslím pokorní, že děláme to nejlíp, jak dokážeme, a ono to vyšlo.
1: Tolik pozvánka do olomoucké restaurace Long Story Short s její provozní ředitelkou Zuzanou Navrátil-Ščučinskou. Díky za rozhovor, naschledanou.
2: Taky děkuji, mějte se krásně, naschledanou.
1: Loučí se i Tomáš Kabát.
3: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic.

0: za malý okamžik nabídneme Elány, ale taky úžasnou Leanne Rimes. Těšte se na tento slavný hit. Takhle vám hrajeme na Impulzu a taky sledujeme dopravu. Teď aktuálně uzavřený zůstává po odpolední nehodě Pražský okruh. Je to 78. kilometr ve směru k letišti. Podrobnosti známe, za minutu je předáme.
1: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: muzikou, českou muzikou. Rádio Impuls, doprava 007.
1: Nabízíme nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Martina Podleská je s námi ve vysílání. Martina, připojen a zdravíme tě, ahoj.
2: Ahoj Vláďo, hezký večer. Kvůli odstraňování následků tragické nehody tří kamionů je stále uzavřený pražský okruh na 78. kilometru ve směru k letišti. Nedá se na něj najet ani z D1. Na D1 je kolona ve směru na Brno mezi 8. a 15. kilometrem a ve směru na Prahu se zdržíte v koloně od Mirošovic až po 10. kilometr. Kolonu čekejte ještě ve směru na Prahu mezi 27. a 25. kilometrem. Na trase z Humpolce na Pelhřimov je kvůli omezení v obou směrech pomalý provoz v úseku mezi Velkým Rybníkem a Vystrkovem. Z Global Assistant Martina.
1: Potřebujeme i vaši pomoc, tak se nám hlaste přes žlutou mobilní aplikaci, jak to jen půjde. Přejeme šťastnou cestu Impuls.
3: Plynulou jízdu vám přeje Carvago. Online prodejce automobilů s více než milionem vozů. Bezpečný nákup vašeho auta? carvago.com.

0: Za minutu bude 8, Vláďa Bokal přinese nejnovější zprávy a pak už to bude jenom česky a slovensky. A to až do 5. ranní, než přijdou impulzovy. Také sledujeme zítřejší počasí, čekáme polojasno, jasno, na jihozápadě Čech bude ještě v první polovině dne zvětšená oblačnost s doznívajícím deštěm a jinak teploty okolo 25 stupňů.
1: Tady Impulzovi už se zase vyhrává.
2: Halo, tady Impulzovi.
1: Dobrý den, pane Adamče.
2: Dobrý den.
3: Dobré ráno. Impulzovi jsou tento týden na severu Moravy.
4: Na Štramberk, tam jsou štramberské výborné křupavé uši.
1: A ve středu budeme v ranním tématu houpařit.
3: Svůj kulinářský tip přislíbil i legendární Herman Gazda.
1: Honza a Klára už se na vás těší v 5 ráno.
5: Se odvolal k soudu ve Štrasburku. Split zlevňuje ubytování a Muchová je v semifinále legendárního Wimbledonu. Jsou tu zprávy v 8 a s nimi Vladimír Vokál.
6: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
5: Miloslav Ludvík se obrátí na soud ve Štrasburku. Bývalý ředitel motolské nemocnice neuspěl u ústavního soudu se stížností kvůli vazbě ani trestnímu stíhání. Tvrdí, že jeho práva porušilo rozhodnutí o umístění do vazby, kde strávil celkem 11 měsíců. Ludvík čelí obvinění z přijímání úplatků od dodavatelů nemocnice. Vinu v kauze i nadále odmítá. Podkrušnohorský Chomutov bude uklízet elektrickým smetákem. A jak doplňuje náš zpravodaj Dušan Valenta, půjde o stroj na baterie, který vyčistí chodníky a menší veřejná prostranství.
7: Úklid bez hluku a spalin, to je cíl, ke kterému směřují také podkrušnohorská města. Čoudící multikáry s obřími smetáky a řadou nástave proto postupně nahrazují menší vozítka na baterky. Jsou mršnější a v pohodě se dostanou i do nejrůznějších zákoutí. Chomutovské technické služby právě kupují první takovýto elektrický smeták. Budou ho používat hlavně v centru. Dušan Valenta, Radio Impuls.
5: Nemocnice tradičně svolávají nové dárce krve. Obvyklý sezónní výpadek způsobený letními dovolenými stenčuje zásoby zrovna v měsících, kdy jsou nejvíc potřeba. Radio Impuls to připomněl ředitel fakultní nemocnice Královské Vinohrady a Bulovka Petr Kolouch.
8: Dovolená je spojená i s navýšením procenta úrazů a podzim je zase naopak navýšen s plánovanou operativou. Tak jak se vrátí pacienti z dovolených, tak potom podstupují velmi náročné výkony a nezapomínejme, že nejde jenom o chirurgická pracoviště.
5: Transfuze je totiž zásadní i pro pacienty s mnoha onemocněními jejich vlastní krve nebo s chorobami onkologickými. Chorvatský Split zlevňuje ubytování pro turisty. Majitelům soukromých apartmánů ubývají rezervace a část hostů ruší pobyty kvůli levnějším nabídkám. V červnu klesl počet příjezdů do města o více než 6%. Problémy mají hlavně menší pronajímatelé, zatímco luxusní hotely dál lákají bohatší klienty. Podle expertů oslovených webem iDnes.cz část turistů kvůli cenám volí raději Itálii, Řecko nebo jiné destinace. Karolína Muchová slaví životní úspěch ve Wimbledonu. Naše tenistka poprvé v kariéře postoupila na londýnské trávě do semifinále. V boji o postup mezi nejlepší čtyřku porazila Japonku Osakaovou po setech 7-6 a 6-4 a o postup do finále si zahraje s Američankou Goffovou. Naopak Jiří Lehečka neuspěl. Ve Wimbledonu končí po osmifinálové porážce 1-3 na sety s favorizovaným Němcem Zverevem. Zprávy jsou u konce, přeji krásný večer s Impulzem.

Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.

vím, svíce hoří a ubývá, zrovna jak ty.

My dva jsme v přesýpacích hodinách, mluvíme ve dvou rovinách, z nichž nás jedna tiše táhne ke dnu.

0: Ještě jednu. Není problém. Na Impulzu hrajeme každý večer jen česky a slovensky. Od 8 až do rána. Jeden hit za druhým. Rádio Impuls. Žijeme českou muzikou. I v noci. Rádio Impuls. Je 21 hodin. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
1: Přeji krásný večer. Česká delegace na summitu NATO v Ankaře vystupuje stále rozděleně. Prezident Petr Pavel a premiér Andrej Babiš mají oddělený program a společně zatím nejednali. Pavel už se krátce setkal s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským a také s šéfkou Evropské komise Ursulou von der Leyenovou. Ministr zahraničí Petr Macinka zase uvedl, že některé kroky prezidenta nechápe. Hlavními tématy summitu jsou bezpečnost Evropy, obranné výdaje a další podpora Ukrajiny. V Otrokovicích už ku podivu začíná advent, blíží se Vánoce i Silvestr, to vše na jednom velmi zajímavém rybářském táboře.
2: Účastníci, 30 dětí od 8 let, 8 vedoucích, super kuchař Michal zvaný Medvěd, no a pak ryby, samozřejmě ve stylu chyť a pusť. Ryb mnoho druhů, ponejvíce kapru, a to žádní prcci, chlapáci kolem 20 kg. Jinak jde hlavně o zdokonalení se v rybářských dovednostech, ochranu vody a o mnohé další veselosti. Proto 4 večeře, adventní, mikulášská, štědrovečerní a silvestrovská, jakož i o 2 krásné svítící vánoční stromečky. Jančara, Radio Impuls.
1: Zlínský kraj spouští pilotní projekt hybridních venkovských prodejen s nepřetržitým provozem. Ty mají zvrátit úbytek obchodu na vesnicích. Region finančně podpoří obce Vítonice a Rudimov, kde vzniknou samoobslužné obchody otevřené 24 hodin denně. Personál v nich bude fungovat pouze dopoledne, aby zajistil zásobování, úklid nebo pomoc seniorům. Odpoledne a v noci se pak lidé do prodejny dostanou přes zákaznické karty nebo přes mobilní aplikaci. Centrum Moravské Třebové chce zářit novotou. Východočeské město spustilo program na podporu oprav fasád budov v památkové rezervaci a vybraných hlavních ulicích. Má motivovat majitele k obnově a modernizaci bytových i rodinných domů, a to s důrazem na estetiku a stav domů. Místostarosta Moravské Třebové Václav Dokoupil říká, že vyslyšeli volání vlastníků historických objektů v památkové rezervaci, které nemají statut kulturní památky.
3: A vlastně ty požadavky jsou úplně stejné, takže oni, když ty domy opravují, tak z hlediska památkové ochrany tam mají víc požadavků a podmínek než ostatní vlastníci mimo památkovou rezervaci. A my jsme jim tímto chtěli pomoct.
1: Na jednu žádost město poskytne maximálně 500 000 korun. Půjčka je bezúročná a bude nutné ji splatit nejdéle do 7 let. Náš cyklista Matias Vacek pokračuje na Tour de France ve skvělých výkonech. Při své premiéře na nejslavnějším závodě světa se český mladík posunul už na 3. místo celkového pořadí. Na ročné etapě do Foua pomohl týmu Lidl Trek k vítězství Matse Pedersena a sám dojel 10. 24-letý Čech navíc získal bílý dres pro nejlepšího mladého jezdce. Žlutý trikot nově oblékne Nord Train. Středa nabídne hlavně slunečné počasí, čeká nás polojasno až jasno, jen na jihozápadě Čech může zpočátku ještě doznívat déšť. Teploty vystoupí na 20 až 25 stupňů, na jihu Moravy až na 27 stupňů Celsia. Příjemný poslech přeje Vladimír Vokál.
0: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: Živák Rádia Impuls. Skvělá atmosféra. Do obýváku, na chatu nebo k táboráku. Kde budete poslouchat vy? Víkendový Živák. Každou sobotu v 8 večer. Na Rádiu Impuls. Rádio Impuls. Je 22 hodin. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
1: Přeji krásné prázdninové úterý. Česko pošle peníze na americké zbraně pro Ukrajinu. Vláda chce na tyto zbraně přesunout část prostředků z jiných projektů. Oznámil to ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. Program umožňuje zemím NATO a Kanadě nakupovat americkou munici a techniku pro Ukrajinu. Prezident Petr Pavel označil zapojení Česka za pozitivní signál. Babišova vláda a hlavně SPD přitom dříve odmítala dávat peníze na zbraně pro napadenou zemi. Studentská družice Kostka už krouží na oběžné dráze Země. Družici vytvořili studenti Vysokého učení technického v Brně. Startu rakety Falcon 9 společnosti SpaceX dnes ráno v aule Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií přihlíželi desítky studentů i dalších diváků. Tým teď čeká náročné období, kdy bude kontrolovat a testovat funkce družice. Podle vedoucího týmu Šimona Slobody budou mít první garantovaný přelet kolem 10. hodiny večer.
2: Když bude ten přelet, tak my budeme tam vysílat nějaké softwarové parametry, budeme tam aktualizovat nějaké parametry toho systému, budeme kontrolovat, jestli ta družice pracuje tak, jak má, jestli se ty systémy probudily tak, jak mají a podobně. A vlastně celý nějaký příští měsíc máme alokovaný na to, že opravdu budeme dělat jenom kontrolu té družice po tom startu.
1: Kostka bude Zemi obíhat 3 až 5 let. Její kontrola má být postupně automatizovaná. Na Kostku naváže další projekt mise Cimer. Tento satelit bude 3x větší a jeho cílem bude ověřit možnosti využití mikrořas na oběžné dráze ve vesmíru. U Kšic na Tachovsku hoří velké pole. S požárem bojují desítky profesionálních i dobrovolných hasičů. Plameny zasáhly zhruba 12 hektarů a kvůli rozsahu zásahu platil 3. stupeň požárního poplachu. Hasičům se zatím podařilo alespoň zastavit šíření požáru. Další pole hořelo také u Štichovic na severním Plzeňsku. Impuls situaci sleduje. Prožíváme české prázdniny s rádiem Impuls, tento týden na severu Moravy. Kvalitní práce s lokálními produkty přinesla olomoucké restauraci Michelinské doporučení. Podnik s názvem Long Story Short vznikl teprve před 7 lety a prestižní ocenění získal za loňský rok. Náš reportér Tomáš Kabát se v rámci našeho prázdninového vysílání ptal provozní ředitelky Zuzany Navrátil Ščučinské na to, jak konkrétně s lokálními surovinami tady pracují.
3: Naše menu je primárně zaměřeno na sezonovost. Náš šéfkuchař objíždí buď to přímo ty lokální dodavatele, vybíráme si to nejlepší. Bohužel jediné, co tak vždycky těch dobrých surovin je málo, takže tím pádem my to menu i často měníme. Naše menu a la carte se mění z části zhruba každých 10 dní. Jo, ne samozřejmě celé, ale nějaké pokrmy.
4: Když se podíváme třeba na něco konkrétního teďka.
3: Králík s ječmenem, lískovými ořechy, špenátem a mrkví. Málo která restaurace si na králíka troufne. Je to těžký, ten kuchař s tím musí opravdu pracovat a hlavně na tom záleží, vždycky říkáme, nechceme, aby žádné zvířátko nám umřelo zbytečně. Tak když už má umřít, tak ať je dobrý.
4: Přinášíte s tím talířem na stůl i nějaký příběh?
3: Určitě ano. Vždycky se snažíme u té prezentace toho jídla říct, proč to tak je, proč to tak vzniklo a proč jsme si to zrovna vybrali tady tu surovinu.
4: Zuzana Navrátil Ščučinská, díky za rozhovor, nashledanou.
3: Taky děkuji, mějte se krásně, nashledanou.
4: Loučí se i Tomáš Kabát.
1: Maďarská státní televize zastavila vysílání zpráv. Souvisí to s reformou veřejnoprávních médií, která má zajistit jejich nezávislost a nestrannost. Změny se týkají i vedení státní mediální skupiny MTVA. Nový premiér Maďar označil konec dosavadního vysílání za historický den. Za vlády Viktora Orbána opozice média kritizovala a označovala je za nástroj propagandy. Slavia tvrdě potrestala fanoušky po derby se Spartou. Lidem obviněným z trestné činnosti dala doživotní zákaz vstupu na stadion a pokutu 50 tisíc korun. Klub získal díky trestnímu řízení informace k podezřelým osobám. Dalším fanouškům udělil 5leté zákazy vstupu s podmíněným odkladem. Slavia už za incidenty dostala trest v podobě

0: uzavření stadionu a pokutu 10 milionů korun. No a středa nabídne hlavně slunečné počasí. Čeká nás polojasno až jasno, jen na jihozápadě Čech může zpočátku ještě doznívat déšť. Teploty vystoupí na 20 až 25 stupňů, na jihu Moravy až na 27 stupňů Celsia. Příjemný poslech přeje Vladimír Vokál.
1: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: impulzovi.
1: Letošní prázdniny jsou na náš účet. Stačí se registrovat třeba na webu impuls.cz. Haló, tady Impulzovi. Hrajeme každé všední ráno na rádiu Impuls. Rádio Impuls je 23 hodin. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
2: Přeji krásný večer. Tisícovka středoškoláků nastoupila na vojenský výcvik. Druhý ročník dobrovolného cvičení armády potrvá 4 týdny a zapojí se do něj plnoletí studenti z celého Česka. Čeká je střelba, zdravotnická příprava, dále taktika i práce se zbraněmi. Výcvik skončí 31. července slavnostní přísahou na Pražském hradě. Úspěšní absolventi získají status vojáka v záloze a odměnu téměř 47 tisíc korun. Hledají se dárci krve. Přestože my Češi jsme v této disciplíně příkladným národem, období letních prázdnin je jako každý rok náročné.
3: Často lidé odjíždí na dovolenou a buď zapomenou, nebo nemohou právě darovat tu krev.
4: Říká mluvčí policejního prezídia Violeta Siřišťová. Dovolené nebo sportovní výlety jsou pro zásobárny krve dvojsečnou komplikací. Stojí totiž i za zvýšeným počtem úrazů. Podle mluvčího pražských záchranářů Karla Kirse typických příkladů situace, kdy může být skladovaná náhradní krev nenahraditelná.
5: Aby v případě, že my tam dovezeme kritického pacienta, který ale má ještě třeba zachovalé životní funkce a který ale potřebuje nahradit tu krevní ztrátu z toho terénu, tak aby ty nemocnice ty prostředky měly.
4: Nejde ale jen o akutní situace. Ředitel fakultní nemocnice Královské Vinohrady a Bulovka Petr Kolouch připomíná taky zákroky plánované anebo velké rezervy pro případy různých katastrof. I proto dárců není nikdy dost a stát se jim může každý zdravý dospělý. Tomáš Zemánek, Radio Impuls.
2: Marine Le Penová může dál myslet na prezidentské volby. Francouzský odvolací soud potvrdil její vinu ze zneužití peněz Evropského parlamentu, ale zkrátil ji zákaz kandidatury. Politička musí zaplatit pokutu přes 2 miliony korun a čeká ji trest s elektronickým náramkem. Podle agentur by se i tak mohla příští rok ucházet o prezidentský úřad. Le Penová vinu odmítá a označuje případ za politický. Slovenská konsolidace začíná připomínat nebezpečný paradox. Firmy platí více, domácnosti cítí dražší život, ekonomika zpomaluje a investice se odkládají. Stát ale jde opačným směrem. Nabírá lidi, zvyšuje mzdy a nešetří.
6: Veľká časť účtu pri ozdravovaní verejných financií končí na pleciach firiem a ľudí. Takáto konsolidácia podľa zamestnávateľov prinesie štátu peniaze iba krátkodobo, keďže zároveň dusí ekonomiku, znižuje investície a zhoršuje výber daní v budúcnosti. Paradoxom je, že verejná správa rastie, neprebieha tam racionalizácia. Podľa aktuálnych prognóz štát tento rok vyberie na daniach o 17 miliard korún menej, ako predpokladá schválený rozpočet. Jozef Balko, Rádio Impuls, Slovensko.
2: Argentinští fotbalisté mohou i nadále snít o obhajobě titulu mistrů světa. V osmifinále proti Egyptu zvládli v poslední čtvrt hodině otočit skóre z 0-2 na 3-2, a to díky gólům Romera, Messiho a Fernandéze. Postoupili tak mezi osmičku nejlepších týmů na světovém šampionátu. Středa nabídne hlavně slunečné počasí. Čeká nás polojasno až jasno, jen na jihozápadě Čech může zpočátku ještě doznívat déšť. Teploty vystoupí na 20 až 25 stupňů, na jihu Moravy až na 27 stupňů Celsia. Příjemný poslech přeje Vladimír Vokál.
1: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: žijeme českou muzikou. Až do rána. Rádio Impuls.
1: Ital nezná ten zázrak a tak mu chátrá tělo. Ital nezná ten zázrak, vepřok nedlo zélo.

by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se hezky. Jednou za 100 let zázrak se koná, zázrak se koná.

vázačem knih. U prohasku dělal bych od 5 do 5 a 7 zlatech za to brál bych. Měl bych krásnou ženu a 3 děti, zdraví bych měl a bylo by mi kolem 30, celý dlouhý život před sebou, celé krásné 20. století.

0: neví, co ho čeká. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na.
1: Žijeme muzikou, žijeme českou muzikou až do rána.

0: Řeku tam totiž zasáhl hromadný úhyn ryb. Případ už vyšetřuje policie i Česká inspekce životního prostředí. Ta na místě odebrala vzorky vody. Ryby začaly hynout koncem června v okolí Vrdů, Zbyslavy a Zaříčan. Podle inspektorů mohou být příčinou podobných událostí úniky nebezpečných látek, ale také počasí nebo nedostatek kyslíku ve vodě. Přesný důvod ukážou až výsledky rozborů. Impuls případ bedlivě sleduje. Podkrušnohorský Chomutov bude uklízet elektrickým smetákem. Půjde o stroj na baterie, který vyčistí chodníky a menší veřejná prostranství.
1: Úklid bez hluku a spalin, to je cíl, ke kterému směřují také podkrušnohorská města. Čoudící multikáry s obřími smetáky a řadou nástave proto postupně nahrazují menší vozítka na baterky. Jsou mršnější a v pohodě se dostanou i do nejrůznějších zákoutí. Chomutovské technické služby právě kupují první takovýto elektrický smeták. Budou ho používat hlavně v centru. Dušan Valenta, Radio Impuls.
0: Karlovarské Matony aréně natáčejí Lajnu. Na programu jsou klíčové hokejové scény celovečerního snímku Lajna konečně film. Ten navazuje na stejnojmenný úspěšný seriál. Příběh naváže na osudy hlavních postav. Do středu dění se znovu vrací trenér Luboš Hrouzek v podání Jiřího Langmajera a jeho partnerka Deniska, kterou hraje Hana Wagnerová. Jiří Langmajer prozradil, že scénář má slušných 160 stránek.
2: Do trio jsem se definitivně jako při prvním svým natáčecím dnu za kous. A který jsem se musel naučit jako divadelní hru, protože toho mám tolik, že jsem se to musel naučit na dlouhodobou paměť. Takže jsem si ještě dělal srandu, že s tím, až tohle dotečíme, pak budu jezdit na zájezdy ještě.
0: První záběry vznikly na zimních olympijských hrách v Miláně. V kinech má film premiéru naplánovanou na letošní 31. prosinec. Donald Trump znovu mluví o převzetí Grónska. Americký prezident na summitu NATO v Ankaře řekl, že by ostrov měly kontrolovat Spojené státy. Podle něj je Grónsko kvůli aktivitám Ruska a Číny v Arktidě důležité pro bezpečnost USA. Dánská premiérka Frederiksenová ale zopakovala, že Grónsko není na prodej. Trump zároveň připustil, že případné ovládnutí Grónska Spojenými státy by poškodilo vztahy uvnitř NATO. Karolína Muchová slaví životní úspěch ve Wimbledonu. Naše tenistka poprvé v kariéře postoupila na londýnské trávě do semifinále. V boji o postup mezi nejlepší čtyřku porazila Japonku Osakaovou po setech 7-6 a 6-4 a o postup do finále si zahraje s Američankou Goffovou. Naopak Jiří Lehečka neuspěl. Ve Wimbledonu končí po osmifinálové porážce 1-3 na sety s favorizovaným Němcem Zverevem. Středa nabídne hlavně slunečné počasí, čeká nás polojasno až jasno, jen na jihozápadě Čech může zpočátku ještě doznívat déšť a teploty ty vystoupí na 20 až 25 stupňů, na jihu Moravy až na 27 stupňů Celsia. Příjemný poslech přeje Vladimír Vokál.
3: Radio Impuls. Radost ze života.

co je tu s námi, tvé oči hvězdy celé, srdce nám ví v těle, namaluj temperami, tu noc, co je tu s námi, tvé oči hvězdy celé, srdce nám ví v těle, namaluj.

že budeš lúbiť iného muža. Naša láska letí

0: Halo, tady Impulzovi, už se zase vyhrává.
1: Halo, tady Impulzovi.
0: Dobrý den, pane Adamče.
1: Dobrý den.
2: Dobré ráno. Impulzovi jsou tento týden na severu Moravy.
3: Na Štramberk, tam jsou štramberské výborné křupavé uši.
0: A ve středu budeme v ranním tématu houpařit.
2: Svůj kulinářský tip přislíbil i legendární Herman Gazda.
0: Honza a Klára už se na vás těší v 5 ráno.
4: Rádio Impuls. Je 1 hodina. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
5: Miloslav Ludvík se obrátí na soud ve Štrasburku. Bývalý ředitel motolské nemocnice neuspěl u ústavního

0: procenta úrazů a podzim je zase naopak navýšen s plánovanou operativou. Tak, jak se vrátí pacienti z dovolených, tak potom podstupují velmi náročné výkony a nezapomínejme, že nejde jenom o chirurgická pracoviště.
1: Transfuze je totiž zásadní i pro pacienty s mnoha onemocněními jejich vlastní krve nebo také s chorobami onkologickými. V Otrokovicích už ku podivu začíná advent, blíží se Vánoce i Silvestr, to vše na jednom velmi zajímavém rybářském táboře.
2: Účastníci, 30 dětí od 8 let, 8 vedoucích, super kuchař Michal zvaný Medvěd, no a pak ryby, samozřejmě ve stylu chyť a pusť. Ryb mnoho druhů, ponejvíce kapru, a to žádní prcci, chlapáci kolem 20 kg. Jinak jde hlavně o zdokonalení se v rybářských dovednostech, ochranu vody a o mnohé další veselosti. Proto 4 večeře, adventní, mikulášská, štědrovečerní a silvestrovská, jakož i o 2 krásné svítící vánoční stromečky. Jančara, Radio Impuls, Otrokovice.
1: Chorvatský Split zlevňuje ubytování pro turisty. Majitelům soukromých apartmánů ubývají rezervace a část hostů ruší pobyty kvůli levnějším nabídkám. V červnu klesl počet příjezdů do města o více než 6%. Problémy mají hlavně menší pronajímatelé, zatímco luxusní hotely dál lákají bohatší klienty. Podle expertů oslovených webem iDnes.cz část turistů kvůli cenám volí raději Itálii, Řecko nebo i jiné destinace. Argentinští fotbalisté mohou i nadále snít o obhajobě titulu mistrů světa. V osmifinále proti Egyptu zvládli v poslední čtvrt hodině otočit skóre z 0-2 na 3-2, a to díky gólům Romera, Messiho a Fernandéze. Postoupili tak mezi osmičku nejlepších týmů na světovém šampionátu. Náš cyklista Matyáš Vacek pokračuje na Tour de France ve skvělých výkonech. Při své premiéře na nejslavnějším závodě světa se český mladík posunul už na 3. místo celkového pořadí. V náročné etapě do Foix pomohl týmu Lidl Trek k vítězství Matse Pedersena a sám dojel 10. 24-letý Čech navíc získal bílý dres pro nejlepšího mladého jezdce. Žlutý trikot nově oblékne Nord Train. Dnes bude hlavně slunečno, čeká na spolojasno až jasno. Jen na jihozápadě Čech může zpočátku ještě doznívat déšť. Teploty vystoupí na 20 až 25 stupňů, na jihu Moravě až na 27 stupňů Celsia. Příjemný poslech přeje Vladimír Vokál.
3: Radio Impuls. Radost ze života.

voňatý a milý s kapkou medu. Stokrát ti je v duchu, šeptám do ucha. Ale znáš mě, řečnit nedovedu. Tak mi promiň, děvče, však to napravím.

0: muzika. Ta si u nás pauzu nedává ani v noci. Na Impulzu hrajeme každý večer jen česky a slovensky. Od 8 až do rána. Jen písničky, které máte rádi. Rádio Impuls. Žijeme českou muzikou. Ve dne v noci. Rádio Impuls. Jsou 2 hodiny. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
1: Krizovou situaci hlásí na Doubravě na Kutnohorsku. Řeku tam totiž zasáhl hromadný úhyn ryb. Případ už vyšetřuje policie i Česká inspekce životního prostředí. Ta na místě odebrala vzorky vody. Ryby začaly hynout koncem června v okolí Vrdů, Zbyslavy a Zaříčan. Podle inspektorů mohou být příčinou podobných událostí úniky nebezpečných látek, ale také počasí nebo nedostatek kyslíku ve vodě. Přesný důvod ukážou až výsledky rozborů. Impuls případ bedlivě sleduje. Podkrušnohorský Chomutov bude uklízet elektrickým smetákem. Půjde o stroj na baterie, který vyčistí chodníky a menší veřejná prostranství.
2: Úklid bez hluku a spalin, to je cíl, ke kterému směřují také podkrušnohorská města. Čoudící multikáry s obřími smetáky a řadou nástaveb proto postupně nahrazují menší vozítka na baterie.